0: Session.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán. Yes,

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry. Bylo to na

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
3: Protože my to budeme vysílat, víte?
2: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek Humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
3: Dobré odpoledne.
2: Ano.
3: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
2: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
3: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
2: No, ve čtyři.
3: Ve čtyři jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale ono už je světlo.
2: Jo, teď chvíli, teď pár týdnů. Světlo. Výborně, takže světlo do vašich životů ideálně všem.
3: No, tuhle jsem vstával ve čtyři, takže ano. To vím.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým. Patrik Rozenhal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu. Odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, musel jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já, když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš odkašlán. Něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase někdy před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo, jo, jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
1: Ano, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem jsi pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co, běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž. Jo?
0: A jak klasicky. Si dopad?
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých... No, ty doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometru.
1: Kilometru a všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku paní a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to jsem přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, jo. To stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře. Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku za slém humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás.
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no,
2: teď
3: to nemá kdo jít.
2: Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhé straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchá vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No?
2: A tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Ať stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju, moc děkuju. Vám taky, nashledanou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijímalo vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme. Dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie. Proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla. Mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta. Abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane... Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídám.
2: Byl.
1: Tak? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli, odvodnili.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha.
2: A
1: potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takového minéra, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty co dělali,

0: No, takže takhle setkání. A ta šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím? Pamatuješ si to?
1: Moc ne.
0: Ale byl jsi tam.
1: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
0: No
1: on na návštěvě permanentně skoro.
0: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
1: Já si to myslím.
0: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
1: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
0: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
1: Jo, to s čichem souvisí nějak?
0: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
1: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
0: Radši jdeme o to. Pavel Nový, naším dnešním hostem v Moriádě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No, Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. Taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, ještě. Tak, no je, řekneme to. Co to
1: no,
2: je.
1: Řek to.
2: Měli bychom to ovíst.
1: No, ano.
2: Co to je, no?
1: No, je to, co Čochtar vypravuje.
2: Ano.

0: A to druhý...
1: No to je v podání tedy toho Pepi Dvořáka. Pepi Dvořáka. Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
0: Dobře, OK.
2: Je to možný, co se tady... Slečno. Jste mě nepoznala? Čochtán. Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
3: A co tady děláte?
2: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Ořeku? Jako by se to byla vyvit. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko. Celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
3: Cože se to tady?
2: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
3: A jak je vám teď?
2: Stydno. Ale divno.
3: Jako nevolno?
2: Ne, ne. To ne. Volno mi, volno, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi. Jest mi ušmrncnuto.
3: Já vím, co myslíte.
2: To vám závidím.
3: Tak sladko, ale hořko.
2: Těžko? Ale lehko.
3: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
2: No, no, no, tak na polo, že jo?
3: Na polo?
2: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
3: A hlava se vám točí?
2: Hvězdiček mám plný oči.
4: Na poplach mi hrudi buší.

0: Zpíval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se
1: ale
0: nebál?
1: On se bát nemusel, protože on to pojal po svým.
0: Hmm.
1: A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět na paměti. Jo, určitě. Do dneška ti
1: to naskakuje. Taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru kačenku.
0: Že by si to si snízal.
1: Já už půjde brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co lautr co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, lautr co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Televariété Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžu to mít pořád lehké. Tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí. Na telefonu jsem do Humoriády vedoucím 731 800 900. A pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho, pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
2: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia. Jo. A Patrika Rozehnala,
1: my také zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
3: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo?
3: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Sokavý, zdravím vás oba chlapi a hlasují taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
3: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televariete v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším rád.
7: Já taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No jo, tak helejte ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi, starolůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
6: Tak to tři.
7: No tak horká voda, studená voda a vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věci.
6: No lidi. Právě, no. Zejména ta vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc. Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl, v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Nepak, jeho zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strní. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. A říká, hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: A staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty jásali.
7: A Ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivný děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška, hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška, ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní těhle dva, musím no, říct.
3: Geniální, geniální.
1: Ano.
3: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
3: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty si jel poprvé s Čedokem?
3: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
3: Ne, my jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
3: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený bráchovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavivědoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a vhnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
3: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
3: Byla hnusná doba.
1: No.
3: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já.
3: Čověče, no? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal.
1: Viď? Lákavý
3: no, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je další. B2BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek jako podívej, co mám? A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo.
1: Kým to uzavřeme?
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo?
1: Ano, halo, halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo.
3: To samý B.
1: Bylo to málo. Hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, a já tak. Jsem si tipnul v obráceně. Vidíš, no. Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udárnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale pač lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo? No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel se angažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
3: Tak. No tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: My se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďan.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
6: Zlínský kraj schválil další investice do škol, které zamíří do modernizace budov i jejich vybavení. Vsetín chce odstranit vizuální smog, chystá manuál o reklamních prvcích. Ministr školství dnes bude řešit se školní inspekcí testování žáků. Dnes očekávejme skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami, kolem 27 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj schválil další investice do školských budov a vybavení za více než 33 milionů korun. Peníze zamíří do rekonstrukcí kotelen, oprav učeben, nových laboratoří nebo klimatizací ve školách. Modernizace se dočkají střední a vyšší odborné školy v Kroměříži, Uherském Brodě, Uherském Hradišti i Rožnově pod Radhoštěm. Pokračuje mluvčí kraje Jan Vandík.
7: Investice do školských budov a vybavení jsou důležité nejen pro kvalitní výuku, ale také pro bezpečné, moderní a energeticky úsporné prostředí pro žáky i zaměstnance škol. Postupně modernizujeme jak odborné učebny, tak technické zázemí napříč celým krajem.
6: Vsetín pracuje na grafickém manuálu, který stanoví pravidla pro umísťování venkovní reklamy ve městě. Dokument má pomoci omezit takzvaný vizuální smog, agresivní a nevkusné reklamní prvky, říká mluvčí radnice Jana Rašková.
8: Manuál vizuálního smogu doporučí ideální způsoby venkovní reklamy tak, aby nezahlcovala veřejný prostor. Pro městské budovy a organizace bude tento dokument závazný, pro místní firmy a podnikatele pak bude fungovat jako doporučený soubor základních principů, jak prezentovat své služby vkusně a v souladu s okolím.
6: Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování žáků 5. a 9. tříd předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Plaga na sociální síti X uvedl, že po inspekci bude chtít pro podrobné vysvětlení situace. Dodal, že je připravený celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Kromě obsahu testů chce Plaga se Zatloukalem probrat i technické problémy, které plošné testování provázely.
0: Sport.
6: Českou hokejovou reprezentaci čeká na světovém šampionátu souboj s Norskem. Český tým bude v utkání favoritem. Asistent trenéra Jiří Kalous ale upozorňuje na formu Severanů, kteří na turnaji vzali bod Kanadě a porazili Švédsko.
9: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení, jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně, jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě, jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
6: Zápas Česko-Norsko začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut.
0: Počasí.
6: Dnes očekávejme ve Zlínském kraji malou oblačnost, převládat bude skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Aktuální teploty se pohybují mezi 16 a 12 stupni, nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý, během dne mírný severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
6: V této chvíli se podle dopravních serverů jede ve Zlínském kraji bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Máme tu nový jarní týden, vítáme se do pondělí s datem 25. května. Jak víme od meteorologů, postupně se dostaneme až na letní teploty a myslím, že i startovní ranní hodnoty jsou příjemné. Snad to bude platit i pro celý průběh našeho společného rána. Od mikrofonu vás, milí posluchači, zdraví Petr Uhřík. Na rozjezd posílám písničku Valdemara Matušky a zatím chystám kalendárium, ve kterém se vrátíme do zajímavé historie. Je 5 hodin a přesně 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: nového týdne vstáváte, milí posluchači, s Českým rozhlasem Zlín. Přeju dobré ráno k datu 25. května. Vybírám z kalendária. Dnes je Mezinárodní den pohřešovaných dětí, známý také jako Poměnkový den. Vznikl v Americe v roce 1979. V České republice se tento den připomíná od roku 2004. Teď se vrátíme do letopočtu 1785, kdy byl popsán princip dvou ohniskové čočky. Díky tomu není třeba nosit dvoje brýle, ale jenom jedny, se kterými vidíte na blízko i na dálku. 25. května roku 1937 se narodil filmový a televizní režisér, také scénárista dokumentárních i hraných filmů, Milan Růžička. Pocházel z Prostějova. Po studiích se stal asistentem režie a scénáristou ve filmovém studiu Barrandov, později v armádním filmu. Podílel se například na komedii Ten svetr si nesflíkej, v hlavních rolích s Ivou Janžurovou, Zuzanou Bidžovskou a Petrem Nárožným. V roce 1954 společnost IBM oznámila, že vyrobila elektronický mozek. Byl ve tvaru vakuové trubice a jeho kapacita byla více než 100 milionů operací za hodinu. Narozeniny má herečka Eliška Balcerová. Narodila se v roce 1949 ve Vsetíně. Po studiu na brněnské konzervatoři nastoupila do svého prvního angažmá v Jihočeském divadle. V televizi proslula dříve jako Alžběta Čeňková v legendárním seriálu Nemocnice na kraji města. V posledních letech pak zářila například ve snímcích Ženy v pokušení nebo Teorie tygra. K narozeninám gratulujeme.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Guy Mitchell byl americký zpěvák a herec úspěšný ve své vlasti, Velké Británii a Austrálii. Je to už opravdový kus historie, když do světa poslal písničku Singin' the Blues. Jdeme přesně 70 let zpátky. Vítám vás do pondělí, za dvě minuty bude 17:15.

0: Je přesně 17:15, pravidelně procházím čerstvé informace od meteorologů, rád je hned taky předám dál. Krátkou předpověď otevřu pohledem na ranní teploty.
1: Počasí.
0: 16 stupňů to je Kroměříž a Kateřinice Ojčná, 14 stupňů vidím ve Starém Městě, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 13 stupňů uvádí Holešov, Zlín, Bojkovice a Vsetín. Bystřice pod Hostýnem vede s 18 stupni prozatím. Maruška Hostýnské vrchy uvádí stupňů 15. V Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích je to 11 stupňů. Vizovice, Luhačovice, Strání a Štítná nad Vláří naměřili 12 stupňů Celsia. Tak to je prozatím teplotní stav našeho regionu. A pojďme se podívat do celkové předpovědi, která nám slibuje, že oblačnost se očekává jenom malá, převládat bude skoro jasno, na nejvýš polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, povane slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Převážně dobré jsou teď rozptylové podmínky, jak to bude dál si upřesníme, biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Věděli byste, které moře je od našich hranic nejblíž? Odpověď najdeme už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Život s bolestí je vyčerpávající. Ta akutní je pro tělo varovným signálem. Chronická bolest obtěžuje, vyčleňuje ze společenského života a má dopad na psychiku. Jak se jí zbavit? Připravte si otázky. V poradně pro zdraví na ně bude odpovídat lékařka z ambulance léčby bolesti Baťovy nemocnice Barbara Edlichová. Už 27. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: Ranní zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Kemp u přehrady v Horní Bečvě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Obec chce modernizovat stávající zázemí a zároveň vybudovat nové objekty tak, aby celý areál získal jednotný vzhled. Výsledkem má být podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta prostor připomínající rozptýlenou zástavbu typické valašské dědiny. Novou strategii BESIP platnou do roku 2030 schválili zastupitelé města Otrokovice. Cílem plánu je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Strategie vychází z podrobné analýzy nehodovosti, dopravního chování i připomínek samotných obyvatel. Zhruba každá 15. domácnost v Česku pobírala loni příspěvek na bydlení. To je nejvíc v historii. Stát na něm loni vyplatil i rekordní sumu přes 23,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. V Česku je podle statistického úřadu zhruba 4,5 milionu domácností a příspěvek jich loni pobíralo přes 300 tisíc. Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleo záchranky. Amatérští speleologové včera uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Dnes očekávejme v našem regionu malou oblačnost, převládat bude skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Aktuální teploty se pohybují mezi 18 a 11 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tipnete si, kolik žije po Česku dětí v dětských domovech? Tak je jich přes 4300, mezi nimi i šesťák Samuel, se kterým jsme natáčeli vloni a za chvíli uslyšíte, co je u něj nového. Teď máme 17:30 a 3 minuty.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, za 5,5 minuty bude 6:15. Vítáme se do pondělí 25. května. V nové řadě časozběrného seriálu se vrátíme k dětem z dětských domovů. Vzpomenete si třeba na školáka Samuela, který musel do ústavní péče po smrti babičky? Tento 13-letý kluk dál hraje fotbal a víkendy tráví s takzvanými hostiteli, se kterými zažívá normální rodinný život. Jak se Sam od našeho loňského natáčení má, uslyšíte právě teď.
1: Same, my teď stojíme před tvojí základní školou, koukáme se do oken, máte tady i výzdobu. Do jaké třídy chodíš?
2: Do 6B.
1: Tobě je 13 let, jsi dospělejší, jsi i vyšší?
2: Ne.
1: Za ten rok a něco, co jsme se neviděli. A necháváš si delší vlasy narůst.
2: Ano, je to pravda.
1: A máš náročný týden třeba, byl jsi u tabule nebo jste psali nějaký test?
2: Psali jsme test a nejnáročnější den byl úterý, protože máme zkoušky s mojí kapelou.
1: O té kapele se ještě budeme bavit, protože ty jsi založil kapelu, ale ještě mi řekni, vědí vlastně spolužáci, že jsi z dětského domova?
2: Vědí to mý nejbližší kamarádi ze třídy. Jednou, když jsme byli na pice, tak jsem jim to řekl.
1: A ty reakce byly jaké? Zajímaly je nějaké konkrétní věci?
2: Kolik je nás tam, jak to tam všechno funguje, jaký je tam systém?
1: Teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově, v pražských Dolních Počernicích. Jak se máš?
2: Poslední dobou mám skvělý období.
1: Máš skvělé období?
2: Je to skvělý, protože jsem se mohl konout do jiných zemí, mám nějaké aktivity, cítím se dobře.
1: Teď narážíš i na hostitele, že tě berou do ciziny. Ty jsi poprvé i letěl letadlem.
2: Jo, extrémně jsem se bál, ale zvládnul jsem to. To bylo na Rodos a tam se mi moc líbilo. Teď jsme byli v Itálii, teď nás čeká ještě Rakousko na kolech.
1: My se od tvé školy budeme přesouvat do dětského domova. Půjdeme na ten autobus, budeme sedět.
2: Ono je to krátký.
1: Je to krátký. Teď už se blížíme do dětského domova. Teď vcházíme kam?
2: Do parku, který je blízko dětského domova.
1: Rozkvetlé stromy. Tamhle je hřiště. A ptají se ti lidi na pubertu?
2: Ano, furt. Už mě to trochu štve, protože já za to nemůžu. Já už jsem v pubertě.
1: A jak bys to popsal, že se to u tebe projevuje?
2: Občas jsem drzej, nechci pomalu vynést ani odpadkový koš.
1: Kudy teď? Tady máte takovou zámeckou zahradu v podstatě, bránu a už vidíme váš zámeček žlutý. Same, můžu se zeptat na rodičem, na mámu?
2: Jsme v kontaktu, voláme si pravidelně. Teď jsem posílal dopis, v srpnu vyjde na svobodu.
1: Takže je za mřížemi. Souvisí to s drogami?
2: To bohužel nevím.
1: Teď jsme v obývacím pokoji, velkém, kde je i kuchyň a máte tady u okna novinku.
2: Ano, to je boxovací pytel, slouží k tomu, když někdo má vztek, nebo když si chce vybít svoji energii, tak do toho může mlátit.
1: Ty vztek někdy máš?
2: Jo, občas jo, ale spíš hraju na kytaru, když mám vztek.
1: Z obývacího pokoje jsme přešli do hudební místnosti a Sam si vyndává zrovna elektrickou kytaru. Tu používáš, když hrajete s tou kapelou Young Vampires.
2: Ano, na zkoušky nebo tady. Je to moje láska, hraje se mi na ní moc dobře.
1: Má takovou světle modrou barvu a ty jdeš zapojovat teď.
2: Ano, kabel, zapoj to do komba.
1: A vy zatím máte převzaté písničky, ale chystáte se skládat i vlastní, budete mít album.
2: Hodně jakoby s kapelou hrajeme Nirvánu. Za kluky jsem vděčný, že do toho se mnou šli.
1: To hraje 13-letý Samuel z časozběrného seriálu Bydliště dětský domov. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Mám připravenou krátkou předpověď, znovu se podíváme na pondělí přes meteorology a úplně nejdřív projdu Zlínským krajem v aktuálních teplotách.
1: Počasí.
0: 16 stupňů, to je Kroměříž a Kateřinice Ojčná, 14 vidím ve Starém Městě, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 13 stupňů uvádí Holešov, Zlín, Bojkovice a Vsetín. Bystřice pod Hostýnem prozatím vede s 18 stupni, Maruška Hostýnské vrchy uvádí 15 stupňů. 11 stupňů hlásí Hošťálková a Velké Karlovice. 12 stupňů, to je situace ve Vizovicích, Luhačovicích, ve Strání a ve Štítné nad Vláří. Oblačnost dnes čekáme jenom malou, převládat bude skoro jasno, na nejvýš polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně ještě vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, povane slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou a pravděpodobně vydrží převážně dobré rozptylové podmínky, biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Už více než 100 let je dominantou Zlínského náměstí míru. Radnice není jen administrativní budova. Je to architektonická stopa éry, která vtiskla městu jeho moderní tvář. Proč Tomáš Baťa tehdy jako nastupující starosta stavbu kritizoval? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu po 14. hodině a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Dobré pondělní ráno si přejeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín a jenom připomenu, tak je dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Kariéru mu odstartovalo 4. místo v československé Superstar. Zpěvák Jan Bendik úspěchu využil a vrhnul se na sólovou dráhu. Jaké koncerty plánuje? Na jakých festivalech se v létě objeví? Zbude mu čas na dovolenou? Jak si během cestování krátí dlouhou chvíli? A jaký je jeho pěvecký vzor? Dozvíte se po 13. hodině.
0: Děkujeme za pozvánku. Mezitím Lukáš připravuje nové ranní zprávy, které nabídne za 9 minut. To bude 6 hodin.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: 48 obcí z jihovýchodní Moravy vytvořilo svazek na společné nakládání s odpady. Ode dneška můžou lidé ve zlínské zoo zdarma parkovat pod novou fotovoltaickou elektrárnou. Vláda dnes projedná návrh zákona, který zpřísňuje režim dočasné ochrany. Dnes očekávejme skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. 48 obcí z jihovýchodní Moravy chce šetřit náklady za odpadové hospodářství. Založili proto svazek obcí odpady Bílé Karpaty. Podle místopředsedy svazku a místostarosty Uherského Brodu Miroslava Poláška z ODS do roku 2030 vybudují nové překladiště, kde se bude směsný komunální odpad lisovat a následně odvážet do spalovny. Vyřešit musí také svoz odpadu, říká Polášek.
3: Buď budeme pořizovat nějaké svoje svozová auta, anebo využijeme stávající služby skupiny Rumpold, která obsluhuje tady ten náš region prozatím. I to je samozřejmě možné, že budeme s nimi nadále spolupracovat. Protože oni tu techniku mají nakoupenou a asi by to nebylo ekonomické, aby jsme kupovali x nových vozidel.
1: Návštěvníci zlínské zoologické zahrady můžou ode dneška nechat zdarma své auto ve stínu nově zkolaudované fotovoltaické elektrárny. Ta je nad parkovištěm pro téměř 200 aut. Jedná se o největší fotovoltaickou elektrárnu svého druhu na Moravě. Nově nabídne návštěvníkům stín pro auta a zároveň bude pokrývat skoro třetinu spotřeby elektrické energie celé zoo, říká ředitel zahrady Roman Horský.
4: Máme napočítané, že by to mělo celkově vyřešit 30% celé spotřeby energie zoologické zahrady, takže my dneska můžeme možná počítat s tím, že příští rok, když bude dobře svítit, tak že ušetříme nějaké 3 miliony.
1: Pro držitele dočasné ochrany v Česku by nově mohly začít platit přísnější podmínky. Počítá s tím novela několika zákonů, včetně Lex Ukrajina, kterou dnes projedná vláda. Návrh zpřísňuje například pravidla pro provoz aut s ukrajinskou registrační značkou, vyplácení humanitárních dávek nebo získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Předloha upravuje taky samotné podmínky režimu dočasné ochrany, doplňuje Adam Rezler, mluvčí ministerstva vnitra, které novelu připravilo.
5: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky. Návrh zároveň zpřesňuje podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu.
1: Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace Cermat podalo víc než 9 000 uchazečů. Většina z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního kola.
2: Počasí.
1: Během dneška očekávejme ve Zlínském kraji malou oblačnost. Převládat bude skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Aktuální teploty se pohybují kolem 18 a 11 stupňů. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme mezi 24 až 27 stupni a vítr povane slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně se ve Zlínském kraji dle dopravních serverů nestala žádná dopravní nehoda. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Na svatého Urbana bez deště čeká nás hojnost vína. Alespoň podle starého lidového moudra, Právě touto pranostikou vás, milí posluchači, vítám do pondělí s datem 25. května. A jak víme z předpovědi, dnešek se projeví jako slunečný den, kapky deště v plánu nejsou. Ale upřesníme si před 6:30, když zavolám meteorologům do Brna. Teď je 6:05, za mikrofonem stabilně Petr Uhřík, hned po písničce Marty Kubišové se vydáme na krátkou cestu zajímavou historií v kalendáriu. Přeju dobrý start v novém týdnu.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Do nového týdne vstáváte, milí posluchači, s Českým rozhlasem Zlín. Přeju dobré ráno k datu 25. května a vybírám z kalendária. Dnes je Mezinárodní den pohřešovaných dětí, známý taky jako Poměnkový den. Vznikl v Americe v roce 1979. V České republice se tento den připomíná od roku 2004. Teď se vrátíme do letopočtu 1785, kdy byl popsán princip dvouohniskové čočky. Díky tomu není třeba nosit dvoje brýle, ale jenom jedny, se kterými uvidíte na blízko i na dálku. 25. května roku 1937 se narodil filmový a televizní režisér, také scénárista dokumentárních i hraných filmů Milan Růžička, pocházel z Prostějova. Po studiích se stal asistentem režie a scénáristou ve filmovém studiu Barrandov, později v armádním filmu. Podílel se například na komedii Ten svetr si nevslíkej v hlavních rolích s Ivou Janžurovou, Zuzanou Bidžovskou a Petrem Nárožným. V roce 1954 společnost IBM oznámila, že vyrobila elektronický mozek. Byl ve tvaru vakuové trubice a jeho kapacita byla více než 100 milionů operací za hodinu. Narozeniny má dnes herečka Eliška Balcerová. Narodila se v roce 1949 ve Vsetíně. Po studiu na brněnské konzervatoři nastoupila do svého prvního angažmá v Jihočeském divadle. V televizi proslula dříve jako Alžběta Čeňková v legendárním seriálu Nemocnice na kraji města. V posledních letech pak zářila například ve snímcích Ženy v pokušení nebo Teorie tygra. K narozeninám gratulujeme. Kalendárium uzavírám a dál se podíváme do regionu. Nejvíce srn, zajíců nebo také divočáků srazili svými auty řidiči ve Zlínském kraji. V přepočtu na délku silniční sítě v regionu připadá nejvíce střetů aut se zvěří v celém Česku. Proč jsou nehody se zvěří nejčastější právě v našem kraji a které silnice patří k nejrizikovějším, uslyšíme už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Písnička je z roku 79, ale my si nepustíme ani originál, ani pozdější verzi Lenky Filipové, ale až provedení od Shakiry. Ta ji zpívala během svého turné po celém světě v roce 2011. Ve Francii to byla znovu hitparádová jednička.

0: 9 minut do 6:30. Další zastávkou bude počasí, poslechneme si podrobnou předpověď na několik navazujících dnů začínajícího týdne. A proto už volám do Brna, kde má všechny informace připravené meteoroložka Bára Kučerová. Přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Pondělní ráno ve Zlínském kraji nás teď zajímá nejdřív. Popište prosím aktuální stav.
1: A většinou máme na obloze nějaká oblaka, často tvoří polojasnou oblohu, případně možná někde i oblačnou a ty teploty ty se pohybují většinou okolo 16 stupňů Celsia.
0: Jak se pondělí projeví na obloze a v maximálních teplotách? Podívejme se na celkový průběh.
1: Postupně čekáme oblačnost jen malou, to znamená přes den by mělo převládat skoro jasno, na nejvýš nějaké polojasno a během odpoledne a k večeru se ta oblačnost bude postupně rozpouštět a bude se vyjasňovat a dnešní maximální teploty by měly vyšplhat mezi 24 až 27 stupňů Celsia.
0: S jakou biozátěží máme počítat pro dnešek?
1: A ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: A jdeme na zítřek. Co najdeme v úterní předpovědi? Vychází podobně?
1: Už noc vychází v podstatě podobně a to hlavně tím, co bude, respektive spíš nebude na obloze, protože neočekáváme žádnou oblačnost, takže noc by měla být jasná a tím pádem trošku chladnější než ta dnešní. Ty zítřejší minima by měly být mezi 12 a 9 stupňů Celsia, v údolích lokálně i kolem 8 stupňů Celsia a zítřek se pak ponese v podobném duchu jako ta noc, to znamená jasná obloha, odpoledne se může na menší části kraje a jen na přechodnou dobu vytvořit drobná kupovitá oblačnost a zítřejší teploty budou trošku vyšší než ty dnešní, mezi 26 a 29 stupni Celsia.
0: Jak to bude dál? Při pohledu na středu, čtvrtek, změní se něco nebo dál pojedeme na slunečné teplé vlně? Naznačte prosím další průběh.
1: Bude se to měnit a to během středy, která už bude trošku oblačnější, ale i s možností přeháněk, ale stále s letními teplotami. Konkrétně to bude vypadat tak, že noc by ještě měla být s málo oblačností a ráno a dopoledne bude od severu oblačnost přibývat a postupně čekáme spíš oblačnost s přeháňkami a to i na větší části kraje. Také se mohou objevit bouřky a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost znovu ubývat na větší skoro jasno nebo jasno a teploty maximální ve středu vyšplhají mezi 24 až 28 stupňů Celsia a čtvrtek sice zůstane s malou oblačností, jasný, ale částečně se ochladí a to zhruba na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: A ještě malé hodnocení historie. Rádi si poslechneme, jaké rekordní teploty přinesl 25. květen do Zlínského kraje.
1: A maximum pochází z roku 1921 z Napajedel na Zlínsku, kde teploměr tehdy ukázal 32 stupňů a 8 desetin. Naopak minimum pochází z roku 1991 z Brumova Bylnice na Zlínsku a tam naměřili minus 1 stupeň a 6 desetin.
0: Takto svoji podrobnou předpověď uzavírá meteoroložka Bára Kučerová. Český rozhlas Zlín za všechny informace. Děkuje, přejeme úspěšný start v novém týdnu a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Holešov aktuálně kolauduje prostory pro dvě nové dětské skupiny. Město je vybudovalo na Grohově ulici u mateřské školy a v objektu Hájenka v Zámeckém parku. Podle starosty Milana Frice z Hnutí ANO je každá skupina určena pro 20 dětí. Město tímto krokem reaguje na poptávku po umístění dětí od 2 let věku. Řidiči ve Vsetíně musí ode dneška počítat s dopravními omezeními v údolí Červenka. Oprava mostu i navazující části komunikace omezí průjezd v úseku od společnosti Trimil po nedávno zrekonstruovaný most. Dnes se budou práce dělat za částečného omezení provozu kvůli frézování vozovky. Ve čtvrtek a v pátek pak bude silnice kvůli pokládce nového asfaltového povrchu zcela uzavřená. Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. V připomínkovém řízení přišlo k návrhu Ministerstva kultury víc než 300 připomínek. Například Ministerstvo financí vyzvalo k jeho přepracování. V Brně dnes skončí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Uzavře ho pieta v Kounicových kolejích, bývalém nacistickém popravišti. Setkání bylo součástí festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi lidmi, národy a kulturami. Festival pokračuje do konce května. Dnes očekávejme ve Zlínském kraji malou oblačnost. Převládat bude skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Aktuální teploty se pohybují mezi 18 a 12 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V této chvíli nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď se ještě vydáme na kosmický výlet. 25. května ovšem v roce 1977 měla premiéru filmová sága Star Wars – Hvězdné války. Patří k nejpopulárnějším a nejvýdělečnějším hollywoodským trhákům všech dob. Taky už kus historie, zdravím všechny probuzené posluchače do pondělí a přeju pohodu na startu nového týdne. Teď je 6:30 a 3 minuty.

0: Za 5 minut bude 6:45. Vítáme nový týden, zdravíme se u pondělního vstávání na vlně Českého rozhlasu Zlín. A lehce naznačím, kam se vydáme dál. 48 obcí z jihovýchodní Moravy vytvořilo svazek na společné nakládání s odpady. Do budoucna tak chtějí šetřit náklady. Podrobnosti se dozvíte krátce po 7:45. Hostem dopolední poradny bude dnes zahradnice Miroslava Beňová, která se věnuje realizaci různých typů zahrad i veřejné zeleně. Pokud k tématu máte nějakou otázku, můžete ji už teď poslat na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Paní zahradnice na všechno, co vás zajímá, odpoví po 11. hodině, kdy bude hostem Markéty Macháčkové. A já už za chvíli přidám krátkou předpověď, zjistíme, jaké pondělní zprávy pro nás mají meteorologové.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za půl minuty bude 6:45. Teď se podíváme na úvod nového týdne přes meteorologické zprávy. Krátkou předpověď, jak bývá obvykle, otevírám ranními teplotami.
1: Počasí.
0: V našem kraji se momentálně pohybujeme mezi 12 a 18 stupni. Oblačnost čekáme jen malou, převládat bude skoro jasno, na nejvýš polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně ještě dál vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, povane slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Převážně dobré jsou a zůstanou rozptylové podmínky, biozátěž stále jedničková, tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Hlavně ženy by si měly dát pozor na nemoci štítné žlázy, trápí je totiž až 8x častěji než muže. Nejčastější poruchou je její snížená funkce. Zjistit se dá z krevních testů u praktika, více se u příležitosti týdne štítné žlázy dozvíte za chvíli.
2: Den, kdybych nic nedělala, je pro mě ztraceným dnem, říká knihovnice Hana Hanáčková z Nedakonic. Je spoluautorkou mezinárodní akce Noc s Andersenem a přestože svou prací žije, její aktivity mezi knihami rozhodně nekončí. Zvládá také péči o malé hospodářství, je i výtvarně zručná a pořád dobře naladěná. Představím vám ji v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 25. května v 15 hodin a 20 minut.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Více než 600 tisíc Čechů má podle odhadů endokrinologů nemocnou štítnou žlázu a další 100 tisíce o své nemoci nemusí vědět. Platí to například pro její sníženou funkci, která na sebe zpravidla nějakým způsobem neupozorní. Lékaři toto všechno připomínají u příležitosti týdne štítné žlázy, tak si o tom poslechněme víc.
1: Já bych to nepoznala, já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
2: Vypráví šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Teď přišla na pravidelnou roční kontrolu do endokrinologické ambulance za lékařem Richardem Stejskalem.
3: My tady dáváme vlastně tu léčbu jenom na zimu, takže jste přestala užívat kdy? Teďka někdy v březnu, koncem března.
2: Zajímá se lékař o to, dokdy pacientka brala léky.
3: V zimním období ty štítné žlázy nám musí produkovat trošku víc toho hormonu. Nám vytváří určitý pocit vnitřního tepla. Abychom tady šetřili vlastně štítnou žlázu naší pacientky, tak dáváme malou dávku toho hormonu a na léto ji zase vysazujeme. Tlak je v pořádku, tak se pojďte položit.
2: Vyzývá pacientku endokrinolog. Krátce na to už se ultrazvukem dívá na strukturu štítné žlázy.
3: Podíváme se, jestli se tam netvoří nějaké uzlíky takzvané. Často bývají třeba nezhoubné, neškodné. Máte to hezký v pořádku, takže zase na léto můžete být bez prášku. Jednou za rok na kontrolu, zase s laboratorními testy.
2: Shrnuje výsledek vyšetření lékař.
3: Poslal jsem recepty na mobil. Díky.
2: U příležitosti týdne štítné žlázy upozorňují lékaři pacienty i na to, že se hormonů, pomocí kterých se snížená funkce léčí, nemusí obávat, říká předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
4: To jsou synteticky vyrobené hormony stejné, jako vyrábí ta štítná žláza.
2: Přesto endokrinologové v poslední době zaznamenávají u některých pacientů snahy o návrat k léčbě pomocí extraktů ze štítných žláz zvířat. Ty se k léčbě používaly v minulosti.
4: Ty takzvané organopreparáty ze sušených štítných žláz zvířecích jednak můžou obsahovat nějaké cizorodé látky zvířecího původu. Úplně nejdůležitější je, že oni nepatří mezi léky, kde je vlastně množství té účinné látky přísně kontrolováno a patří mezi potravinové doplňky. Nemusí být zabezpečeno optimální vlastně udržování hladin hormonu štítné žlázy.
2: Upozorňuje lékař. S nemocemi štítné žlázy se až 8x častěji potýkají ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 7 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
6: Ve Zlínském kraji připadá v přepočtu na délku silniční sítě nejvíc střetů aut se zvěří. Kemp u přehrady v Horní Bečvě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Ministr školství za ANO Robert Plaga si předvolá ústředního školního inspektora. Dnes bude převážně skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Zlínském kraji je v přepočtu na délku silnic nejvyšší riziko střetu auta se zvěří v Česku. Nehoda připadá v průměru na každého 2,5 kilometru. Od loňského října do letošního března policie a tísňová linka zaznamenaly bezmála 900 střetů vozidel se zvířaty. Nejrizikovějším místem v kraji je část silnice mezi Frištákem na Zlínsku a Horním Lapačem na Kroměřížsku, kde během půl roku došlo k 7 nehodám se zvěří. Pokračuje krajský koordinátor SIP pro Zlínský kraj Zdeněk Patík.
7: Ta cena takové střední srážky ze zvěří bývá plus minus 50 tisíc korun, takže bych doporučoval, aby skutečně k tomu povinnému ručení ty řidiči si tu srážku ze zvěří, když index srna ve Zlínském kraji vychází tak nepříznivě, tak aby to zvážili, když si budou pojišťovat auto a něco málo si připlatili.
6: Kemp u přehrady v Horní Bečvě na Vsetínsku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Obec chce modernizovat stávající zázemí a zároveň vybudovat nové objekty tak, aby celý areál získal jednotný vzhled. Výsledkem má být podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta prostor připomínající rozptýlenou zástavbu typické valašské dědiny.
8: Ten zásadní koncept toho kempu je jakási valašská dědina, kde je rozptýlena ta zástavba jednotlivých domečků, které budou sloužit jako ubytování pro ty přenocující třeba, kteří nemají stán, přijedou na kolo, tak se můžou i v té chatce různých velikostí ubytovat a přespat.
6: Testování žáků 5. a 9. tříd dnes bude ministr školství Robert Plaga za ANO řešit s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Bude chtít mimo jiné vysvětlení ke sporným otázkám, které se objevily v závěru testů z matematiky a češtiny. Týkaly se třeba duševního zdraví žáků, vzdělání a profesi jejich rodičů nebo vybavení domácnosti. Azylové domy i domovy pro seniory hledají způsob, jak získat platby za stravu a pobyt od klientů, kteří pobírají superdávku. Do konce března bylo možné tyto částky strhávat automaticky ze sociálních dávek. Superdávka to ale neumožňuje. Poskytovatelé pobytových sociálních služeb proto požadují změnu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji přislíbilo.
9: Klientky azylového domu v Mostě dostávají od dubna kvůli motivaci platit nájem kratší smlouvy, říká vedoucí zařízení Eva Štorchová.
10: Dáváme prvotní smlouvu na 2 měsíce, aby jsme zjistili, zda klientka je schopná tento pobyt zaplatit.
9: Domov pro seniory v Litvínově na Mosteckou uzavírá s klienty zvláštní smlouvu o úhradách stravy a pobytu. Pokračuje ředitel domova Vladimír Vopelka.
11: Požádáme klienty, zdali by dobrovolně neuzavřeli smlouvu, aby to zůstalo finančně v tom módu status quo.
9: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika ministerstvu známá. Kdy ale ke změně legislativy dojde, zatím není jasné. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Počasí.
6: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Aktuální teploty se pohybují mezi 18 a 12 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
6: Momentálně se dle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Začínáme poslední květnový týden. U vstávání do pondělí vás, milí posluchači, zdravím a přeju dobrou náladu na startu 25. května. Venku máme příjemné jaro, slunce na obloze, tak snad bude i celé dnešní ráno probíhat v atmosféře pohody. Jenom doplním, že svátek oslaví ženy jménem Viola a zvu k našemu pravidelnému soutěžení. Za správnou odpověď, která se i tentokrát týká moravského nářečí, věnuje vydavatelství Gazda knihu s názvem Myslí jasně. Je to v podstatě návod, jak získat klid, nadhled a kontrolu nad svými myšlenkami. Pokud projevíte zájem, zavolat můžete hned po písničce Václava Deckáře. Teď je 7 hodin, 5,5 minuty, zdraví vás Petr Uhřík.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Je 7 hodin 8 minut, pondělí 25. května začíná a je tu opět soutěž, jak se u nás mluví, dáme prostor moravskému nářečí. A samozřejmě vám, milí posluchači, kteří se rádi dobrovolně a ochotně zapojíte do dnešní hádanky. Cenou pro vítěze je kniha vydavatelství Kazda, Myslí jasně, a to by mohl být i návod pro nejbližší minuty.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Slovo do dnešní soutěže, jak se u nás mluví, si připravil pan Jaroslav z Míškovic na Kroměřížsku. Celý život pracoval v zemědělství a k této práci se soutěžní výraz také vztahuje. Pojďme si ho poslechnout a pokud možno uhodnout, co znamená. Napřed ale ještě samozřejmě zvedám telefon, no a zjistím, kdo se ozve na druhé straně. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín. Haló, haló? Haló? Haló? Tak, tady se nedozvíme nic, zkusíme druhou linku. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Haló?
0: Ano, slyším, kdo pak je tam?
2: Tady Drahomíra Vsetín.
0: Radomíra, paní?
2: Drahomíra.
0: Drahomíra, tak to máme jasno. Nový týden, už plánujete, jak bude pondělí ve vašem rozvrhu vypadat?
2: No, tak bude vypadat, já si myslím, že docela klidně.
0: To znamená?
2: Věk pokročilý, žádný spěch.
0: Jdete na to fajn, jdete na to správným způsobem. Takže bez zespěchu, bez nervů a úplně v pohodě si poslechneme taky dnešní otázku. A
2: ano.
0: Jsem zvědavý, jestli správně odpovíte. Paní Drahomíra zkouší odpověď na tuto otázku.
3: Co je to brdečko?
0: Brdečko nás zajímá, co je brdečko.
2: Brdečko. No tak je brdečko. To by mohlo být něco... bych řekla v zemědělství k vozu, ale...
0: Ale zkuste to popsat
2: nějaká,
0: ještě.
2: Nějaká něco takového jako nějaká závlačka.
0: Dobře.
2: Ale dám si nápovědy.
0: Když teda vyslovím 3 nápovědy a můžete vybírat z následujících možností, Ačko je malá stolička k dojení, Bčko tyč spojující postraňky tažného zvířete s ojí, a nebo Cčko je sotva narozené mládě?
2: Tak dávám to Bčko.
0: Takže dáváme Bčko. Význam slova nám prozradí Jaroslav Brázdil z Míškovic.
3: Za to Brzecké se uvazovali pobočky koňské postroje. Za to se to táhlo.
0: Výborně.
2: Tak je to doma, výborně.
0: Teď jenom tak napadlo mimo soutěž, ve kterém večerníčku bylo... Za hezké vysvědčení knihu. Ve kterém to bylo večerníčku? To bylo...
2: Ve kterém večerníčku?
0: No.
2: Bylo?
0: Za dobré vysvědčení knihu.
2: Nevím,
0: jo, to
2: nevím.
0: Už vím, kluk z plakátu, že? Kluk z plakátu.
2: Je to možné, kluk z plakátu, ano, asi
0: no,
2: možná jo.
0: Nezhodně retro podívaná už. Pan Filipovský, myslím, že tam namlouval.
2: No, výborný, to je úžasný,
0: jo,
2: pan
0: jo,
2: Filipovský, to byl úžasný člověk.
0: No ne, kam mířím, že za vaši snahu jsem měl taky připravenou knihu a taky ji získáváte, paní Drahomíro, takže povedlo se.
2: Povedlo se, no ano, jsem ráda.
0: Bezva.
2: Tak. Moc ráda.
0: Výborný úvod nového týdne, já vám přeju, ať zvládáte nejenom pondělí, ale ať máte radost ze všech dalších dnů, které by měly být slunečné, což probereme taky za chvíli.
2: Děkuju mnohokrát a to tež přeju i já vám.
0: Děkuju moc. Tak pěkný den a zůstaňte prosím na telefonu.
2: Ano.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Některé hity se vracejí a v jiných verzích znovu bodují. To je i případ písničky skupiny Procol Harum, kdy chytlavý materiál A Wider Shade of Pale opětovně a skvěle přepracovala Annie Lennox, tedy dámská polovina Dua Eurythmics. Remake z roku 92, tuším, si teď poslechneme.

0: Před dvěma minutami bylo 7:15. Pravidelně procházím čerstvé informace od meteorologů a rád je hned předám dál. Krátkou předpověď otevřu, jako vždy, pohledem na ranní teploty.
1: Počasí.
0: Mezi 14 a 19 stupni se momentálně nachází oblast Zlínského kraje. Oblačnost čekáme jenom malou, převládat bude skoro jasno, na nejvýš polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně ještě dál vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, povane slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Převážně dobré jsou a převážně dobré zůstanou rozptylové podmínky. Biozátěž je taky příznivá, na jedničce tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: 48 obcí z jihovýchodní Moravy vytvořilo svazek na společné nakládání s odpady. Do budoucna také chtějí šetřit náklady. Podrobnosti už za chvíli nabídne reportér Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký.
2: Věděli jste, že jeden z čerstvých držitelů ceny Anděl pochází ze Zlínského kraje? Písničkář Jan Běťák z Koryčan sází na lyrické texty i na to, že v jednoduchosti je krása. V úterý 26. května budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvit o jeho výjimečném hudebním úspěchu i o tom, co ho v tvorbě inspiruje. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Přejeme si dobré pondělní ráno na vlně Českého rozhlasu Zlín. Za 6,5 minuty bude 7:30. Společně nakládat s odpady a výrazně tak ušetřit náklady na jejich svoz a likvidaci. To je cíl několika desítek obcí z jihovýchodní Moravy, které se sdružily ve svazku obcí Odpady Bílé Karpaty. Podrobnosti zjišťoval reportér Michal Sladký, kterého zdravím. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Michale, co vedlo obce k tomu, aby společně řešili odpadové hospodářství?
1: Na Uherskobrodsku a v okolí začali tuto problematiku řešit už před 3 lety. Tehdy memorandum o spolupráci podepsalo přes 80 obcí. Nakonec jich zůstalo 48. A to nejen z Uherskobrodska, ale také z Luhačovicka, z Línska a 2 obce jsou dokonce z Jihomoravského kraje, konkrétně z Hodonínska. Ten důvod je jasný, ušetřit peníze. Například nezávislý starosta Šumic Josef Podešť si posteskl, že jeho obec sice díky třídění snižuje množství směsného komunálního odpadu, náklady přesto neustále stoupají. V současné době obec platí zhruba 3 miliony korun za rok a aby se náklady nadále dramaticky nezvyšovaly, je podle něj nutné postupovat společně.
0: A to by právě mělo přinést ty úspory.
1: Přesně tak, jak mi řekl předseda svazku obcí Odpady Bílé Karpaty a zároveň starosta Bojkovic Petr Viceník z ODS, když budou obce sami vyjednávat s odpadovými společnostmi, především o likvidaci odpadu, jsou úplně v jiné pozici, než když bude vyjednávat svazek reprezentující 60 tisíc obyvatel.
2: Pokud budete mít velkoobjemový odpad, třeba nábytky a podobné věci a likvidujete si je sami, tak v tom malém množství, tam v podstatě vy za to ještě platíte. V okamžiku, kdy se vymyslí nějaký systém třeba centrálního zpracování, pořízení drtiče, ta výsledná drť už se dá potom zobchodovat, že jste v kladných číslech, že za to nedoplácíte.
0: Jaké konkrétní kroky teď obce podniknou? Založí si například společnou firmu na svoz odpadu?

0: Podle místostarosty Uherského Brodu Miroslava Poláška z ODS obce ještě letos po komunálních volbách založí společnost s ručením omezeným, která bude mít celé odpadové hospodářství na starosti. Co se týče svozu odpadu, tak jsou dvě možnosti. Buď si obce sami pořídí svozová auta, nebo prodlouží smlouvu se společností Rumpold, která v regionu aktuálně tyto služby zajišťuje. V plánu je každopádně vybudování překladiště, kde by se směsný komunální odpad lisoval a následně odvážel do spalovny. Zatím jsou vytipované dvě lokality. Jedna u Luhačovic, druhá na katastru Uherského Brodu v lokalitě Králov. Všechno musí být nachystané do roku 2030, kdy začne platit zákaz skládkování.
1: 48 obcí z jihovýchodní Moravy vytvořilo svazek na společné nakládání s odpady. Do budoucna tak chtějí šetřit náklady. Podrobnosti připravil reportér Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký. Díky a hezký den.
0: Rádo se stalo, naslyšenou.
1: Za 3,5 minuty bude 7:30. Poslechneme si Olympik a hned potom nové zprávy.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: Jsou tu zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Radnice v Hulíně na Kroměřížsku chce bezpečnější dopravu u základní školy. Podle starosty Jaromíra Žůrka z Hnutí ANO je v ranní špičce situace u školy nepřehledná a auta rodičů ohrožují pohyb chodců. Vedení města už má projektovou dokumentaci pro dvě nová opatření. První je vybudování průběžného parkoviště na ulici Holešovská, kde rodiče přistaví auto a děti budou moct bezpečně vystoupit. Vsetín pracuje na grafickém manuálu, který stanoví pravidla pro umisťování venkovní reklamy ve městě. Dokument má pomoci omezit tzv. Vizuální smog, tedy agresivní a nevkusné reklamní prvky. Lidé loni vyčerpali na příspěvku na bydlení rekordní částku. Stát jim vyplatil víc než 23,5 miliardy korun. Oproti předchozímu roku jde zhruba o 3 miliardy navíc, uvádí to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na dávku dosáhlo přes 300 tisíc domácností. Začal týden štítné žlázy. Podle odhadů endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. 100 tisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nějak projevit. Nejčastější je její snížená funkce. Na problém se většinou přijde u praktiků. Během dneška bude ve Zlínském kraji převládat skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Aktuální teploty se pohybují mezi 19 a 14 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Práce na vodorovném dopravním značení dnes mohou zdržet provoz na dálnici D55 mezi Napojedli a Otrokovicemi na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tipy na kulturu, pozvánky na zajímavé akce. Tak to budeme pokračovat za chvíli, teď je 7:30, 2,5 minuty. Do nového týdne vás, milí posluchači, vítám písničkou Nadi Urbánkové. Připomínám, 25. květen v kalendáři.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Za 5,5 minuty bude 7:45 s Českým rozhlasem Zlín. Teď jdeme za kulturou. Mám připravených několik zajímavých pozvánek. Jak těžké je zvednout se ode dna a začít znovu? Odpověď hledá nový dokumentární film Homeless Blues režisérky Libuše Rudinské, rodačky z Napajedel. Film není jenom o bezdomovcích, je o lidské důstojnosti, touze po blízkosti, o naději, která přetrvává i v nejskromnějších podmínkách. Kino Napajedla dnes uvede tento nový dokumentární film v 18:30. Po promítání filmu pak následuje diskuze s režisérkou Libuší Rudinskou. Na koncert Královny českých muzikálových jevišť Moniky Absolonové se dnes můžete přijít podívat do Uherského Brodu. Trojnásobná držitelka ocenění Český Slavík vystoupí za doprovodu pianisty Ondřeje Hájka a vokalistů Andrej Holé a Ondřeje Izdného. V rámci tohoto hudebního setkání zaznějí skladby z muzikálových představení a chybět nebudou ani důvěrně známé a oblíbené hity z jejího repertoáru, které doplní o písně z aktuálního alba Láska. Koncert se koná v Domě kultury v Uherském Brodě od 19 hodin. O historii poznávání komet se dnes bude přednášet ve hvězdárně Zlín. Vratislav Zika povede besedu o vnímání těchto vesmírných těles od doby před naším letopočtem až do dneška a taky o tom, jak důležitou roli se hrály na počátku potvrzení gravitačního zákona a poznávání dynamiky sluneční soustavy. Akce začíná na zlínské hvězdárně v 19 hodin. Vlaková stanice Zlín Střed je pátou zastávkou takzvaného Legio vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Legio vlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský transport. Široké veřejnosti bude ve Zlíně přístupný zdarma až do neděle 31. května. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před půl minutou bylo 7:45, mám připravenou krátkou předpověď. Znovu se podíváme na pondělí přes meteorology. A úplně nejdřív projdu Zlínským krajem v aktuálních teplotách.
1: Počasí.
0: 17 stupňů touto hodnotou začínám, v Kroměříži, ve Starém Městě, 17 je taky v Hošťálkové, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně, ve Valašské Senici a v Rožnově pod Radhoštěm. 19 stupňů uvádí Holešov, to je prozatím teplotní strop v regionu, jak si všímám. 18 stupňů hodnota v Bystřici pod Hostýnem, ve Vizovicích a ve Strání. 16 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy a Velké Karlovice. A teď ještě půjdeme na hodnotu 15 stupňů, kterou vidím v Bojkovicích, Luhačovicích a v Horní Bečvě. Abych nezapomněl na Štítnou nad Váří a Zlín, společná teplota 14 stupňů. Dnes očekávejme, že oblačnost bude jenom malá, převládat má skoro jasno, na nejvýš polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně ještě dál vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, povane slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Převážně dobré jsou a převážně dobré i zůstanou rozptylové podmínky, to všechno s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Vzali bod Kanadě, porazili Švédy a dnes se pokusí zaskočit český tým. Řeč je ano o norských hokejistech, kteří zatím na mistrovství světa předvádějí výborné výkony. Co by na ně mělo platit, zjistíme už za chvíli a dozvíme se mimochodem, komu z českého týmu jdou nejlépe karty.
2: Štětce, písmo malířské barvy i kartáč na očištění staré značky. S touto výbavou se s předsedou Zlínského klubu českých turistů Petrem Schovajsou vydávám do terénu ve Zlíně na Kocandě. Co kromě značení v klubu můžete zažít a jak je na tom po 100 letech od svého založení, dozvíte se v reportáži z cyklu Kořeny s Markétou Macháčkovou už v pondělí před 15:30 odpoledne.

0: stačí. Máme 25. května. Čeští hokejisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. Severané už dokázali na turnaji obrat obod Kanadu a pak dokonce porazili Švédsko 3-2.
1: Jo, my jsme na to koukali s klukama u karet jen tak po očku, takže já jsem se soustředil na své karty hlavně. Samozřejmě asi mě to trochu překvapilo, ale z těch výsledků je vidět, že Norové hrajou dobře.
2: Popisoval útočník Lukáš Sedlák, při jaké činnosti sledoval vítězství Norska nad Švédskem. A hned také dodává, co hráli a kdo vyhrával.
1: Prší a Romanovi to šlo asi včera nejvíc, podle mě. Jo, Romanovi jde všechno.
2: Směje se Lukáš Sedlák, ale Romanu Červenkovi by to mělo jít i proti Norsku. Z českého týmu má při své 13. účasti na šampionátech se severským celkem největší zkušenosti. To Jaroslav Chmelař nemá s norským hokejem vůbec žádné zkušenosti.
3: Vůbec, myslím si, že ani na 20. Norové nebyli, takže vůbec nemám, ale tak musíme se na ně připravit. Tady na turnaji ukazují, že není radno je podceňovat, takže umějí dobře bránit, zároveň mějí bruslit a dokážou se dostat do těch breaků, takže na to si budeme muset dávat pozor a budeme muset prostě na ně vlítnout jako na Švédy.
2: Uvědomuje si Jaroslav Chmelař. Norsko má reálnou naději zahrát si čtvrtfinále, což se mu podařilo 3x v historii a naposledy před 14 lety. Jenže letos je ve Švýcarsku ve výborné formě. Necelé 2 minuty ho dělili od výhry nad Kanadou a pak porazilo Švédy.
4: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
2: Vychvaluje tým soupeře českého týmu asistent trenéra Jiří Kalous. Zápas Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

Vkládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Oběsil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve vězně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Zlínský kraj schválil další investice do škol. Obce z jihovýchodní Moravy chtějí šetřit náklady za svoz a likvidaci odpadu. Vláda dnes projedná novelu zákona, která by zpřísnila podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Dnes bude převážně skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj schválil další investice do školských budov a vybavení za více než 33 milionů korun. Peníze zamíří do rekonstrukcí kotelen, oprav učeben, nových laboratoří nebo klimatizací ve školách. Modernizace se dočkají střední a vyšší odborné školy v Kroměříži, Uherském Brodě, Uherském Hradišti i Rožnově pod Radhoštěm. Pokračuje mluvčí kraje Jan Vandík.
6: Investice do školských budov a vybavení jsou důležité nejen pro kvalitní výuku, ale také pro bezpečné, moderní a energeticky úsporné prostředí pro žáky i zaměstnance škol. Postupně modernizujeme jak odborné učebny, tak technické zázemí napříč celým krajem.
5: 48 obcí z jihovýchodní Moravy vytvořilo svazek na společné nakládání s odpady. Do budoucna tak chtějí šetřit náklady za svoz i likvidaci odpadu. Pokračuje předseda svazku obcí odpady Bílé Karpaty a zároveň starosta Bojkovic Petr Viceník z ODS.
7: Pokud budete mít velkoobjemový odpad, třeba nábytky a podobné věci a likvidujete si je sami, tak v tom malé množství, tam v podstatě vy za to ještě platíte. V okamžiku, kdy se vymyslí nějaký systém třeba centrálního zpracování, pořízení drtiče, ta výsledná drť už se dá potom zobchodovat, že jste v kladných číslech, že za to nedoplácíte.
5: Ve svazku obcí odpady Bílé Karpaty jsou sdružené obce z Uherskobrodska, Luhačovicka, Zlínska a Hodonínska. Dohromady reprezentuje asi 60 tisíc lidí. Vláda dnes projedná novelu zákonů, která by zpřísnila podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Materiál z dílny ministerstva vnitra počítá se změnami například u humanitárních dávek, pravidel pro auta s ukrajinskou registrační značkou i u získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Úpravy se mají dotknout taky samotného režimu dočasné ochrany.
8: Sport.
5: Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa Norsko. Národní tým do něj nastoupí už s jistotou účasti ve čtvrtfinále a případná výhra by jim zaručila nejhůř druhé místo ve skupině a snažšího soupeře pro první zápas playoff. Na to ale nechce útočník Lukáš Sedlák před utkáním myslet.
9: Asi není třeba ještě moc koukat na nějaký to čtvrtfinále, i když je dobrý pocit, že nějakou jistotu máte, ale ještě nás čekají dva zápasy a spousta práce před náma. Furt máme co vylepšovat, takže to je podle mě důležitější.
5: Zápas Česko-Norsko začne dnes v 16 hodin a 20 minut.
4: Počasí.
5: Dnes bude v našem regionu převládat skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Aktuální teploty se pohybují kolem 19 až 14 stupňů. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Na cestách ve Zlínském kraji nemáme v této chvíli hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Nejvíce srn, zajíců nebo také divočáků srazili svými auty řidiči ve Zlínském kraji. V přepočtu na délku silniční sítě v regionu připadá nejvíce střetů aut se zvěří v celém Česku. Proč jsou nehody se zvěří nejčastější právě v našem kraji a které silnice patří k nejrizikovějším, uslyšíte už za chvíli. No a pak nás bude zajímat jeden ze 444 moravských učitelů, popravených za a padlých za druhé světové války. Jejich jména jsou zapsána na pamětní desce v budově Nejvyššího státního soudu v Brně. Vladimír Drápala z Rožnova pod Radhoštěm, rodák známý neznámý, od jeho popravy v polské Vratislavi pozítří uplyne 83 let. Připomeneme před 8:30, teď si ale nejdřív poslechneme písničku Plavců. Je 8:05, za mikrofonem stále Petr Uhřík, přející dobré pondělní ráno.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Jak jsem naznačoval před chvílí, ve Zlínském kraji je v přepočtu na délku silniční sítě nejvyšší riziko střetu auta se zvěří v Česku. K nehodě se zvířetem v regionu v průměru dochází každého 2,5 kilometru. Nejčastěji jde o srny, divočáky nebo zajíce, statistiky ale evidují i případy se psy a dokonce jedním vlkem. Nejrizikovějším místem je silnice druhé třídy u Frištáku na Zlínsku. Tam za půl roku došlo k 7 střetům se zvěří. Více už je v reportáži Michály Kočendové.
1: My se zůstanu ani neviděli, ale ona se prostě rozhodla, když my jsme zatočili, že to auto přeskočí.
2: Popisuje nedávnou srážku auta se srnou mezi Loukami a Tečovicemi na Zlínsku účastnice nehody Zuzana Hotařová.
1: Takže jsme zastavili, vystoupili jsme a vrátili jsme se asi o takových 100 metrů a prostě jsme prohledávali to okolí, jestli se náhodou té srně něco nestalo, aby jsme ještě tak případně někoho zavolali. Bohužel srnu už jsme nenašli.
2: Podle krajského koordinátora BESIPu Zdeňka Patíka je po střetu se zvěří nejdůležitější zabezpečit místo nehody, obléct si reflexní vestu, zapnout výstražná světla a zavolat policii. Řidiči by také měli zdokumentovat škody pro pojišťovnu. Existují ale i věci, kterým by se po srážce měli vyhnout.
3: V žádném případě mě nesmí napadnout to, co malého českého člověka by napadnout mohlo, že teda když je škoda na autě, tak bude aspoň srnčí guláš. V žádném případě nesmím tady to uhynulé zvíře nakládat do auta, někam ho odvážet.
2: Škody po střetu se zvěří podle BESIPu často dosahují desítek tisíc korun. I proto Zdeněk Patík doporučuje řidičům zvážit při pojištění.
3: Bych doporučoval, aby skutečně k tomu povinnému ručení ty řidiči si tu srážku ze zvěří, když index srna ve Zlínském kraji vychází tak nepříznivě, tak aby to zvážili, když si budou pojišťovat auto a něco málo si připlatili.
4: Základem srna indexu jsou informace o počtu střetů se zvěří, které pocházejí z ověřených zdrojů.
2: Vysvětluje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny, která se takzvanému srna indexu věnuje.
4: Tedy jak z nehodových statistik policie České republiky, tak také z tísňové linky 158. Vývoj za poslední roky nicméně ukazuje, že srážek skutečně přibývá. Dáno je to zejména přemnožením některých druhů zvířat a také hustší dopravou.
2: To potvrzuje i myslivecký hospodář Miroslav Dubovský. Vysoký počet nehod se zvěří podle něj souvisí hlavně s hustou dopravou, migrací zvěře a zemědělskou činností v okolí silnic. V nejrizikovějším úseku Zlínského kraje u Frištáku na Zlínsku hraje podle něj roli také nedostavěný úsek dálnice D49. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Další zastávkou bude počasí, poslechneme si podrobnou předpověď na několik navazujících dnů začínajícího týdne. A proto už volám do Brna, kde má všechny informace připravené meteoroložka Bára Kučerová. Přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jak se pondělí projeví na obloze a v maximálních teplotách? Podívejme se na celkový průběh.
1: Postupně čekáme oblačnost jen malou, to znamená přes den by mělo převládat skoro jasno, na nejvýš nějaké polojasno a během odpoledne a k večeru se ta oblačnost bude postupně rozpouštět a bude se vyjasňovat a dnešní maximální teploty by měly vyšplhat mezi 24 až 27 stupňů Celsia.
0: S jakou biozátěží máme počítat pro dnešek?
1: A ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: A jdeme na zítřek. Co najdeme v úterní předpovědi? Vychází podobně?
1: Vychází v podstatě podobně a to hlavně tím, co bude, respektive spíš nebude na obloze, protože neočekáváme žádnou oblačnost, takže noc by měla být jasná a tím pádem trošku chladnější než ta dnešní. Ty zítřejší minima by měly být mezi 12 a 9 stupňů Celsia, v údolích lokálně i kolem 8 stupňů Celsia a zítřek se pak ponese v podobném duchu jako ta noc, to znamená jasná obloha, odpoledne se může na menší části kraje a jen na přechodnou dobu vytvořit drobná kupovitá oblačnost a zítřejší teploty budou maximální, budou trošku vyšší než ty dnešní, mezi 26 a 29 stupni Celsia.
0: Jak to bude dál? Při pohledu na středu, čtvrtek, změní se něco nebo dál pojedeme na slunečné teplé vlně? Naznačte prosím další průběh.
1: Bude se to měnit a to během středy, kdy teda už bude trošku oblačnější, ale i s možností přeháněk, ale stále s letními teplotami. Konkrétně to bude vypadat tak, že noc by ještě měla být s málo oblačností a ráno a dopoledne bude od severu oblačnost přibývat a postupně čekáme spíš oblačnost s přeháňkami a to i na větší části kraje. Také se mohou objevit bouřky a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost znovu ubývat na větší většinou skoro jasno nebo jasno a teploty maximální ve středu vyšplhají mezi 24 až 28 stupňů Celsia a čtvrtek sice zůstane s malou oblačností, jasný, ale částečně se ochladí a to zhruba na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: A ještě malé hodnocení historie. Rádi si poslechneme, jaké rekordní teploty přinesl 25. květen do Zlínského kraje.
1: A maximum pochází z roku 1921 z Napajedel na Zlínsku, kde teploměr tehdy ukázal 32 stupňů a 8 desetin. Naopak minimum pochází z roku 1991 z Brumova Bylnice na Zlínsku a tam naměřili minus 1 stupeň a 6 desetin.
0: Takto svoji podrobnou předpověď uzavírá meteoroložka Bára Kučerová. Český rozhlas Zlín za všechny informace. Děkuje, přejeme úspěšný start v novém týdnu a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Chcete mít zahradu, která lahodí oku i duši? Co na ní vysadit, aby přežila léto bez neustálého zalévání? A jaké dřeviny zvolit pro živý plot? To vše probereme se zahradnicí Miroslavou Beňovou. Už 25. května s Markétou Macháčkovou.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Za 8 minut bude 8:30. Znovu přeju dobré pondělní ráno a s Českým rozhlasem Zlín teď zamíříme do historie. Vladimír Drápala se narodil 9. ledna 1885 v Rožnově pod Radhoštěm. Svého času byl řídícím učitelem ve druhé obecné škole chlapecké ve Vsetíně. Pak přišel rok 1939, okupace Československa, a on se stal okresním velitelem odbojové organizace Obrana národa ve Vsetíně. O tragickém osudu Vladimíra Drápaly natáčela Markéta Macháčková.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Vladimír Drápala patří k osobnostem našeho národního protinacistického odboje z druhé světové války. Jeho osud je vlastně příznačný pro takového typického představitele české inteligence, která vyrůstala z těch domácích lidových kořenů. Jeho otec byl zámečnický mistr a matka se samozřejmě starala o domácnost.
3: Tomáš Baletka, ředitel státního okresního archivu ve Vsetíně, představuje učitele bojovníka proti nacismu kapitána Vladimíra Drápalu. Studoval měšťanskou školu ve Vsetíně a pak učitelský ústav v Příboře.
2: Nejprve se uchytil v Halenkově a pak byl na škole v údolí v Jasenicích na Vsetíně a odtud v roce 1911 nastoupil na obecnou chlapeckou školu, nejprve jako učitel, potom jako řídící učitel.
3: Od mládí měl kladný vztah ke sportu. Byl jednatelem vsetínského fotbalového klubu a Sokolem. Po vypuknutí první světové války narukoval, bojoval na ruské a italské frontě, byl zajat a vstoupil do československých legií. V roce 1919 se vrátil jako kapitán v záloze k učitelství ve Vsetíně. Po začátku druhé světové války se Vladimír Drápala zapojil do odbojové organizace Obrana národa.
2: To byl okresní vedoucí obrany národa pro tehdejší okres Vsetín. V květnu 39 se setkal učitel Drápala s bývalým studentem medicíny Karlem Esteřákem, který ho informoval o tom, že už existuje nějaká ilegální vojenská skupina. Setkali se i s tím krajským vedením, oni tam přijeli na Vsetín, setkali se v údolí zvaném Amerika, byli to obstoupené hlídkama, aby nikdo nepřekvapil. A tam si jaksi určili to, co mají jak dělat. Ty plány byly takové, že získají asi 900 lidí dohromady, rozdělili si to na tři části ten Vsetín. V každé oblasti 300 mužů měli získat, kteří měli zkušenosti válečné z armády, aky se pokusili i tisknout nějaké letáky, podle Němců samozřejmě štvavého obsahu. To vlastně skončilo v tom prosinci, kdy byl teda zatčen a postupně jeho další spolupracovníci, kteří pak byli v roce 42 spolu s ním odsouzeni k trestu smrti.
3: Od zatčení 13. prosince roku 1939 do dne odsouzení uplynuly bezmála 3 roky věznění. Hovoří Tomáš Baletka.
2: V Uherském Hradišti to bylo pověstné už tehdy, pak do Brna, byl na Mírově několikrát, pak byl z Mírova do Vratislavy několikrát transportován, dokonce až do Wolfenbittelu, pak zase zpátky Mírov, konec asi teda ta Vratislav, a tam byli v říjnu v 1942 odsouzena celá ta skupina, kromě jednoho, ten teda dostal 12 let káznice, to byl doktor, lékař Žižlavský, tak jiní všichni ostatní dostali teda trest smrti. Ten byl vykonán, jak vyplývá z vyhlášky nejvyššího Volksgerichtu v Berlíně 29. dubna 1943. I v úředních dokumentech jsem se setkal i s datem 27. května, ale dotazník k odboji, který vyplňovala rodina, tak tam píše, že to bylo v dubnu 1943.
3: Vladimír Drápala byl učitelem a nezdaleka jediným učitelem, který se v reakci na nacistickou okupaci zapojil do odboje.
2: Z těch učitelů, kteří se ze země Moravskoslezské zapojili do odboje a zahynuli, byli popraveni, umučeni nebo zemřeli v koncentračních táborech, bylo 434, možná i více, ale 434 jmen uvádí pamětní deska, která je dneska v budově nejvyššího správního soudu v Brně. Tam je i jeho jméno je i na památníku na náměstí Svobody na Vsetíně. Tragika toho jeho osudu je v tom, že sice si vzal dceru význačného vsetínského městského lékaře, doktora Sovy, Helenu, ale neměli děti, takže oni vlastně nezanechali potomstvo a na Vsetíně v době, kdy on

0: zahynul, tak tam žila jenom jedna jediná jeho příbuzná, takže tam vlastně nebylo v podstatě nikoho, jediný možná z té rodiny Sovovi, kdo by tak nějak udržoval to povědomí o té jeho památce.
1: Říká historik a archivář Tomáš Baletka, ředitel státního okresního archivu Vsetín. Markéta Macháčková, Český rozhlas. Jedu.

0: Květu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: Jsou tu zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Holešov aktuálně kolauduje prostory pro dvě nové dětské skupiny. Město je vybudovalo na Grohově ulici u mateřské školy a v objektu Hájenka v Zámeckém parku. Podle starosty Milana Frice z Hnutí ANO je každá skupina určená pro 20 dětí. Město tímto krokem reaguje na poptávku po umístění dětí od 2 let věku. Navštěvníci zlínské zoologické zahrady můžou ode dneška nechat zdarma své auto ve stínu nově zkolaudované fotovoltaické elektrárny. Ta je nad parkovištěm pro téměř 200 aut. Jedná se o největší fotovoltaickou elektrárnu svého druhu na Moravě. Nově nabídne návštěvníkům stín pro auta a zároveň bude pokrývat skoro třetinu spotřeby elektrické energie celé zoo. V Brně dnes dopoledne skončí sudetoněmecký sjezd. V 10 hodin ho zakončí pietní akt v Kounicových kolejích, bývalém nacistickém popravišti. Koleje se staly i místem odplaty Čechů vůči Němcům po konci druhé světové války. Sjezdu se zúčastnilo zhruba 3000 lidí z obou států. Evropské peníze na zotavení z covidové krize využily české nemocnice neefektivně, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice podle něj třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo na ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj dala na projekty skoro 19 miliard korun. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 20 a 15 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Podle dopravních serverů momentálně ve Zlínském kraji nejsou žádné dopravní nehody. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Úvod nového týdne bude jistě příjemný pro ženy, které nosí zajímavé jméno latinského původu Viola. Krásné, vonavé, stejně jako jarní kvítky fialek. Barva jména je fialová a svoji nositelku propojuje s duchovnem a vyšší mocí. Současných oslavenkyň eviduje, jak si všímám, domácí statistika přibližně 1500 a já už posílám hudební gratulaci písničku Lucie Bílé.

0: Teď nás bude zajímat druhá polovina 80. let u mladých, co nepatřili mezi vyložené rockery, bodovali Depeche Mode, Modern Talking, Sandra nebo třeba Bad Boys Blue. U této sestavy se na chvíli zastavím. Přijde mi zajímavé, že původní profese všech členů neměly s muzikou nic společného. Jeden byl kuchař, druhý automechanik a třetí burzovní makléř. Každý se narodil na odlišných místech v Americe, ale nakonec je nějaká náhoda přivedla do německého Kolína nad Rýnem, kde se našli a založili skupinu. V tomto ohledu měli všichni trochu jiné hudební začátky, ale jejich společným cílem se stala taneční muzika. Dnes už z původní sestavy žije jediný člen, pokud vím, tak se v posledních letech přidali dvě zpěvačky, ale my zůstaneme v období, které bylo pro Bad Boys Blue nejúspěšnější a kam si je taky drtivá většina fandů zařadí, tedy do osmdesátkových kapel.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za minutu bude 8:45. Teď se podíváme na úvod nového týdne přes meteorologické zprávy. Krátkou předpověď, jak bývá obvyklé, otevírám ranními teplotami.
1: Počasí.
0: V našem kraji se momentálně pohybujeme mezi 15 a 20 stupni. Oblačnost čekáme jenom malou, převládat bude skoro jasno, na nejvýš polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně dál vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a k tomu povane slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Převážně dobré jsou rozptylové podmínky už teď a měly by po celý den vydržet. Biozátěž zůstává pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Později probuzeným ještě připomínám 25. květen v kalendáři. Do finále dnešního rána nabídnu takovou malou časovou otočku, mám k tomu důvod. Klub českých turistů ve Zlíně byl totiž založen před 100 lety v červnu roku 1926. Co všechno patří k jeho činnosti dnes? Vedou turistické trasy i městem? A jak probíhá jejich značení? Dozvíte se od Markéty Macháčkové v cyklu Kořeny dnes odpoledne před 15. hodinou. No samozřejmě nevynecháme srdcovky, pondělní vydání nabídne Zdeněk Junák už za chvíli po zprávách. Petr Uhřík přeje za celou posádku Českého rozhlasu Zlín hezký jarní den a úspěšný start v novém týdnu. 9 hodin bude za 10 minut, než otevře dveře studia Lukáš a uvede další zprávy, tak ještě nabízím písničky Petra Kotvalda, Phila Collinse a Karla Gotta.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Otrokovice na Zlínsku schválili novou strategii pro bezpečnější provoz. V údolí Červenka ve Vsetíně bude v následujících dnech omezený průjezd. Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Dnes bude převážně skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Novou strategii BESIP platnou do roku 2030 schválili zastupitelé města Otrokovice. Cílem plánu je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Strategie vychází z podrobné analýzy nehodovosti, dopravního chování i připomínek samotných obyvatel. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
3: Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy.
2: Řidiči ve Vsetíně musí ode dneška počítat s dopravními omezeními v údolí Červenka. Oprava mostu i navazující části komunikace omezí průjezd v úseku od společnosti Trimil po nedávno zrekonstruovaný most. Dnes se budou práce dělat za částečného omezení provozu kvůli frézování vozovky. Ve čtvrtek 28. a v pátek 29. května pak bude silnice kvůli pokládce nového asfaltového povrchu zcela uzavřena, říká mluvčí města Jana Rašková.
4: Silnice se úplně zavře jen na konci při pokládce asfaltu zhruba na 2 dny. Oprava vyjde asi na 4 miliony korun a hotovo by mělo být do konce července.
2: Koaliční rada se dnes bude zabývat připomínkami k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení už skončilo a vláda ANO, SPD a motoristů chce podle návrhu převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Zákon kritizuje opozice i vedení obou médií. Připomínky k němu mají třeba i ministerstva financí, vnitra nebo práce a sociálních věcí. Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace Cermat podalo více než 9 000 uchazečů. Většina z nich se hlásí na 4leté a kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního kola. Hlasit se můžou přes systém DIPSY nebo papírovou formou.
1: Počasí.
2: Během dneška bude ve Zlínském kraji převážně skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Aktuální teploty se pohybují v rozmezí mezi 20 a 15 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Práce na vodorovném dopravním značení dnes mohou zdržet provoz na dálnici D55 mezi Napajedly a Otrokovicemi na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už Zdeněk Junák a jeho srdcovky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Kdo má dneska víc než dosti příčin k lehké veselosti? Čí se může smáti tvář? Rozhoduje kalendář. Já mám jeden na dohled, proto údaj přečtu hned. Netřeba mít k tomu školy, nastal den D pro violi. Podpořím je v rozletu s pěknou písní Už jsem tu. Nechť vás v každém obydlí rychle zvedne ze židlí. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí, nemůžu si to odpustit, překrásné pondělí 25. května roku 2026. Opravdu je hezky. Sluníčko svítí a když ho tak krásně navazuje na ten víkend, který máme za sebou, který byl opravdu nádherný, aspoň tedy tady u nás na té naší Moravě, tak to ten přechod do toho pondělku, kdy začínáme nový týden, je opravdu taky nádherný. Dneska mají svátek violy, takže všem violkám, violám, nebo jak jim říkáte svým děvčatům, dámám, ženám, vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám první přání. Takové pro mě, které mě bere za srdce, jak se říká. V pátek minulý týden oslavil nádherných 95 let člen zpěvohry Národního divadla v Brně, dlouholetý člen Jiří Jurka. Milý Jirko, já si dovolím za celou tu velkou, obrovskou divadelní rodinu ti povinšovat všecko nejlepší. A hlavně to zdraví. Já vím, že už jako ty řekneš Zdeňku, já toho moc nepotřebuju, ale to zdraví je opravdu vzácné a aby tě ještě dlouho neopouštělo, protože ty jsi člověk, který kamkoliv přijde, tak i když je tam smutno a tečou slzy, tak všechno se promění v úsměv, protože s tebou je obrovská legrace, je s tebou sranda a ona byla sranda s tebou i na jevišti, protože já jsem vedle tebe stál ve dvou inscenacích, takže si to pamatuju a taky v dabingu jsme kolikrát stáli vedle sebe u mikrofonu. Takže Jiří, ještě ať dlouho nás chodíš bavit na ty naše pravidelná setkání seniorů, divadelních seniorů, která se konají dvakrát do roka, vždycky před Vánocema a teď bude 19. června u nás v klubu v Městském divadle Brno. Budu se na tebe opravdu těšit a já myslím, že všichni se na tebe budeme těšit. Takže Jiří, všecko nejlepší, pevné zdraví, hlavně to zdraví a dávej na sebe pozor. Tak, to byl Jiří Jurka a ještě než pustím písničku, mám tady další dvě přáníčka, to jedno je z webového formuláře a zní takto. Dobrý den, chtěla bych poděkovat kolegyním Evičce a Haničce za dlouhodobou spolupráci. Jsme prima kolektiv a doufám, že se toho důchodu dočkáme ve zdraví. Děkuji, Jana Lengálová. Samozřejmě, paní Jano, rád zahraji, ale mám tu ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku, srdcovky a srdcaři. Dne 25.5. v loni se vdávala mladší dcera a tehdy jste nám hráli a všichni, kteří jsme u rádia seděli, jsme byli hodně dojatí. Prosím, zahrajte v srdcovkách píseň jako poděkování všem úžasným lidem, tedy i vám, všem v rozhlase, mně a mým skvělým dcerám a té mladší a jejímu manželovi i k prvnímu výročí svatby. Děkuji. Alena Dostálová, Mariánské Lázně. Milá paní Alenko, to víte, že rád vám zahrají, takže moji milí, písnička byla vybrána. Jirko, Jurko, je i pro tebe, takže Věra Špinarová, Kdo zná?
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: svojí láskou změnit svět.
1: Písnička dozněla a já už tady pro vás, moji milí, mám takovou historičku ze života, ale pozor, velmi, velmi zajímavou. Představte si jeskyni. Tmavou, vlhkou, schovanou v útrobách poloostrova Pelješac, tam dole v Dalmácii. Jmenuje se Crnojezero, Černé jezero. A chorvačtí archeologové v ní našli něco, co tam leželo tiše 2,5 tisíce let. Terakotovou hlavu. Ne ledajakou. Hlavu, která zobrazuje starořeckou divadelní masku. Uvnitř dutou, nahoře s otvorem, takže se nejspíš věšela na zeď. A divadelní maska ta se odjakživa pojí s divadlem a s kultem boha vína Dionýza, který byl mimochodem i patronem divadla. Inu, víno a divadlo, dvě věci, které k sobě patří. Ta jeskyně má přitom za sebou pořádný kus historie. V době bronzové byla útočištěm. Když přišla nepohoda nebo se nahoře bojovalo, lidé se schovali sem. Pak se v ní začalo pohřbívat. A teď se držte. Pohřebištěm byla víc než 500 let. Ty nejmladší ostatky pocházejí z roku 481 před naším letopočtem. A potom se z ní stala svatyně. Chodili sem Ilirové uctívat své bohy a nechávali tu drobné obětiny. Našli se i úlomky vzácných nádob řeckého původu, třeba amfory na víno nebo poháry. Jenže pozor, tohle nebylo nádobí na každý den. Tím se nesnídalo, tím se chlubilo. Byl to symbol bohatství a moci. A teď ta otázka, co visí ve vzduchu, jako vůně dávného vína. Souvisí spolu ta maska, to víno a bůh Dionýzos? O tom se dá jen spekulovat. Tak vidíte, někdy stačí se stoupit do tmy, aby člověk našel kousek dávného světla. Tož tak.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Dali byste si Broln, tedy Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Kneisel.

0: Ty bylo Vakuum a Činasky, tak se jmenovala písnička a hrála skupina Činasky. No, bude co nevědět půl desáté a já tady mám další přáníčko z mailové adresy, které zní takto. Vážený pane Junáku, inspiroval jste mě informací o vašich pravidelných setkáních s bývalými spolužáky z Moravského Slovácka. Dovolte mi, abych i já vás požádal o krásnou píseň od mistra Karla Gotta Buď s Bohem, brácho, z dětských let. No tak ona se jmenuje přesně, to vám řeknu, Léta prázdnin, ale rozumíme si. Bude to před setkáním abiturientů strojní průmyslovky na Sokolské v Brně, kde jsme maturovali jako třída 4E v roce 1979. Bohužel čas nám již řadu spolužáků vzal a spolužák Luboš, kterému se tato písnička velmi líbila, již také nepřijde. Ale snad ty ostatní potěší. Je krásná. Srdečné díky, váš M.A. Frišťok. Milý pane Frišťoku, rád splním vaše přáníčko a jak už jsem říkal, písnička se jmenuje Léta prázdnin a s ní přichází Karel Gott.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Máme něco po půl desáté, co nevěd bude 9:45 a já mám pro vás první indicii pro tento týden do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu celotýdenní hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, sečtete, potrhnete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Lípy vlídné i majestátní. A ještě, moji milí, než vám přečtu indicii, věnujte opravdu pozornost tomuto, co vám řeknu. Tento týden bude hádání taky trošičku kratší, protože výsledky už vyhlásíme v pátek, takže poslední indicii uslyšíte ve čtvrtek a taky uslyšíte, co vlastně Miloš Šenkýř po vás chce, kdy, kde, kdo. Takže to znamená, že budete znát pouze 4 indicie, které vás samozřejmě dovedou ke správné odpovědi. Takže dávejte proto dobrý pozor a potom, abyste zbytečně mě nebombardovali, jak to, že byly indicie pouze 4. Tak, dnešní, tedy pondělní indicie, zní takto. Ano, obaly jednosemených, suchých, nepukavých plodů, to bylo a je moje. Pondělní indicie? Ano. Obaly jednosemených, suchých, nepukavých plodů, to bylo a je moje. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím Skořápky ořechů.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Máme 9:45 a já mám před sebou ještě dvě přáníčka. To první ze webového formuláře. Tak pojďme na to. Zní takto. Posílám srdečný pozdrav paní Ivance. Ivanko milá, ať vás dnešní den potěší, ať máte kolem sebe samé hodné lidi a ať vám tahle písnička zazní jako malé pohlazení. Jindřich Světlák. Milý pane Jindřichu, rád splním vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno z mailové adresy a to zní takto. Písničku pro zpěvačku paní Janu Vandurkovou ze Strání. Boží požehnání přejí manžel Zdeněk, děti s rodinami, sourozenci s rodinami, muzikanti dechové hudby Javorinka, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. No, tak taky zahraju rád samozřejmě pro paní Vandurkovou. No, písničku jste nechali na mě. Dobře, dobře, dobře. Vybral jsem vám Helenku Vondráčkovou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Demis Roussos, zpěvák, bych řekl, modla 70. let, zpěvák úžasný. No, ten nám dovedl dnešní srdcovky zdárně do svého cíle. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Ano, obaly jednosemených, suchých, nepukavých plodů, to bylo a je moje. Tak to byla pondělní indicie a jak už jsem říkal, indicie pro tento týden budou pouze 4, takže na vás čeká ještě úterý, středa a čtvrtek. No a pokud chcete, abych vám splnil přáníčko, rád ho plním. A pokud chcete, víte, vy mě vždycky dostanete tím a nějakou hezkou písničku, že napište tu hezkou písničku a pokud ji máme v archivu, v daletu, jak se říká, tak vám ji určitě rád zahraju. Ale to všechno mě musíte dát vědět v dostatečném předstihu. Máte tyto možnosti. Buď mi namluvit své přání na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. A nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete, jak už jsem říkal, zařadit písničku či přání v konkrétní den, prosím, pište mi a volejte mi v dostatečném předstihu. Tak to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínská zoo dnes po úhynu slonice opětovně otevřela oblast Karibuny. Kemp u přehrady v Horní Bečvě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Vláda dnes projedná novelu zákona Lex Ukrajina. Dnes bude převážně skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Zlínská zoo dnes po tragickém úhynu slonice Ulu opětovně otevřela africkou oblast Karibuny. Ta byla pro návštěvníky uzavřena od soboty po pátečním incidentu, kdy sloní samec Jack za dosud neobjasněných okolností napadl samici slona afrického. Navzdory okamžité pomoci chovatelů a veterinářů slonice svým zraněním podlehla. Sloní samec byl po incidentu oddělen od stáda a umístěn do samostatného prostoru. Kemp u přehrady v Horní Bečvě na Vsetínsku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Obec chce modernizovat stávající zázemí a zároveň vybudovat nové objekty tak, aby celý areál získal jednotný vzhled. Výsledkem má být podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta prostor připomínající rozptýlenou zástavbu typické valašské dědiny.
3: Ten zásadní koncept toho kempu je jakási valašská dědina, kde je rozptýlena ta zástavba jednotlivých domečků, které budou sloužit jako ubytování pro ty přenocující třeba, kteří nemají stán, přijedou na kolo, tak se můžou i v té chatce různých velikostí ubytovat a přespat.
2: Podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku se nejspíš zpřísní. Počítá s tím novela několika zákonů, mimo jiné i Lex Ukrajina. Tu představilo ministerstvo vnitra a dnes se jí bude zabývat vláda. Podle návrhu by se měly zpřísnit vedle pravidel pro provozování aut s ukrajinskou poznávací značkou i pravidla pro humanitární dávky nebo udělení zvláštního dlouhodobého pobytu. To kritizuje konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Podle jeho ředitelky Andreji Krchové ho už teď získá jen malá část žadatelů.
4: V minulém roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, z toho celkového počtu necelých 400 tisíc, když se podíváme jenom na trh práce, kde víme, že pracuje více než 160 tisíc ukrajinských uprchlíků, tak pro ty žádný návazný pobyt není.
2: Azylové domy i domovy pro seniory hledají způsob, jak získat platby za stravu a pobyt od klientů, kteří pobírají superdávku. Do konce března bylo možné tyto částky strhávat automaticky ze sociálních dávek. Superdávka to ale neumožňuje. Poskytovatelé pobytových sociálních služeb proto požadují změnu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji přislíbilo.
5: Klientky azylového domu v Mostě dostávají od dubna kvůli motivaci platit nájem kratší smlouvy, říká vedoucí zařízení Eva Štorchová.
6: Dáváme prvotní smlouvu na 2 měsíce, aby jsme zjistili, zda klientka je schopná tento pobyt zaplatit.
5: Domov pro seniory v Litvínově na Mosteckou uzavírá s klienty zvláštní smlouvu o úhradách stravy a pobytu, pokračuje ředitel domova Vladimír Vopelka.
7: Požádáme klienty, zdali by dobrovolně neuzavřeli smlouvu, aby to zůstalo finančně v tom módu status quo.
5: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika ministerstvu známá. Kdy ale ke změně legislativy dojde, zatím není jasné. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Během dneška bude ve Zlínském kraji převládat skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na odstavené osobní auto si dejte pozor na nájezdu na dálnici D55 ve směru na Olomouc v úseku u Otrokovic na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná dobré dopoledne s Markétou Macháčkovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Venku jsou dnes letní teploty, přesto je stále jaro. Pondělí 25. května. No a s přáním krásného dopoledne vás od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín zdraví Markéta Macháčková. Těším se na dvě dopolední hodinky s vámi a také s příspěvky, které pro vás vytvořil tým naší regionální stanice. Co vám dnes ve vysílání tedy nabídnu? Třeba tip, kam můžete vyrazit po práci nebo ve dni volna. Bude to Legio vlak, který právě v těchto dnech stojí na kolejích ve stanici Zlín Střed. A na jaké téma poradenské hodinky se dnes po 11. hodině můžete těšit? Jak budovat okrasnou zahradu se zahradnicí Miroslavou Beňovou z Polešovic na Uherskohradišťku. No a začneme ale tím, že se ve studiu už za malou chvíli zeptám své kolegyně Petry Sedláčkové, jaké vysílání z terénu pro vás na dnešní odpoledne chystá. No a teď si pustíme písničku, tak zůstaňte s námi a ještě jednou krásné dopoledne v pondělí 25. května, ať jste kdekoliv.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař.
1: Ve Zlíně mohou lidé zažít umění trochu jinak než v klasické galerii. No a na náměstí práce ve Zlíně u Tržnice je nově k vidění putovní výstava Když umění mluví. Ta propojuje sklářské umění a reliéfní malbu v netradičním prostoru lodního kontejneru. Na místo se vydá dnes odpoledne také naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. A já ji už vítám ve studiu. Petro, dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Ani já neodolám a navštívím tady netradiční výstavu spojující industriální prostor a současné české umění. Výstava Když umění mluví představuje tvorbu otce a syna Žampachových. Zakladatel ateliéru Stanislav Žampach zde představuje své obrazy se sochařským reliéfem, zatímco jeho syn Ondřej pokračuje v rodinné tradici uměleckého pískování skla.
1: Petro, výstava je zajímavá právě už samotným prostorem, ve kterém se koná. Tak proč organizátoři zvolili právě lodní kontejner?
2: Právě kontrast mezi industriálním prostředím a křehkostí vystavených děl je jedním z hlavních motivů celé výstavy. Organizátoři chtějí dostat současné umění přímo do veřejného prostoru a nabídnout lidem možnost zastavit se uprostřed běžného dne a zažít umění trochu jinak než v galerii. Výstava je navíc zdarma a otevřená je každý den od 8 ráno do 8 večer.
1: Petro, tak nám ještě řekni, v kolik hodin se nám ohlásíš?
2: Do vysílání Českého rozhlasu Zlín se přímo z náměstí práce přihlásím v 14:30.
1: Tak doufám, milí posluchači, že budete poslouchat a my ti, Petro, děkujeme a přejeme ti příjemný den. Tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla regionální stopařka Petra Sedláčková, která se s námi ještě dnes odpoledne spojí z výstavy Když umění mluví ve Zlíně. A příště může zavítat třeba i na akci ve vašem okolí nebo společně s vámi objevovat zajímavé příběhy právě z našeho regionu. Stačí stopařce poslat tip na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Odpověď najdete už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Štětce, písmo malířské barvy i kartáč na očištění staré značky. S touto výbavou se s předsedou Zlínského klubu českých turistů Petrem Schovajsou vydávám do terénu ve Zlíně na Kocandě. Co kromě značení v klubu můžete zažít a jak je na tom po 100 letech od svého založení, dozvíte se v reportáži z cyklu Kořeny s Markétou Macháčkovou už v pondělí před 15:30 odpoledne.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

S láskou má svět naději. O tom teď zpívala Petra Janů. No a po další písničce, kterou vám teď pustím, už je čas na kulturní tip. Jiřího Charfreitaga, vedoucího projektu Legiovlak, se zeptám, co můžeme vidět právě v Legiovlaku, který v těchto dnech stojí na kolejích ve stanici Zlínstřed a bude stát až do neděle 31. května.

0: Muzeum na kolejích, i tak by se dala popsat vlaková souprava, ve které naleznete expozici věnovanou československým legionářům. Putuje napříč republikou a v těchto dnech zastavila také ve vlakové stanici Zlín-Střed. No a na podrobnosti se teď zeptám vedoucího projektu Legiovlak Jiřího Charfreitaga. Pane Charfreitagu, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: V těchto dnech tedy stojí ve Zlíně Legiovlak. O jakou vlakovou soupravu vlastně jde?
1: My jakožto členové Československé celé legionářské jsme se inspirovali našimi předky, právě legionáři, kteří už ve 30. letech postavili vlastně takové pojízdné muzeum. A tak jsme vlastně někdy okolo roku 2012 nakoupili historické vozy, z nich některé už jsou dneska staré přes 120 let. A právě do těchto vozů jsme se rozhodli, že uspořádáme výstavu, respektive expozici, ve které představujeme právě život našich legionářů, především tedy v Rusku v letech 1914 až 1920.
0: Takže to je unikátní už ta vlaková souprava a nejen ta expozice, kterou uvidíme vevnitř. Kde přesně ve Zlíně tedy legiovlak najdeme?
1: My stojíme na nádraží Zlín-Střed, konkrétně ta souprava parkuje vlevo od výpravní budovy, to znamená, že pokud budete stát před nádražím a dáte se doleva, tak určitě neminete naše historické vozy, kterých tam stojí za sebou hned 14.
0: Historických vozů legiovlaku tam tedy stojí 14, jak jste říkal, už vidíme pomyslně vlakovou soupravu, no a když vejdeme dovnitř, tak co v legiovlaku uvidíme a zažijeme?
1: My tam máme hned několik vozů. Začínáme v takzvaném filmovém voze, kde máme dobové snímky a dokument, ve kterém vlastně popisujeme tu dobu. Nicméně potom už se přesouváme do těch jednotlivých vozů, které vlastně představují různé služby. My začínáme v Teplušce, což byl vlastně nejtypičtější vůz, byly to vlastně taková pojízdná kasárna, zároveň tedy domov našich legionářů. Dále se přesouváme přes saloní vůz, který ukazuje vlastně ty reprezentativní prostory a tak, jak žili naši důstojníci, ale procházíme také například zdravotním vagonem, ve kterém ukazujeme, jak docházelo k ošetřování našich vojáků, případně jakou měli vlastní zdravotní službu, přes štávní vůz, ve kterém se plánovaly bojové operace nebo třeba kopírovaly dobové mapy. Tím nejozbrojenějším je pak vlak vůz obrněný, který je v čele té soupravy, ve kterém si mohou naši návštěvníci prohlédnout dobové zbraně, ať už se jedná o lehké či těžké kulomety nebo dělo ráže 76,2 mm. A naši prohlídku pak končíme ve voze prodejním. U nás je možné si pořídit některé upomínkové předměty, ale především tento vůz slouží k tomu, že mohou naši návštěvníci s našimi průvodci zapátrat v databázích a zjistit právě, jestli třeba jejich dědeček, pradědeček nebyl legionářem, a v případě, že my ho najdeme v naší databázi, která čítá na 130 tisíc jmen, tak můžeme tomu návštěvníkovi i říct, kdy se třeba dostal do zajetí, kdy vstoupil do legií a u jakých jednotek sloužil. Případně jim pak můžeme dát i odkazy na dobovou literaturu, kde se mohou dozvědět mnohem víc o tom, jak jejich předek žil.
0: Tak to jsem opravdu netušila, i když jsem už v legiovlaku byla. Je toto novinka, nebo jak dlouho to funguje, toto vyhledávání v databázích?
1: Databázi tam máme už dlouho, dá se říct, že od počátku, nicméně tu databázi neustále vylepšujeme a díky našim návštěvníkům právě i doplňujeme tváře těm jednotlivým legionářům, takže dneska v té databázi máme 21 tisíc fotografií těch legionářů a stále ji doplňujeme, takže i za tohle jsme velice rádi, že ten náš projekt je živý a jsme schopni tu vzpomínku na naše předky dál udržovat.
0: Tak jsem moc ráda, že jste posluchačům právě toto dnes tady v našem krátkém rozhovoru a pozvání k legiovlaku sdělil. No a pojďte nám tedy ještě, pane Charfreitagu, říci, dokdy můžeme legiovlak ve Zlíně navštívit?
1: Legiovlak bude na Zlínském nádraží až do této neděle, tedy 31. května. Je otevřený ve všední dny od 8 do 18 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin. Určitě doporučím i školním skupinám, mohou se na stránkách www.legiovlak.cz objednat komentovanou prohlídku a také doplním, že návštěva naší soupravy je zdarma díky podpoře od Ministerstva obrany, takže určitě neváhejte a navštivte naši soupravu.
0: Říká Jiří Charfreiták, vedoucí projektu Legiovlak. Já vám moc děkuji za váš čas a za pozvání.
1: Také děkuji za pozvání a přeju hezký den.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

co je tu s námi. Tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle. Namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi. Tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle. Namaluj temperami.

Den, kdybych nic nedělala, je pro mě ztraceným dnem, říká knihovnice Hana Hanáčková z Nedakonic. Je spoluautorkou mezinárodní akce Noc s Andersenem a přestože svou prací žije, její aktivity mezi knihami rozhodně nekončí. Zvládá také péči o malé hospodářství, je i výtvarně zručná a pořád dobře naladěná. Představím vám ji v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 25. května v 15 hodin a 20 minut.

0: Naše dnešní babské rady vás naučí už za chviličku, jak vykouzlit z listového těsta dokonale lesklé a křupavé pečivo.
1: Babské rady.
2: Pečivo z listového těsta je v domácnostech oblíbené. Důvodem je určitě to, že příprava sladkých a slaných dobrot z něj je tak snadná a rychlá. Původní recept vznikl ve Francii a proslavil se metodou vrstvené struktury pomocí šesterého otáčení těsta. Jak docílit toho, aby byl povrch štrůdlu, šátečku a rohlíčku nádherně lesklý? Listové těsto před pečením vždy potřete následující směsí. Vidličkou mírně rošlehejte jedno celé vejce a jeden žloutek, nebo ve vodě rozmíchejte jeden žloutek s jednou lžící smetany. Těsto vždy potírejte pouze na povrchu, ne po stranách, protože pak by se jednotlivé vrstvy mohly slepit, nelistovaly by a moučník by nebyl ve výsledku nadýchaný. Pokud máte na listovém těstě rádi pořádně křupavou krustičku, posypte povrch krystalovým cukrem. V chladničce vám čerstvé domácí listové těsto vydrží až 3 dny, pokud ho zabalíte do folie, aby neosychalo.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Je 10 hodin 55 minut, vy posloucháte Český rozhlas ze Zlín. Za chvíli už kolega Lukáš Jakubíček přijde do studia s čerstvými zprávami a pak už se přivítám s Miroslavou Beňovou, zahradnicí z Polešovic na Uherskohradišťku. V dnešní poradně se totiž zaměříme na všechno, co můžete potřebovat vědět o budování okrasné zahrady. Pondělním dopolednem vás provází Markéta Macháčková.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlínském kraji připadá v přepočtu na délku silniční sítě nejvíc střetů aut se zvěří. Setín chce odstranit vizuální smog, chystá manuál o reklamních prvcích. Peníze na zotavení z covidové krize využily české nemocnice neefektivně. Dnes bude převážně skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ve Zlínském kraji je v přepočtu na délku silnic nejvyšší riziko střetu auta se zvěří v Česku. Nehoda připadá v průměru na každého 2,5 kilometru. Od loňského října do letošního března policie a tísňová linka zaznamenaly bezmála 900 střetů vozidel se zvířaty. Nejrizikovějším místem v kraji je část silnice mezi Frištákem na Zlínsku a Horním Lapačem na Kroměřížsku, kde během půl roku došlo k 7 nehodám se zvěří. Setín pracuje na grafickém manuálu, který stanoví pravidla pro umísťování venkovní reklamy ve městě. Dokument má pomoci omezit takzvaný vizuální smog, tedy agresivní a nevkusné reklamní prvky, říká mluvčí radnice Jana Rašková.
2: Manuál vizuálního smogu doporučí ideální způsoby venkovní reklamy tak, aby nezahlcovala veřejný prostor. Pro městské budovy a organizace bude tento dokument závazný, pro místní firmy a podnikatele pak bude fungovat jako doporučený soubor základních principů, jak prezentovat své služby vkusně a v souladu s okolím.
0: České nemocnice využily evropské peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Na nákup přístrojů a vybavení dostala ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj skoro 19 miliard korun, říká mluvčí NKÚ Hana Kadečková.
3: Dotace byly poskytovány ve 100% výši a nemocnice je tak v některých případech využily i na nákup přístrojů a vybavení, které nezbytně nepotřebovaly, neměly na jejich obsluhu dostatek kvalifikovaného personálu a nakupovaly je jen jako záložní.
0: Podle mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové nemocnice nepořizovaly nadbytečné přístroje, ale připravovaly se na nečekané krize.
1: Sport.
0: Českou hokejovou reprezentaci čeká na světovém šampionátu souboj s Norskem. Český tým bude v utkání favoritem. Asistent trenéra Jiří Kalous ale upozorňuje na formu Severanů, kteří na turnaji vzali bod Kanadě a porazili Švédsko.
4: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení, jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně, jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
0: Zápas Česko-Norsko začne ve Friburgu dnes v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji převládat skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pro poruchu odstavené osobní auto je na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku mezi Hulínem a Přerovem. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje dobré dopoledne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré dopoledne ze studia Českého rozhlasu Zlín vám krátce po 11. hodině přeje Markéta Macháčková. Před námi je poradna, kterou vždycky v pondělí věnujeme otázkám chovatelství nebo pěstitelství. A dnes se pustíme do budování zahrady, tedy jenom tak slovy, jinak musíte samozřejmě vzít do rukou rukavice a možná i nějaký rýč a kolečka, ale o tom si budeme dnes spolu povídat. A nebude to zahrada ledajaká, ale přímo okrasná. No a k tomuto tématu jsem si pozvala paní Miroslavu Beňovou, která se věnuje realizaci soukromých, třeba i obecních zahrad a rozličné zeleně. Zahradnice Miroslava Beňová z Martinic na Kroměřížsku už usedla do křesla pro hosta a proto jí přeju pěkné dopoledne.
6: Dobrý den, pěkné dopoledne.
5: Paní Beňová, za chvíli si s vámi už budu povídat a zeptám se, kdy vy naposledy jste byla na zahradě a opravdu se takzvaně rýpala v hlíně.
6: Včera.
5: Včera. No výborně, moc se těším na toto téma. Milí posluchači, máte se též na co těšit.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dalibor Janda dospíval a my už tady teď si začneme povídat v dnešní pěstitelské poradně. Naším dnešním hostem je zahradnice Mirka Beňová, která se věnuje realizaci různých typů zahrad i veřejné zeleně. Já jsem jí před písničkou vlastně představovala, že je z Martinice na Kroměřížsku. Před půl hodinkou asi jsem říkala Polešovice na Uhersko-Hradišťsku. Paní Beňová, pojďte nám to uvést na správnou míru.
1: Doma tam i tam, protože v Polešovicích máme jednu firmu a v Martinicích druhou firmu, takže dá se říct, že z obou regionů fungujeme a pracujeme.
0: Výborně. Působíte u nás ve Zlínském kraji a děláte různé okrasné zahrady, a to nejenom soukromé, ale i obecní. No a právě proto vás tady dneska máme, protože my se rovnou pustíme do první z řady otázek, které se pojí s tím, jak vybudovat zahradu, která bude nejenom krásná, ale ve které nám především bude dobře. Paní Beňová, když se lidé pouští do budování okrasné zahrady, tak s čím se vlastně mohou setkat? S jakými největšími úskalími?
1: Největším úskalím dle mě je to, že se lidé snaží tu zahradu vytvořit sami na koleni takzvaně. Jako, že to zvládnou, že tam není co řešit. To bývá nejčastější úskalí a my vlastně pak přicházíme ve chvíli, kdy už oni sami neví, co s tím. Takže tam bych doporučila, než se do něčeho takového pustíte, sami si taky dům nepostavíte. Neříkám, že to někdo nezvládne, ale pokud si opravdu nejste jistí, věnujte nějaký ten čas i finanční obnos zahradním architektům a zkuste jim dát důvěru, protože vám usnadní spoustu času v rámci pokusů, metod a různých věcí. A další věc, kterou lidé hodně, ale velmi hodně podceňují, je kvalita půdy a příprava vůbec té půdy, v které ty rostliny mají pak celý život fungovat a žít. Mm-hmm. Že to takzvaně uspěchají.
0: Je pravda, že to nás možná často hned nenapadne, že nejde jenom o to rychle jet do prvního hobby marketu, který nás napadne, nakoupit si rostlinky, ale také především řešit, co na té zahradě vlastně máme za zeminu. Jaké jsou tam vlastně pravidla? Jaké nejčastěji typy zemin se tady ve Zlínském kraji objevují?
1: Tady to může být různý od písčitých půd až po kamenité, opravdu od Valašska, kde najdete jílovito kamenité půdy, až tady po Spraše a písky na Polešovicku. Takže to je opravdu daném regionem a tím, co tam vůbec historicky je, ale spíš bývá ta půda znehodnocena stavbou. Zvlášť u těch novostaveb bývá půda znehodnocena stavbou, pohybem těžkých strojů, které vlastně úplně zlikvidují kapilaritu půdy a půda se stává vlastně neprodyšnou, pro tu rostlinu nevhodnou. A pokud se na tohle zapomene, a většinou stavební firmy prostě nám předají zahradu, takže tam je navezená zemina, je to urovnaný a můžete začít sázet, ale pak člověk kopne a 20 cm pod povrchem najde buď to hrůzu, anebo absolutně nepropustný terén.
0: Takže pak nám už nezbývá, než vykopat, co není vhodné pro rostlinky a prostě tam navést něco navíc.
1: Ono to moc ani nepomůže už. Ono je opravdu potřeba ten celý ten půdní profil nějakým způsobem znovu obnovit tu prodyšnost a to je potřeba, aby se nás ti klienti zavolali v době, než ta stavební firma ukončí ty práce, nebo aby jsme viděli, jak to tam vypadá, protože pak jsou místa, které vy uvidíte až třeba za chvilku, za čas, za rok, že najednou tamhle vám ten trávník žloutne, protože pod ním prostě neodtíká voda. Může to být jenom metr čtvereční, kde zůstala udusaná půda, neprovzdušněná a vlastně nevíte proč.
0: My, milí posluchači, už narážíme teď právě na první z problémů, který může nastat při budování okrasné zahrady. Pokud byste měli nějaký dotaz, můžete nám zavolat na číslo 221 555 210, nebo nám můžete poslat e-mail na adresu studio.zlin@rozhlas.cz. No a můžete se zeptat přímo na to, co vás konkrétně zajímá Mirky Beňové, která je teď s námi ve vysílání. Já se, paní Beňová, zeptám, zahradní rok má svůj jasný rytmus. Jak je vlastně takový kalendář těch prací v okrasné zahradě? Co třeba teď na jaře dělat a nedělat?
1: Já bych vás trošku opravila, ono už je skoro po jaře. My už máme jarní práce skoro měsíc za sebou. Teď už zůstávají jenom udržovací a letní práce. Takže my opravdu začínáme, dá se říct, hnedka únorem, lednem, kdy začíná řez nějakých ovocných stromů a tady těchto větších zásahů do zahrad. Pak začíná běžný zahradní rytmus zhruba v tom březnu, kdy opravdu už potřebujete některé trvalky ostříhat, stromy. Je to otázka počasí, ono se to nedá říct měsíčně, protože někdy máme 20 stupňů v únoru a někdy máme 20 stupňů stupňů až v květnu. Takže opravdu se musí člověk dívat, jak ta zima opouští, jestli už opravdu je to konečná a můžeme do té zahrady neuspěchat to, což bývá častá příčina taky pak nezdarů, že vysvětne první sluníčko a my se vrhneme na zahradu už na těšení po té zimě a nevždy to je úplně dobrý, takže spousta klientů vždycky uklidňují, ještě nám dejte 14 dnů, ještě opravdu to chce klid, ta příroda ještě spí. Takže opravdu nejdříve březen začněme něco dělat.
0: To je pravda, ale vy jste vlastně tím, jak jste mě opravila, tak je jasné, že člověk se nemůže jenom tak dívat do kalendáře, ale opravdu jít na tu zahradu a přemýšlet, co je teď potřeba.
1: Teď je období stříhání živých plotů, protože narostly, od toho jara byla nějaká vláha konečně minulý týden, takže spousta živých plotů vyběhlo, potřebují ostříhat. Takže to je teď momentálně nejčastější práce a sečení. Teď sečou se louky, začaly.
0: A ještě dlouho budeme sect.
1: A ještě dlouho budou.
0: Mirka Beňová je s námi ve vysílání a povídáme si o budování okrasné zahrady. No ale teď už si pustíme písničku.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Vracíme se do vysílání se zahradnicí Mirkou Beňovou, která aktuálně žije v Martinicích na Kroměřížsku, ale působí v celém Zlínském kraji jako zahradnice. No a dnes nám ve vysílání radí, jak budovat okrasnou zahradu. Pokud máte nějaký konkrétní dotaz, tak nám zavolejte a můžete se zeptat přímo naší paní zahradnice na to, co vás zajímá. Telefonní číslo do studia je 221 555 210, nebo nám můžete poslat e-mail na adresu studio.zlin@rozhlas.cz. Paní Beňová, já jsem se před chvílí vás ptala na takový kalendář prací, co všechno dělat na zahradě právě v tomto období. Vy jste mě trošičku už opravila, že vlastně zahradníci nemají jaro, ti už mají dávno léto. No ale pojďme se podívat na konkrétní věci, které nás můžou při budování zahrady potkat. Lidé často na zahradě potřebují oddělit prostor, který používají k něčemu od druhého prostoru, anebo třeba můžou zakrýt nevzhledný kout. Je to častý požadavek, když lidé budují zahradu?
1: Je to jeden z nejčastějších požadavků, protože to soukromí si každý ceníme, popravdě ty pozemky nejsou nějak velké, takže nevždy si vyberete souseda vhodného, takže to, že člověk chce mít nějaké soukromí, koukat se do zeleně, tak je nejčastější požadavek vůbec při budování zahrad jako takových.
0: Můžeme to řešit třeba takzvaným živým plotem?
1: Může se to samozřejmě řešit živým plotem, je otázkou prostoru a místa, které tam je, protože pod pojmem živý plot si většinou představíme striktně stříhaný útvar, ale on to může být i volně rostoucí živý plot z keřů, které prostě nezastřiháváme, necháváme jim prostor. Takže je to opravdu o místě, kde ho dáme. Někdy se stane i to, že ani ten živý plot se tam nevleze a musíme skončit do nějakého plotu pevného, který nám prostě ten prostor oddělí.
0: Když si lidé vybírají rostliny na živý plot, tak si často zvolí tuje. Nicméně také mají svá úskalí, mohou začít reznout nebo třeba příliš přerůstat. Jaké jiné rostliny, než hned sáhnout po tom, co všichni známe, tak jaké jiné rostliny se na to dají použít?
1: To je spousta rostlin, které můžete použít na živý plod, je vždycky základní věcí, kam ho sázíte, jestli na slunce, do polostínu, jak požadujete, aby měl konečnou výšku, jestli to má být opravdu 4-metrová velká bariéra, nebo potřebujete plod metr vysoký, takže podle toho taky vybíráte rostlinu. A jestli chcete, aby kvetl, nebo aby nekvetl, to je taky další záležitost. Takže tam pak se dá vybrat opravdu podle toho, co potřebujete. Teď je asi nejčastěji preferovaný z našich rostlin habr, Carpinus betulus, který vlastně je absolutně nenáročný, netrpí žádnými chorobami ani škůdci. Dá se říct, že je to taková jakoby pionýrská dřevina. Snese jakýkoliv střih, zástřih, takže ho opravdu, i když je to strom, jako strom ve své podstatě, udržíte i v těch 50 cm, akorát ho budete stříhat 6x do roka nejednou, jo? Takže má nějakou vitalitu růstu. Takže ten je asi u nás nejčastější teďka. Samozřejmě tuje jsou opovrhované, ale taky mají své místo, zvláště třeba v těch pietních místech a podobně, tam patří, oni jsou s tím spojovány historicky, že jo? Tuje patří na hřbitov, když to není vždycky pravda. Ale spousta živých plotů je z cipřišů, které vypadají jako tuje a pak jsou hodně, ale jakoby oblíbené bobkovišně, které díky tomu, že u nás se to klima mění a je tady stále a stále více teplej, tak už u nás i velmi dobře přezimují a nedochází k tomu vymrzání celých živých plotů, což bylo riziko třeba před 10 lety, kdy jsme si z těch rostlin vůbec netroufli. Jednou z takových zajímavých rostlin, která třeba nahrazuje bobkovišně a je zajímavě barevná, je blízkavka Fotinie, která má stejně kožovitý list jako ta bobkovišeň, ale její přírůstky jsou vínově červené, takže vlastně ten plot velice zajímavě hraje barvami, ale s těma opatrně, s těma barvama v zahradě, aby toho nebylo moc, tam je potřeba opravdu to volit velmi, velmi uvážlivě.
0: Ano, je pravda, že jak vás tak poslouchám, tak vidím i třeba při názvech těch jednotlivých rostlin, které použít na živý plot, že to není až tak jednoduché, že každá rostlina potom vyžaduje své i při údržbě nebo možná už při tom sazení. Takže někdy je asi dobré se obrátit na odborníka nebo minimálně si ovšem něco přečíst.
1: Minimálně.
0: Kromě těch dřevin, které jste jmenovala, dá se využít i popínavá rostlina?
1: Určitě dá se využít i popínavá rostlina, tam je opravdu si ale nutno říci, protože popínavé rostliny rozdělujeme na ovíjivé, které potřebují nějakou oporu a vlastně ovíjí se nám kolem nějakého stonku, drátku něčeho a pak rostliny příčepivé, které se drží vlastně v té svislé poloze pomocí vlastních kořínků, které zakořenují do fasád nebo do, potřebují jakoby hrubou strukturu, aby na ní mohly růst. A tam je důležité si uvědomit, že ty liány jako takové, ty ovivé rostliny vám nikdy nezakryjí spodní část. Vždycky, protože to liána ve spodu odlisťuje a jde za světlem, za sluncem, takže nám dělá obrovský baldachin nahoře plotu, ale ve spod, prostě metr od spodu, budete mít prázdno. Takže pokud byste tím chtěli zakrýt plot, výhled k sousedovi je to docela nepříjemné, musí se před to něco předsadit. Navíc je důležité si uvědomit, že liány dosahují délky 10-12 metrů, to jsou prostě obrovské rostliny.

0: všechny opadají. Ale tady v těch příčepivých určitě najdeme typický břečťan, zástupce, zná ho každý, jo, který prostě se krásně poroste, ale nebude vám chtít nějak extra růst po plotě, protože prostě se tam nemá čeho chytit, bude toho muset vyvazovat, až vlastně on vyvážete nějakou konstrukci z jeho vlastních listů, tak možná pak ty další po těch listech se na něj jako navážou. Takže je to docela složitý vymyslet z liány něco.
1: Když jste jmenovala ten břečťan, tak je pravda, že někdy nám může taková rostlina i pěkně zavařit takzvaně, protože může třeba i zbortit nepříliš stabilní zítku, protože ta síla přírody je opravdu velká.
0: Záleží na tom, jak je to kvalitně udělané. Samozřejmě, jakmile se dostane pod omítku, která dobře nedrží, tak spadne i s celou omítkou. To není žádný problém. Důležité, takovou velkou chybou popínávek občas bývá, že si myslí klienti, že prostě, když nemají možnost tu zítku popnout ze spod, že tu popinavku vysadí nahoře a ona poroste hlavou dolů. Neporoste. Prostě má v sobě vlastně geotropismus, který prostě jí nedovolí, aby rostla hlavou dolů. Prostě vždycky se bude otáčet nahoru, takže nemyslet si, že dvoumetrovou zeď popnu zhora. To opravdu nejde.
1: Odbornici, zahradnici Mirku Beňovou máme spolu dnes ve vysílání, takže pokud máte dotaz z oblasti budování okrasné zahrady, prosím, zavolejte nám. Číslo je 221 555 210. No a já už se teď těším na další zajímavé povídání, ale teď už si pustíme písničku.
2: Věděli jste, že jeden z čerstvých držitelů ceny Anděl pochází ze Zlínského kraje? Písničkář Jan Běťák z Koryčan sází na lyrické texty i na to, že v jednoduchosti je krása. V úterý 26. května budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvit o jeho výjimečném hudebním úspěchu i o tom, co ho v tvorbě inspiruje. Na setkání se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

Mým hostem je dnes stále zahradnice Mirka Beňová z Martinic na Kroměřížsku a povídám si s ní o tom, jak budovat okrasnou zahradnici.

0: zahradu. My jsme probrali některé věci, hlavně tedy budování živých plotů, probrali jsme, které rostliny jsou vhodné, které naopak mají různá úskalí. No a teď se pojďme pustit do správného stanoviště pro rostliny, protože to si myslím, že může být takovou alchymií každé zahrady. Jak moc vlastně riskujeme, když třeba zasadíme rostlinu, která by měla jít do stínu, tak ji dáme na slunce a naopak?
1: Je to jako kdyby vás někdo posadil někam, kde vám není dobře. Takže ve chvíli, kdy posadíte rostlinu, která vyžaduje stín, vlhko a dáte ji na plný úpal, tak se tam bude neskutečně trápit. Vy samozřejmě můžete vypomoct tím, že jí dáte zálivku, můžete ji tam dát, nechci říct slunečník, ale přistínit něčím, než ale to něco vyroste, bude taky chvilku trvat, takže určitě bych dobře přemýšlela nad tím, co kam dávám a jak moc můžu ovlivnit potom svou péčí to stanoviště jako takové.
0: Mm-hmm. A kdybychom se třeba pustili do těch živých plotů, co jsem říkala, tak kde se třeba daří tujím, kde se daří břečťanu, kde třeba přísavníku, který můžeme použít na pokrytí zdi?
1: Dá se říct, že přísavník, břečťan jsou poměrně plastické dřeviny, když břečťan obecně patří do stínu až polostínu, ale jako starší rostlina velmi dobře snáší slunce. Takže ten je víceméně plastický, dá se dát kdekoliv. To je další z takových věcí, které víceméně nesnesou úplný stín a nesnesou přemokření, což je u 99% rostlin, pokud to nejsou bahení. Takže tam není co řešit.
0: A my máme už volajícího na telefonu, takže já se teď zeptám, kdo se k nám dovolal a jaký máte dotaz na paní Beňovou?
2: Ano, je to posluchačka z Uherského Brodu. Já jsem přišla pozdě, jenom kdyby mě ještě jednou poradila ohledně těch neopadavých dřevin. Ten habr, který to je druh?
1: Jestli můžu odpovědět, habr nepatří mezi neopadavé dřeviny. On opadává listy, ale až na jaře, ale ten list se drží na tom keři, ale je hnědý. Takže vlastně dá se říct, že má přes zimu na sobě nějaký list, ale je hnědý, jakoby se schlí a spadne až na jaře. Takže on tu funkci jakoby udělá, ale vyloženě neopadavý není.
2: Není. A něco, kromě tu je něco neopadavého?
1: Tam jsem zmiňovala tu bobkovišeň, která určitě bude. Tam je x druhů, kterých si můžete vybírat, takže tam není problém. Určitě je neopadavá i ta blízkavka, fotinie. A samozřejmě hodně známý tys, pokud nechcete, aby vám to rychle rostlo a nechtěli jste kolem se toho moc starat. Ten tys má velmi malé přírůstky, je to jehličnán, krásně tmavě zelený. Budete znát určitě z detektivek, protože je jedovatý, takže pozor na zahradu, kde máte děti, aby neměli tendenci to ujídat.
0: Tak já moc paní Beňové poděkuju za odpověď. Jste spokojená s odpovědí? Děkuji. Nebo ještě něco?
2: Úžasně, děkuji a oběma vám přeji příjemný den. Nashledanou a budu se těšit na další vysílání.
1: Nashledanou, děkuji.
0: My vám také přejeme krásný den do Uherského Brodu. Děkujeme posluchačce, že nám zavolala svůj dotaz i vy můžete ještě volat, protože ještě chvíli si s paní Beňovou tady budu povídat. Takže poradili jsme bobkovišeň, poradili jsme další plodiny. Pojďte nám ještě říci, které druhy rostlin se spolu třeba nesnesou. Máte nějaké takové jako zahradníci, že prostě to je jasné pravidlo, že tyto dvě rostliny spolu nebudeme dávat?
1: Antagonismus nebo nesnášenlivost u rostlin může být různá. Většinou se jedná o takzvaně chemickou nesnášenlivost, kdy vlastně rostliny, některá rostlina vylučuje látku, která jiným rostlinám škodí a tím zaručuje sama sobě dostatečný životní prostor a žádnej neovlivňují. Nejznámější je ořešák, typicky, že prostě pod ořešákem nic neroste, to opravdu platí. Dalším takovým je akát, dalším by byl pajasan žlaznatý, který je u nás navíc invazní, nesmí se sázet, ale třeba i pír má tuhle vlastnost jako z plevelu, takže pozor na ně, jsou schopni nepustit nikoho k sobě.
0: Říká nám Mirka Beňová, která je dnes s námi ve vysílání. A pokud vás zajímá vše o okrasné zahradě, zavolejte nám. Číslo je 221 555 210. Krásné dopoledne vám přeje Markéta Macháčková. Ještě chvíli budeme na vlnách s vámi.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dospívala Marta Kubišová. Já jsem moc ráda, že nás dnes posloucháte, protože při písničce jsme přijali dva telefonáty a budeme se snažit odpovědět na jeden z nich. Tak paní Beňová, dotaz zněl, paní má na zahradě ibišek, ale není s ním spokojená, dávají se jí do něj mšice, různé problémy jsou s tím spojené a chtěla by poradit něco, co si tam vysadit a co by neodpadávalo a možná tedy i snadná údržba.
1: Otázkou je, jenom z toho dotazu nebylo jasné, jestli se jedná o ibiškový živý plod, anebo pouze o ibišek jako solitér, jako rostlinu. Takže já to zkrátím. Ibišek jako solitér by se dal nahradit čímkoliv, co pokvete, protože pravděpodobně jste ho tam měli z důvodu květu. Pokud máte ibiškový živý plod, tak máte asi taky plod, který kvete. A chcete ho nahradit něčím neopadavým. Tam u těch neopadavých rostlin je trošku problém s kvetením, protože vy je udržujete řezem a ne vždy doběhnou do květu. Takže tam bych doporučila opravdu blízkavku fotýny, která zvládne kvést a současně teda má i rychlý růst a přirůstá, je teda neopadavá, stále zelená.
0: Takže jsme poradili, já doufám, že posluchačka je spokojená s otázkou a i s odpovědí tedy. No ale pojďme se trošku zaměřit na trochu jiné téma. Čím dál populárnější je zahrada, ve které by nám mělo být dobře. Někdy se jí říká terapeutická zahrada nebo smyslová zahrada. A já myslím, že spousta z lidí vlastně už něco takového i doma si trochu dělá třeba tím, že si tam vysazuje různé voňavé bylinky nebo věci, na které se dá takzvaně šáhnout. Setkáváte se s tím jako s požadavkem?
1: Požadavek ve většině zahrady o tom, aby v té zahradě bylo příjemně. To už samo o sobě je terapie jako taková. Takže ve chvíli, kdy ta zahrada má nějak, není chaotická, má nějaké uspořádání, tak sama o sobě už terapeuticky funguje. Vyloženě s požadavkem na terapeutickou zahradu se setkáváme u takzvaně seniorských zahrad. U zahradu pro domovy pro seniory, které opravdu už vyžadují specifický přístup, protože spousta těch seniorů už nemá dobrou paměť nebo má dlouhodobou paměť, nemá krátkodobou a vlastně tím, že jim tam utvoříme prostředí, které jim připomíná jejich dětství, tak je vlastně sklidňujeme a vracíme do takového klidového režimu. Takže vyloženě požadavek na terapeutickou zahradu, kde je to opravdu rozdělené na hmatové a čichové zóny, pak barevná zvuková harmonie, tak je typicky tady u těch seniorských zahrad. V soukromých zahradách se s tím vyloženě takhle nesetkáváme, spíše se setkáváme s členěním podle feng shui ve smyslu rodiny jako takové.
0: Mm-hmm. A kdyby se někdo třeba chtěl právě na to zaměřit a chtěl mít něco, co třeba vyvolává šustění tráv, to znamená zajímavé sluchové vjemy, nebo třeba nám stimuluje čich, tak co byste mu poradila?
1: Určitě není v tomhle žádný problém. Spousta bylin aromatických, je jich spousta, které se dají použít od levandule, meduňku, mátu, ty nejznámější, až po tymián. A u těch šustivých efektů tam je obrovský problém v tom, že vy byste tu zahradu musel mít v absolutním klidu, abyste to vůbec byli schopni vnímat. Protože prostě ty ruchy, které jsou kolem, většinou vám nedovolí. To byste si opravdu na tu zahradu museli sednout brzy ráno, pozdě v noci, abyste slyšeli, že ta tráva šustí a podobně. Takže ano, tam to pak splní různé traviny nebo velkolisté rostliny, které o sebe nějakým způsobem zavadí.
0: To já jsem se už tak trochu i zasnila, jak krásně v takové zahradě pak může být. No ale pojďme ještě i k praktické záležitosti, protože velkým strašákem pro zahradníky, třeba i amatéry, můžou být nůžky. Kdy a jak správně stříhat, protože jsme se bavili o těch živých plotech, bavili jsme se o habrech, které vyžadují takový střih. Jsou na to nějaká pravidla vůbec?
1: Jsou na to určitě pravidla, záleží na tom zaprvé, kterou rostlinu chcete stříhat, protože musíte vědět, pokud je to kvetoucí rostlina, na jakém kvete dřevě, jestli na letošním nebo na starým dřevě, podle toho s ní zacházíte. U těch živých plotů je takový pravidlo, určitě byste neměli stříhat živé ploty, když máte teploty nad 30 stupňů, protože prostě zasychají, není to vůbec dobrá záležitost do toho šahat, chtělo by to, aby byly nižší teploty. A živý plot obecně můžete stříhat de facto kdykoliv, kdy to potřebuje, pokud je to už zapěstovaný, jo, dobře zakořenělý živý plot, takže jestli ho stříháte v červnu, v srpnu, v září nebo v květnu, je mu vcelku jedno. Jediné, na co bývají choulostivý živý ploty, že stříháte opravdu v tom brzkém jaru, kdy teprve oni pučí, pouští mízu a vy do nich jdete s nůžkama. Tam bych opravdu počkala třeba, až se olistí a vyloženě to neuspěchala.
0: Mm-hmm. Dá se třeba i střihem podle vás vlastně zachránit třeba starší rostlina?
1: Dá, ale samozřejmě zase je to otázkou, co je to za druh. Prostě nemůžeme zachraňovat starou moruši nebo něco, která je z poloviny mrtvá. Jo, je to opravdu, musí se vyhodnotit ta situace, zda to za to stojí.
0: Říká Miroslava Beňová, která je tady s námi a ještě bude i za chvíli. Tak Uslyšíme se spolu zase po písničce.
2: Pane můj, co na nebě tvůj dům má.

patří katům, katům mým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Za hranice Mirka Beňová z Martinic na Kroměřížsku se mnou dnes ve studiu probírala téma, jak vybudovat okrasnou zahradu. Bohužel náš čas vypršel velice rychle, my už se za chvilku musíme rozloučit, ale ještě předtím se přece jenom zeptám. Pojďte nám, paní Beňová, shrnout hlavní zásady. Co vlastně nejdůležitějšího mít na paměti, když začínáme budovat okrasnou zahradu?
1: Důležité je si uvědomit, co od té zahrady očekáváme a co od ní chceme. Jestli to bude zahrada, která bude opravdu pro děti nebo pro dospělé, nebo bude zahrada, kde chceme něco pěstovat, chceme si i něco mít vlastního, anebo jdeme striktně okrasnou funkcí a budeme chtít mít relaxační terapeutickou zahradu a vůbec se nám nebude chtít hrabat tam někde v líně a řešit rajčata a podobně. To je základ si uvědomit, co vlastně my chceme, což bývá někdy problém, o toho by ten architekt měl toho klienta navést, vlastně aby si on sám uvědomil, co potřebuje a co hledá. Samozřejmě ta zahrada se mění během života. Vy potřebujete v době, kdy máte malé děti, potřebujete mít pískoviště, za 10 let tam potřebujete mít houpačku a za 15 let basketbalový koš třeba, jo. Takže je potřeba počítat s tím, že i v té zahradě dochází k neustálým změnám, že to není jakoby vysadíte a zůstane takhle být. Ne. Rekonstrukce zahradce třeba po 8 letech od založení se dělá.
0: To jsou velice zajímavé informace. Pokud už tedy víme, jakému účelu to bude sloužit, tak i tam potom byste třeba mohla říci, čím pokračovat dál.
1: Ve chvíli, když víme, čím bude sloužit, tak si vyselektovat zóny, kde chceme trávit volný čas, kde chceme pracovat, kde budeme mít tu herní část, protože není úplně příjemný, když sedíte na terase, grillujete a hnedka za váma tam třeba křičí děti, nebo je bazén, nebo něco, zkusit si to trošičku jakoby rozpokojíčkovat tu zahradu, dělat si ty jednotlivé místa, kde chcete ten čas trávit a který má svou funkci a účelnost.
0: To jsou právě přesně věci, které asi potom určují, jestli nám na té zahradě pak půjde dobře nebo ne.
1: Přesně tak, protože pokud si to takhle nějak uspořádáte, podíváte se i na výhledy z oken, jsou hodně důležitý, protože v zimě trávíte spoustu času doma, koukáte z okna, vlastně když se máte na co koukat, tak je to úplně něco jiného, než když by vám před tím oknem stál třeba zrovna zahradní domek nevzhledný.
0: No vidíte, to by nás možná hned na poprvé nenapadlo, že zahrada se dá plánovat i právě z okna, ze kterého se na ní díváme.
1: To bývá nejčastější chyba, že prostě to plánujeme zvenku, stojíme na terase nějak, ale vlastně neprojdeme si ten dům a nepodíváme se z těch, typicky žena stojí každou chvíli prostě u pracovní linky v kuchyni, takže výhled z okna z kuchyně by pro ní měl být poněkud motivující, aby se koukala na něco hezkého a i ta práce v kuchyni pro ní byla příjemná.
0: Máme ještě poslední asi minutku našeho rozhovoru, tak pojďme ještě připomenout taková základní pravidla při vysazování rostlin, třeba už při té koupi, co si uvědomit?
1: Uvědomit si, co kupujeme za rostliny, kam je budeme sázet, jak budeme dělat velkou tu výsadbovou jámu a podle toho se pak o tu rostlinu budeme starat. Takže to je první a poslední vědět vlastně, co sázíme, jaký druh.
0: A od toho se to už
1: všechno odvíjí.
0: Zahradnice Mirka Beňová z Martinic na Kroměřížsku byla s námi dnes ve vysílání. Já vám moc, paní Beňová, děkuji za, řekla bych, velmi praktické rady a vůbec náhled na to, jak budovat okrasnou zahradu. A také děkuji vám, že jste nás poslouchali a také se ptali na dotazy. Tak ať se vašim zahradám daří, paní Beňová, a těším se třeba někdy ještě naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a přeji příjemný zbytek dne.
2: Už více než 100 let je dominantou Zlínského náměstí míru. Radnice není jen administrativní budova. Je to architektonická stopa éry, která vtiskla městu jeho moderní tvář. Proč Tomáš Baťa tehdy jako nastupující starosta stavbu kritizoval? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu po 14. hodině a na webu Českého rozhlasu Zlín.

Milí posluchači, na vlnách Českého rozhlasu Zlín jsme spolu strávili dvě snad i pro vás příjemné hodiny s příspěvky, které pro vás připravil tým vaší regionální stanice. No a před chvílí už opustila zde studio ve Zlíně Mirka Beňová, zahradnice. Rozhovor s ní si můžete poslechnout už teď v audioarchivu na našem webu. No a co vás čeká zítra, tedy v úterý 26. května, moje kolegyně Anna Randárová si pozve do studia Jana Bětáka z Koryčan, hudební, který letos získal cenu Anděl, tak se máte rozhodně na co těšit. No a teď už vám přeje krásné dopoledne Markéta Macháčková.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: 48 obcí z jihovýchodní Moravy vytvořilo svazek na společné nakládání s odpady. Hulínská radnice chce zajistit bezpečnější pohyb aut rodičů u základní školy. Více než 600 tisíc Čechů má podle odhadu endokrinologů nemocnou štítnou žlázu. Dnes bude v regionu jasno, teploty až 28 stupňů. U poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. 48 obcí z jihovýchodní Moravy chce šetřit náklady za odpadové hospodářství. Založili proto svazek obcí Odpady Bílé Karpaty. Podle místopředsedy svazku a místostarosty Uherského Brodu Miroslava Poláška z ODS do roku 2030 vybudují nové překladiště, kde se bude směsný komunální odpad lisovat a následně odvážet do spalovny. Vyřešit musí také svoz odpadu, říká Polášek.
3: Buď budeme pořizovat nějaké svoje svozová auta, a nebo využijeme stávající služby skupiny Rumpold, která obsluhuje tady ten náš region prozatím. I to je samozřejmě možné, že budeme s nimi nadále spolupracovat. Protože oni tu techniku mají nakoupenou a asi by to nebylo ekonomické, aby jsme kupovali x nových vozidel.
2: Radnice v Hulíně chce bezpečnější dopravu u základní školy. Podle starosty Jaromíra Žůrka z Hnutí ANO je v ranní špičce situace u školy nepřehledná a auta rodičů ohrožují pohyb chodců. Vedení města už má projektovou dokumentaci pro dvě nová opatření. První je vybudování průběžného parkoviště na ulici Holešovská, kde rodiče přistaví auto a děti budou moct bezpečně vystoupit.
4: Druhý projekt, který by měl řešit bezpečnost u té školy, tak je vybudování kruhové obracíště na křižovatce u té školy, kde dochází dneska k nejčastějšímu otáčení vozidel rodičů, kdy v rámci toho obracíště budou místa pro zastavení a vystoupení dětí, tak aby mohli jít přímo do školy.
2: Začal týden štítné žlázy. Podle odhadu endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. 100 tisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevit. Nejčastější je její snížená funkce. Na problém se většinou přijde u praktiků. Evropě podle šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky nehrozí masivní ruský útok jako Ukrajině. Řekl to na dnešní bezpečnostní konferenci na sněmovně. Podle něj by ale Rusko mohlo napadnout nejspíš v Pobaltí některý ze států NATO, aby otestovalo reakci aliance. Šéf kontrarozvědky na konferenci mimo jiné ocenil kroky bývalých vlád Andreje Babiše z ANO a Petra Fialy z ODS, které vedly ke snížení počtu ruských zpravodajců s diplomatickým krytím v Česku.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu skoro jasno. Nejvyšší teploty téměř dosáhnou 24 až 28 stupňů a vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pro poruchu odstavené osobní auto je na silnici D55 u Tlumačova ve směru na Zlín. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už pokračuje Morava krásná zem s Ivanou Slabákovou. Příjemný poslech všem posluchačům.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

A je tady Morava krásná zem, na pohodový poslech pěkných písniček, podání dechových kapel a cymbálových muzik vám přeje Jiřina Ostrá. K poslechu vás tentokrát pozvala Dolanka pěknou polkou Františka Kutáska a Josefa Dovka Slovácko. No a komu pak dnes blahopřejeme k svátku? U nás Viola, na Slovensku Urbanům a Vanesám, takže i já blahopřeji. No a všechno dobré pak přeji i lidovému vypravěči, zpěvákovi, moderátorovi, imitátorovi, Frantovi Uhrovi. Ano, dnes má narozeniny a slaví 62. narozeniny. Prostě muž v nejlepších letech, který nám určitě ještě dlouhá léta bude přinášet radost, tak ještě jednou jen to nej, hlavně to zdraví. No ale nyní už telefonní číslo 726 46 520 0 a teď Hudecké Skopanice.

0: Tak to byla cymbalová muzika Linda a teď už tady mám dvě milé posluchačky, které se k nám dovolaly. Nejprve dávám slovo paní Aleně. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Chtěla bych vás poprosit o písničku pro paní Marušku Čechovou z Bystřice nad Perštejnem. Dneska slaví své 70. narozeniny a přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody a aby byla pořád taková veselá, jaká je. A to jí přejí kamarádky Alena a Bohuška. Děkuju.
0: Není zač, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak první pěkné přání zaznělo a komu pak poblahopřeje, a já to vím, paní Havránková. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Dnes 25. května se dožívá 90. narozenin naše maminka, babička, prababička paní Marie Havránková z Jasenice. Hlavně hodně zdravíčka, které tolik moc potřebuje, trochu toho štěstíčka. A za vychování děkuji děti Blanka a Karel s přítelkyní Ivetou. Děkuji za zahrajte jí nějakou pěknou písničku.
0: Tak bude to polka, paní Havránková. No a vy, mamince, blahopřejete naším prostřednictvím každoročně, že? Pakliže si vzpomínám.
2: Ano, ano. No. Teď má 90, paní Ostrá.
0: Ano, krásné kulaté narozeniny. Tak ještě nějaké...
2: Asi vydržilo trochu to zdravíčko, no.
0: Nějaký ten rok mezi blízkými. Paní ano. Havránková, nashledanou.
2: Moc krát.
0: Nashledanou. No a nějaký pěkný hudební dárek i pro milou maminku, babičku, prababičku, paní Marii Královou z Dambořic k jejím dnešním 90. narozeninám. Takže to je přání pro paní Marii Královou z Dambořic k 90. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a životního elánu do dalších let přejí a za všechno, co pro ně dělala a stále dělá, děkuji dcera Marie, dcera Eva s manželem, vnoučata Verča, Jiří, Eva, Jaroslav a Terezie a pravnoučata Karolínka, Matěj, Eliška, Natálka, Radek, Anitka a nejmladší Filipek. Tak krásné narozeniny, naše milá. Končí přání a začíná slíbená polka.

0: Tak to byly Legruti. V jejich podání zazněla polka Michala Čmarady a Ivana Karase Frajír. No a teď zazní nějaké pěkné vinčování ze Studence. Paní Ano, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ano.
0: Paní Ano, zkuste ještě jednou, jak nám to tam vypadlo, ten signál.
1: Dobrý.
0: Ano, zkuste mluvit.
1: Ano. Včera bylo Jany, takže já mám kamarádku Janu Valachovou v Rapotici a dneska mám narozeniny 34 roku od mého vnuka Želka Peťa Šindelářova z Opatova. Zítra je Filipka, to mám pravnoučka tady ty maminky, Filipek Šindelář. A ještě 26. má Peťa Zedníková z Brna narozeniny. 27. má moje sestra Květa Zedníková náměstí nad Oslavou. A 31. to je od dalšího vnuka, přítelkyně Pavlínka. No veselá není, já teď...
0: No, Pavlínka ví, okolo se jedná, že jo?
1: Tam má, jo, ti mají 35. Takže já bych jim všem chtěla popřát zdraví, štěstí, pokojený život a Filipkovi, ať se mi furt daří ve škole. A jinak, jako co chcete přát, no. Doufám, že tak co...
0: Paní Ano, vždycky se přeje vlastně to, co sama vy byste si přála pro sebe. Takže to zdraví, to je to nejdůležitější, to je bez pochyby. No a ostatní už možná přijde, možná nepřijde, prostě život je takový. Takže hodně, hodně zdraví, jen to nejlepší od paní Anny pro Peťu, Filipka, Petra, Květu, Janu a nevím, ještě pro koho, těch jmen padlo hodně. Tak jo, paní Ano. Hezký den vám přeji.
1: Ano, děkuji za písničku.
0: Nemáte za co, nashledanou. No a beru další dopis. K včerejším narozeninám přejeme našemu holubáři Tomášovi Hrdličkovi ze Znojma hodně božího požehnání, ať je zdravý, ať jeho šikovné ruce upletení jsou stále hbité a moc mu děkujeme za to, že nám upletl svetry pro celý náš kolektiv. No to všemu přejí kolegové od Povodí Moravy a chovatelé poštovní holubu. No tak to je úplně neuvěřitelné, pane Tomáši, tomu nemohu věřit, takový svetr. Vetr ten hřeje, nejenom u srdce, ale i na těle. Takže patří vám velký dík od kolegů od Povodí Moravy a také chovatelé poštovní holubu. Vám přeji jen to dobré. No a Lančočanka pak doplní milá slova pěknou písničkou. Český rozhlas.

0: No tak já tedy ještě prozatím vám s Bohem, přátelé, nedávám. Já vám přeji krásný den a příjemný poslech písniče, které zní v Moravě krásné zemi. Zrovna tady tuto hrála Lanžhočanka. No ale teď už si poslechneme pana Josefa z Ostrova u Macochy. Dobrý den.
1: Ještě jednou dobrý den, paní Ostra. Nechávám zahrát ke včerejšímu svátku paní Janě Nesrovnalové z Brna. Přejeme ti k tvému svátku, ať máš život jak pohádku. Štěstí, láska, zdravíčko, políbení na líčko. Přeje manžel, syn s rodinou, vnoučata Tomášek a Pavlínka a k přání se připojují Sedlákovi a Štrajtovi. Mm-hmm. Děkuji za prostor.
0: Není zač. Naschledanou. Naschledanou. No, u telefonu už je připravený pan František z Frýdku Místku. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, jsem rád, že teda nám ještě nedáváte s Bohem, protože jinak bych se nedovolal, ale já toho mám na srdíčku trochu víc. Nicméně v prvé řadě musím popřát k dnešnímu svátku mojí manželce Viole a my ve čtvrtek slavíme výročí svatby, takže moje milá, drahá Violko, já ti za všecko děkuju, nic lepšího než seš ty. Mě vlastně ani potkat nemohla. Takže díky, díky, díky. A byli jsme na srazu spolužáků i s manželkou na Jižní Moravě, protože já jsem Jihomoravák tělem i duší, když bydlím na severu. Takže chtěl bych poděkovat všem spolužákům, kteří se zúčastnili v Dolních Dunajovicích. Tohoto srazu bylo nás tam celkem 20. Bylo to krásné. Vlastně my jsme měli celý pobyt samej sraz. Potom jsme měli další sraz spolužáků z textilní školy v Náchodě. Sešlo se nás tam, byli jsme tam celkem 4 s manželkama. Taky to bylo perfektní. A ještě jsem vezl manželku do Valtic, kde

0: byl její spolužák s celou rodinou, asi 15 členů, vnoučata, pravnoučata a podobně. Takže bylo to všechno krásné na Jižní Moravě a teď už jsme zase doma, zpátky na severu. Takže ještě jednou, mamulko moje, děkuju, děkuju.
1: A já se zeptám, pane Františku, kdo koho si vybral? Kdo byl ten iniciátor toho vašeho vztahu?
0: To bylo obou stranu.
1: Ano.
0: To bylo 30. dubna na čarodejnice. Mm-hmm. Já nevím, kdo všechno čaroval. Vešel jsem do tanečního sálu a tam jsem uviděl děvče a...
1: A byla to láska na první pohled.
0: Nás to do dneška a je to krásně a je nám spolu moc dobře.
1: Tak já vám přeji ještě velmi, velmi dlouhá léta toho krásného společného života, pane Františku. No a písnička samozřejmě i pro všechny ty, kteří se zúčastnili nejrůznějších těch setkání, které byly během víkendu. Tak, pane Františku, někdy zase nashledanou.
0: Děkuji.
1: Naschledanou. A tady je přání pro pana Zdeňka Simetingera z Lipůvky, který se dnes dožívá krásných 88. narozenin. Milý tatínku, dědečku a pradědečku, k tvým narozeninám ti chceme popřát hlavně pevné zdraví, radost a spoustu krásných chvil s lidmi, které máš nejraději. Jsi člověk s obrovským srdcem, který vždy stojí při své rodině. No a právě díky tobě víme, co znamená domov, opora a láska. Obdivujeme tvoji pracovitost, sílu a ochotu vždy pomoci druhým. Není divu, že máš kolem sebe tolik dobrých kamarádů. Lidé mají rádi tvoji upřímnost, humor i dobrou náladu. Přejeme ti ještě mnoho pohodových dní na milovaném rendlíčku, plných klidu, smíchu, dobrého jídla a společných zážitků s přáteli. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš. Máme tě moc rádi a přejeme ti, ať jsi šťastný každý den. Ti nejmladší z celé rodiny, Natálka, Sašení, Tereska a Šimonek, ti posílají velkou pusu. No a teď nám, přátelé, společně s Břetislavem Osičkou zaspívá dnešní jubilant František Uher.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No ale teď si užívejte s námi, přátelé, pěkných písniček a také vašich laskavých slov. Poslechneme si teď paní Ludmilu z Biskupic, co nám poví. Dobrý den.
2: Hezký slunný den a bude mít svátek Ferdinand, tak ať písnička potěší v Biskupicích v Hrotovic pana Ferdinanda Maštadíře i manželku. A vnuka mají také Ferdinanda. Mm-hmm. A písničky, které za tímto pořadu potěší všechny posluchače a tu to zaspívají nebo třeba i zatancovají, kdo bude mít chuť.
1: No, vy jste tak hodná, paní Ludmilo, nashledanou, takže děkuji za všechny ostatní. A ještě prosíme o pěknou písničku k narozeninám pro Rudolfa Jelínka z Hrušovan u Brna, který dnes slaví 84. narozeniny. Přejeme především zdraví, pohodu a dobrou náladu. No a to přeji Jelínkovi ze Silůvek. A dnes slaví 76. narozeniny dlouholetý posluchač pan Jan Kolofík z Nových Hvězdlic. Letí k tobě naše přání, ať si dlouho mezi námi, abys dlouho šťasten byl a další léta ve zdraví oslavil. To vše přejí manželka Vlasta a synové Jan a Vlastimil s rodinami. Bude to Šťáhlavská šestka, která zpříjemní tuto část Moravy krásné země.

0: Tak krásná písnička s krásným názvem Srdíčko dozněla. No a další přání, písnička, ať potěší moji tetu, paní Jindříšku Šustrovou, která dnes slaví pěkné životní jubileum. Připíjí na zdraví, štěstí a pohodu a krásný den přeje Neteř Helka. Petr a Jirka posílají pozdrav kamarádovi Ivovi k narozeninám a ať už se má konečně dobře a má pořád tak super náladu jako doposud. Na řadě je přání pro dlouholetou kamarádku paní Anešku Byčanovou z Bojkovic k jejím 73. narozeninám, které oslavila v sobotu 23. května. Přejeme jí vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti v kruhu rodinném, užití si důchodu a vnoučka Tadeáška a také Oliverka. To vše ze srdce přejí dlouholetí kamarádi Kopuncovi s celou rodinou. No a už přicházejí chlapci od Pálavy.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak, to byla Polka Chlapci od Palavy. Byla to Láca Ranka, která zahrála písničku Ladislava Hrdličky a Jaroslava Zbořila. No a teď tady mám telefonát z Lanžhota a je to paní Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Řínko, zdravím všech, co poslouchají tento krásný pořad. Já bych chtěla dneska i srdečně pozdravit paní Violku Bělohoubkovou, co Franta před chvílkou volal. Violko, já ti přeju všecko, to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Děkuju za naše krásné přátelství, vidíme se málo, ale strašně se vždycky těším. Tak všecko nej, a co budete mít výročí, tak ne vám to všecko vyjde, co si přejete, a nech je to všecko v pořádku, hlavně to zdravíčko s božím požehnáním. A paní Řínko, mám vnoučata, dvě děvčata, které mají narozeniny v sobotu. Je to Mírka Lanžocká a Lucka Blašková. Tak, děcka, já vám také přeju všecko nej, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, rodinej pohody. A že jsme veliká rodina, nebudu všech jmenovat, tak za celou tu moju velikou rodinu to přeju já. Paní Jiřínko, vám také přeju hodně zdravíčka, užijte si těch krásných dňů, pozdravujte manžela a děkuju, že jsem mohla...
0: Takže teď už se rozloučíme, paní Marie, nashledanou, hezký den, nashledanou. No a ráda zahrají hezkou písničku k dnešním narozeninám i milé babičce, paní Haničce Gajduškové z Březnice u Zlína. Krásný den plný sluníčka, hodně zdravíčka a stálý úsměv, nechť má tvoje tvářička, to ze srdce přeje tvoje veliká milující rodinka. Máme tě moc rádi. No a pěkná písnička i pro pana Pavla Vacka z Běšin na Klatovsku k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka přejí kamarádi z vojny Jára Čech, Mirek Pošvec a fanouš Eigner s rodinami. Tak a na řadě je písnička v podání manželů Osičkových.

Manžele Osičkovi doprovodil na cymbal Martin Šiška. A ještě tady mám studiové maily. Neslaví krásné narozeniny paní Marie Hegrová z Perné. Milá Maruško, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti, spokojenosti, trpělivosti a boží požehnání. Velký dík za to, co pro všechny děláš. Na ti přeje celá velká rodina z Perné, Drnholce a z Pavlova. Takže poslední tady vidím. Prosila bych o písničku a přání. V sobotu měl svátek pan Vladimír Bednář z Holešova. Ladíku, opožděně k svátku, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky a lásky. Ať s Evičkou ještě hodně nachodíte procházek. To ti přejí kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce. Tak to bylo poslední přání a zbývá poslední písnička. A tou potěší Trnkovjanka.

Tak to byla polka Pavla Skopala, Dalibora Kozmíka v podání Trnkovianky Není v našej dědině. No ale já vám ještě řeknu, co dnes se koná v našej dědině, tedy v Brně, taková větší dědina. Tak jako každé pondělí, tak i dnes vás srdečně zve Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně. Od 17 do 21 hodin bude pro vás hrát oblíbené melodie. Tak se přijďte pobavit. No ale teď už polední část Moravy krásné země končí, neboť je 12 hodin 56 minut. Užijte si, přátelé, dnešní den. No a já se těším krátce po 18. hodině. Naschledanou. Loučí se Jiřina Ostráno a na závěr už slyšíte, už hrají Blkošáci a hrají orchestrální skladbu Lucerna Antonína Žváčka.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Objesil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V údolí Červenka ve Vsetíně bude omezený průjezd kvůli opravám mostu a silnice. Zlínská zóna dnes po úhynu Slonice Ulu opět otevřela oblast Karibuny. Začíná každoroční velká muslimská pouť. Dnes bude v regionu jasno s teplotami až 28 stupňů. Jsou tu odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Řidiči ve Vsetíně musí ode dneška počítat s dopravními omezeními v údolí Červenka. Oprava mostu navazující části komunikace omezí průjezd v úseku od společnosti Trimil po zrekonstruovaný most. Dnes se budou práce dělat za částečného omezení provozu kvůli frézování vozovky. Ve čtvrtek a v pátek pak bude silnice kvůli pokládce asfaltového povrchu zcela uzavřena, říká mluvčí města Jana Rašková.
4: Silnice se úplně zavře jen na konci při pokládce asfaltu zhruba na 2 dny. Oprava vyjde asi na 4 miliony korun a hotovo by mělo být do konce července.
1: Zlínská zóna dnes po tragickém úhynu Slonice Ulu opět otevřela africkou oblast Karibuny. Ta byla pro návštěvníky uzavřena od soboty po pátečním incidentu, kdy sloní samec Jack za dosud neobjasněných okolností napadl samici slona afrického. Navzdory okamžité pomoci chovatelů a veterinářů slonice svým zraněním podlehla. Sloní samec byl po incidentu oddělen od stáda a umístěn do samostatného prostoru. Testování žáků 5. a 9. tříd dnes bude ministr školství Robert Plaga za ANO řešit s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Bude chtít mimo jiné vysvětlení ke sporným otázkám, které se objevily v závěru testů z matematiky a češtiny. Týkaly se třeba duševního zdraví žáků, vzdělávání a profesí jejich rodičů nebo vybavení domácnosti. Do Saúdské Arábie už dorazilo víc než 1,5 milionu muslimů na velkou pouť do Mekky. Dnes tam začínají náboženské obřady. Navzdory pokračujícímu napětí na Blízkém východě by tam letos podle saúdských úřadů mělo přijet ještě víc věřících než loni.
5: Letos se poutníci připravují na vysoké teploty, už teď přesahující 40 stupňů Celsia. Dobrovolníci jim proto rozdávají lahve s vodou a na ulicích postavili taky rozprašovače vody. První věřící ještě před začátkem svátku začali rituálně obcházet svatyni Kába. Nejmasovější náboženské rituály pod širým nebem na světě letos provází zvýšená bezpečnostní opatření. K opatrnosti lidi vyzvala třeba Indonésie, odkud do Saúdské Arábie tradičně míří statisíce lidí.
6: Mentálně. Na tuhle pouť jsme se připravili fyzicky i psychicky,
5: říká jeden z poutníků Muhammad Yunus. Poplatky za vydaná víza jsou jedním ze zásadních příjmů pro saúdsko-arabské hospodářství. I proto v Mekce schválili plány na stavbu letiště. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu skoro jasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 24 až 28 stupni a vítr povane mírný.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Nehoda se zraněním se stala v ulici Štefánikova ve Zlíně. Jezděte prosím opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Do světa showbiznesu ho vyneslo čtvrté místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendik je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
7: Děkuju.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už mám vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: přáji.
1: Jsem první.
0: Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no, tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honzak vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc. Ale
1: fakt?
0: Jakužu,
1: to
0: Alex
1: je, moje, to
0: je
1: můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu, vám,
1: první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A my já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. Zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song, a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš.
1: Je to tak.
0: U tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom...
1: Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat? A do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom mluvím, vy. Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu, nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla to byla o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No. A pak uvidí
0: a
1: je se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci. Řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád. Jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů a strát, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že to v tom O2čku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala. Ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No, ale úplně. Já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám. Říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno. A hlavně já jsem přijel těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok. A teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď? I když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem. On se chtěl vždycky vrátit domů do Čech. Tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil. A plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili, a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a La Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo. Plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity. A no a já jsem to vlastně ne, že můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás.
0: Tom Slobolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech 4. místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar. Kam vás přihlásil tatínek? Vy jste o tom nevěděl. A vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím.
0: No vidíte. Ale to zlomilo... jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na 4. místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal. A říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, od kdy to měl takto vymyšlený, od kdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to 4. místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš 4., ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš 4. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, 4. místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, když jste postupoval dál

0: a dál?
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byly, tak to byly ty produkční, co se o nás starali, a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo. A hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce. A místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn. A tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne. A najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duete na světě a to už bylo tak 2 roky? Je to možné?
1: No je to možný. Je to 2-3 roky. 2023, tak. Myslím, 2024.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Umíte se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou jako, že 5minutový hovory, to jsou třeba hodinový hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu.
0: Telefon je opřený.
1: Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. Ale říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No, Jan, to jo,
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, a provozujete to jako vedlejší činností, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal takhle, okay. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohýba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, tak takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím,
0: 70. let, tak třeba jednou
1: a to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Karlín, Outu, Univerzum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat
1: je, určitě,
0: O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout ale... si kostýmy?
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2 Univerzum, pardon. A teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco 50% jako jistotou, chci mít těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to
1: černýho páva, tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě... Jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková
1: já
0: osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou už ně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme, a jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme. Uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem ticho.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu. Já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále. A to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Holešov otevře dvě nové dětské skupiny určené dětem od 2 let. Ode dneška můžou lidé ve zlínské ZOO zdarma parkovat pod novou fotovoltaickou elektrárnou. Zájem o státní dluhopisy je 2x vyšší, než stát čekal. Dnes bude v regionu jasno s teplotami až 28 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Holešov aktuálně kolauduje prostory pro dvě nové dětské skupiny. Město je vybudovalo na Grohově ulici u mateřské školy a v objektu Hájenka v Zámeckém parku. Podle starosty Milana Frice z Hnutí ANO je každá skupina určená pro 20 dětí. Město reaguje na poptávku po umístění dětí od 2 let věku.
2: Ty práce na těch dětských skupinách vlastně začaly v loňském roce a během těch řekněme 10 měsíců, tak jsou ty obě ty budovy připraveny, jsou hotové. Na té Grohově ulici ta cena byla 22 milionů korun a Hájenka vyšla na 26 milionů korun, přičemž valná většina těch prostředků pokryla státní dotace.
0: Návštěvníci zlínské ZOO můžou ode dneška nechat zdarma své auto ve stínu nově zkolaudované fotovoltaické elektrárny. Ta je nad parkovištěm pro téměř 200 aut. Jedná se o největší fotovoltaickou elektrárnu svého druhu na Moravě. Nově nabídne návštěvníkům stín pro auta a zároveň bude pokrývat skoro třetinu spotřeby elektrické energie celé ZOO, říká ředitel zahrady Roman Horský.
3: Máme napočítané, že by to mělo celkově vyřešit 30% celé spotřeby energie zoologické zahrady, takže my dneska můžeme možná počítat s tím, že příští rok, když bude dobře svítit, tak že ušetříme nějaké 3 miliony.
0: Češi si od poloviny května objednali státní dluhopisy za víc než 44 miliard korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Zájem o dluhopisy republiky tak víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise. Rezort původně počítal s 20 miliardami korun. Stát je i přes překročení této částky bude nabízet dál až do 28. června. Zájemci můžou investovat od tisíce do 3 milionů korun. Maďarský premiér Péter Maďar bude tento týden v Bruselu jednat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ve čtvrtek tam plánuje uzavřít dohodu, která by uvolnila v přepočtu přes 250 miliard ze zmrazených eurofondů. Evropská komise vydávání financí Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu a dalších základních hodnot Unie. Brusel z toho vinil vládu expremiéra Viktora Orbána. Aby Maďarsko peníze získalo, musí podle serveru Politico urychlit potřebné reformy, včetně změn v justici.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno s nejvyššími teplotami mezi 24 až 28 stupni a vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se projíždí Zlínským krajem bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vám přeji pěkný den i na prahu 22. týdne. Těší nás, že i v pondělí 25. května jste zvolili jako společníka pro vaše odpoledne Český rozhlas Zlín a chcete s námi sledovat, co se v našem kraji děje. A pokud si myslíte, že hackerské útoky jsou pouze záležitostí bank či státních institucí, tak už za chviličku vás vyvedeme z omylu. Počítačové systémy Muzea regionu Valašsko napadli hackři. Kybernetickým útokem se zabývala i rada Zlínského kraje. My k tomu přineseme podrobnosti už po písničce. Dnes je také Mezinárodní den stepu. Při výročí narození slavného amerického stepaře Billa Robinsona. Tak nevím, jestli zrovna píseň Ileny Čákové se bude hodit k tomu, abyste třeba vstali a trošičku si začukali chodidly, ale budeme rádi, když vám posílí vaši dobrou pondělní náladu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: písni Jedno tajemství teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zase něco odtajníme. Kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně na konci dubna řeší policie i vedení Zlínského kraje. Útočníci požadovali výkupné, k úniku dat ale nedošlo. Více informací k tématu má pro nás reportérka Tereza Chrastinová, kterou vítám ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Hezký den.
1: Děkuji, hezké odpoledne.
0: K čemu v muzeu regionu Valašsko vlastně došlo, Terezo?
1: Muzeum se v dubnu stalo cílem kybernetického incidentu typu ransomware, což je typ viru, který oběti uzamkne počítačový systém nebo zašifruje data. Jak uvedl vedoucí provozního úseku muzea Jan Marek, útok zasáhl část serverů, zálohovací systémy a přibližně pětinu pracovních stanic. Systémy na mzdy a účetnictví napadeny nebyly. Došlo ale právě k zašifrování dat s požadavkem na výkupné, muzeum tedy incident na hlásilo policii České republiky.
0: Omezilo to nějak chod muzea a jaké kroky se už udělaly k lepšímu zabezpečení?
1: Podle Jana Marka byla bezprostředně po zjištění napadení odpojená celá síťová infrastruktura muzea i jeho poboček. Základní provoz pro návštěvníky byl obnovený v řádu několika dní. Delší obnovu vyžadoval provoz multimediální expozice v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Došlo ke kompletnímu přenastavení sítě, obnově serverů a dat ze záloh a poté postupné obnově pracovních stanic. Co se týče aktuální situace, muzeum funguje, návštěvník může přijít, koupí si vstupenku a může na výstavu či do expozice. Postupně se ale ještě zabezpečují kiosky a Wi-Fi, takže může se stát, že všechny služby ještě nebudou plně dostupné.
0: Ví se už, kdo za útokem stojí?
1: Ano, vedoucí provozního úseku Jan Marek uvedl, že za virovým útokem stojí vyděrači. Požadavek na výkupné přišel automaticky po útoku, muzeum na něj ale nijak nereagovalo. Důkazy k případu byly předány policii České republiky a ta dále předává podklady v rámci mezinárodního vyšetřování na centrálu Europolu.
0: Jakým způsobem na to zareagoval kraj?
1: Kraj se situací zabýval v rámci posledního květnového zasedání Rady Zlínského kraje. Pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
2: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
0: Známe nějaký podobný případ z minulosti, Terezo?
1: Ano, například před 5 lety hekři zaútočili na krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně. Útok tehdy omezil její provoz. Radní Zlínského kraje tehdy po prozkoumání situace schválili lepší zabezpečení sítě pro celý Baťův institut. Náklady vyšly na více než 1,5 milionu korun.
0: Říká Tereza Chrastinová, která nám přinesla informace o tom, co se dělo po hackerských útocích, kteří zaútočili na Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Děkujeme a budeme samozřejmě dále sledovat celé dění v našem kraji. Hezký den.
1: Děkuju, hezký den.
0: Klub českých turistů ve Zlíně byl založen před 100 lety, v červnu roku 1926. Co všechno patří k jeho činnosti dnes a vedou turistické trasy i městem například? A jak probíhá takové značení turistických tras? Tak to se dozvíte už za chvíli v reportáži Markéty Macháčkové z cyklu Kořeny.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín vás rád a často zve na různé výlety. Teď se ale trošičku podíváme spíše pod pokličku, jak takové výlety můžou být organizovány a jsou. Víte například, že místní kluby českých turistů nepořádají jen výšlapy, ale provádí i značení nových turistických tras a pravidelnou údržbu těch stávajících. S kyblíkem barev a štětců i rozhlasovým mikrofonem se na reportáž o klubu českých turistů ve Zlíně vydala redaktorka Markéta Macháčková. Pojďme jí v patách. Vystupovat ji nebude těžké.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Dneska si ukážeme trošku, jak se značí turistická pěší trasa. Máme modrou, která vede z Kocandy do Frištáku. Je to úsek dlouhý 5,5 kilometru.
3: Říká mi předseda zlínského odboru klubu českých turistů a zároveň značkař Peter Schovajsa. Spolu se na jižních svazích ve Zlíně vydáváme na jednu z jeho obchůzek při údržbě turistického značení. Členem klubu je více než 40 let.
2: Značení nejsou jenom značky na stromech a na sloupech, ale taky rozcestníky, kde jsou tabulky. Jinak rozcestníku říkáme tým, je to zkrátka turistické informační místo. Takže první věc, co se podívá značkář, jestli tam nechybí nějaké tabulky, má k tomu předpis, značkařský příkaz. Jsme na Kocandě Bus, tabulka místního názvu jako první. Napíšeme si datum výroby, to je 2012 a musíme jí dát známku od jedničky do čtverky, kdy trojka znamená, že už se musí objednat nová, že je špatně čitelná. Text je čitelný. Tabulka se nám neloupe, takže dáváme čistou jedničku.
3: Jen v okrese Zlín je takto značeno 577 kilometrů tras a ve Zlíně působí na 40 značkařů. Data o turistickém značení se pečlivě evidují na celorepublikové úrovni a Peter Schovajsa je zároveň krajským správcem těchto dat.
2: Východiště všech tras v každém městě je na autobusovém nádraží. Takže kdokoliv se dostaví na autobusové nebo vlakové nádraží, tak by měl najít rozcestník, měl by najít mapu a může se vydat na všechny směry z města.
3: Značkařem se může stát každý od 16 let. Turistické značení klubu českých turistů podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím dotací jednotlivým krajům, ale bez dobrovolnictví by se činnost klubu neobešla. Ten zlínský čítá 120 členů, přitom v roce 1926, když byl klub založen, bylo členů 27.
2: Klub českých turistů ve Zlíně de facto byl založený před 100 lety v červnu. Ta iniciativa vznikla od firmy Baťa z továrny a první valná hromada byla na náměstí na Záložně v hospodě, což se stala potom schůzovací místnost toho klubu.
3: Pokračuje předseda zlínského klubu českých turistů Peter Schovajsa.
2: I když se u nás říká, že jsme klub důchodců, tak nejsme. My združujeme i mládež, mladé sportovce a ty máme v turistických oddílech mládeže, zkráceně TOM, proto se jim říká Tomíci.
3: Peter Schovajsa takový oddíl také vede. A co je podle něj na činnosti zlínského klubu cenné?
2: Myslím, že to je hlavně velká parta kamarádů a velkou devizou jsou naši cvičitelé turistiky, kteří ty vycházky zájezdy až neunavně a několikrát týdně pořádají.
3: Klub kromě práce značkařů pořádá pravidelné procházky a tuzemské i zahraniční zájezdy. Výzvou pro druhé století existence je podle Petra Schovajsy pro klub posun k digitalizaci, která by některé z činností zjednodušila a také získání mladých členů, kteří by v tradici klubu českých turistů pokračovali. Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A ke klubu českých turistů se můžete připojit i vy. Třeba při zářijové akci Den se značkařem, kdy si štětce a barvy můžete sami vyzkoušet a tradiční barevnou značku v bílém poli sami namalovat přímo v terénu. To se pak kolem ní bude chodit, co říkáte? A jestli výpravám do terénu bude přát i počasí, to se dozvíte z Českého rozhlasu Zlín. Už za okamžik.
4: Život s bolestí je vyčerpávající. Ta akutní je pro tělo varovným signálem. Chronická bolest obtěžuje, vyčleňuje ze společenského života a má dopad na psychiku. Jak se jí zbavit? Připravte si otázky. V poradně pro zdraví na ně bude odpovídat lékařka z ambulance léčby bolesti Baťovy nemocnice Barbara Erlichová. Už 27. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Kromě violy má 25. května také svátek svatý Urban, jedna z pranostik vztahujících se k tomuto patronu vinařů a bednářů říká, že až teprve svatý Urban z pece slézá. Já myslím, že dnes z té pece mohl přímo pelášit. O tom, jak to vypadá v našem kraji, nejen s teplotami, ví své meteorolog Petr Minster a všechno nám to teď prozradí. Hezký den do Brna.
1: Dobré odpoledne.
0: Já myslím, že dnes není potřeba lézt na pec, zvlášť teď necelých 5 minutek před 14:30, že ne, pane Minstere?
1: Určitě ne, ty teploty jsou příjemné kolem 25 stupňů, respektive o něco chladněji je v té severní části na Valašsku, protože přece jenom ten severovýchodní vítr tam donáší malinko chladnější vzduch než třeba tady na jižní Moravu. Také slunce je částečně zastřeno na některých místech takovou vysokou průsvitnou oblačností, ale jinak je obloha modrá a ty teploty ještě o nějaký stupínek polezou. Dokonce, když využijí jiný zdroj dat než naše stanice, jsou to takové ty domovské, tak těch je spousta. Už někde se měří dokonce i 27-28 stupňů. Je to spíše na Uhersko-Hradišťsku.
0: Vida, tak děkujeme i za tyto informace, tak říkajíc z druhé ruky. Vy ale víte naprosto přesně, a to už na základě svých profesionálních meteorologických modelů, jak se počasí dál vyvine.
1: Bude to malá oblačnost, také v noci, kdy ten vítr zeslábne, proto také ty teploty půjdou o něco níže, než to bylo v dnešním ránu, 12 až 9 a v některých údolích kolem řek to může být i kolem 8 stupňů, ale zítra zase modrá obloha většinou, jenom drobná oblačnost by se mohla objevit v odpoledních hodinách. Teploty o něco vyšší, 27 až 30 stupňů, bude se k nám dostávat více ten teplejší vzduch, ale vítr stále ještě slabý v odpoledních hodinách, mírný od severu do 20 km za hodinu.
0: Vida, tak zítra už možná i 30 v našem kraji. Ovlivní to nějak zítra biozátěž?
1: Biozátěž ta bude na dvojce, nicméně na Vsetínsku, tam bude o něco chladněji v návaznosti na Moravskoslezský kraj, tam to bude pouze jednička.
0: Vida, takže přece jenom ty vysoké teploty už nás můžou trošičku zatížit, co se týče organismu. Možná třeba bude dobré nějakou aktivitu tedy odložit až na středu, ale možná také ty teploty ještě víc porostou, co vy na to?
1: Tak tam bychom si to měli asi rozdělit, protože ta první polovina dne, ta bude zase ještě až tropická, 27-31 stupeň, hlavně tedy na jihu bude nejtepleji, protože od severu se bude pomaličku blížit studená fronta a ta sníží ty teploty v pozdě odpoledne. Jednak také větrem, ten se trošičku více bude rozfoukávat na severozápadní. V nárazech může mít odpoledne i hodnoty kolem 50 km za hodinu. No a také bude více oblačností v průběhu odpoledne, dokonce z ní můžou vypadávat i srážky v podobě přehánek. Ony budou spíše, řekněme, vzácnější v té západní a jižní části kraje. Nicméně Valašsko, tam obzvlášť nad kopci se budou tvořit přehánky, i když to bude jenom na krátkou dobu během odpoledne. Může se objevit také bouřka, no a během večera už zase rychle ty srážky vymizí a bude se vyjasňovat.
0: Vida, tak se mi chce říct, že jsme skočili z zimy přímo do léta, ale ono ještě možná to počasí udělá nějaký kotrmelec. Na ty si ale ještě počkáme. Pojďme si říct, kdy se tak říkajíc vymklo z kloubů, kdy bylo 25. května u nás extrémně teplo, anebo naopak na toto datum extrémně chladno.
1: Tak čelist jsme museli nasazovat třeba v roce 1921, tam bylo v napajedlých 32 stupně a 8 desetin, i když od těch následujících teplot až tak daleko není, ale zase slabý mráz byl například v roce 1991, Brumov, Bylnice, tam bylo minus 1,6 minimum.
0: Vida, tak i mrznout by dnes mohlo, tak nevím, co je lepší. Děkujeme, já myslím, že dnes je velmi příjemně venku. Mějte se krásně, pane ministře, a budeme se těšit zase někdy na další aktuální zprávy o počasí. Naslyšenou.
1: Děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
0: Současné české umění ožívá přímo v ulicích Zlína. Putovní výstava Když umění mluví propojuje v netradičním prostoru lodního kontejneru reliéfně pískované sklo a obrazy se sochařským reliéfem. Na náměstí práce, kde je kontejner umístěný, je i naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, která se s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za okamžik spojí přímo z výstavy. Počkejte si na to.
2: Český rozhlas Zlín, rádio

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A ze studia Českého rozhlasu Zlín se teď přesouváme do centra našeho krajského města. Na náměstí práce u Tržnice je k vidění putovní výstava s názvem Když umění mluví, která propojuje podle mě velmi originálně sklářské umění a reliéfní malbu a je umístěná v netradičním prostoru lodního kontejneru. Přímo na místě, možná přímo v tom kontejneru, je teď naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, dobré odpoledne.
2: Krásné dopoledne ze Zlínského náměstí práce a ano, je to pravda, jsem přímo uvnitř toho lodního kontejneru, kde právě v těchto dnech probíhá výstava s názvem Když umění mluví, která propojuje tvorbu dvou generací rodiny Žampachových z Uherského Brodu, reliefně pískované sklo syna Ondřeje Žampacha a obrazy se sochařským reliefem jeho otce Stanislava Žampacha.
1: Můžeš nám trošku popsat, jak to na místě vypadá, Petro?
2: Je to vlastně, řekněme, taková buňka nebo kostka, která je umístěna v kousíček za tržnicí, mezi obchodním domem a tržnicí, tady na náměstí práce. Je volně přístupná, otevřená a když vejdeš dovnitř, tak se vlastně ocitneš v takovém menším prostoru, je to všechno černé, ty zdi jsou černé a právě na tom nejkrásněji vyniknou vystavované obrazy nebo sklo. A vlastně jde o to, aby se propojil, řekněme, nebo dialog mezi industriální surovostí a právě tou křehkostí skla, které je tady vystavené.
1: Můžeš popsat něco našim posluchačům, třeba co tě na výstavě nejvíc zaujalo, Petro?
2: To bych určitě mohla. Já, protože jsem ze Slovácka, tak se mým jednoznačným favoritem stala slovácká mísa, která krásně kombinuje bílé sklo s modrými slováckými motivami, například slováckými růžemi. Ale samozřejmě bych nemohla opomenout ani obrazy, které jsou tady k vidění. Co se mi líbí opravdu nejvíce, jsou dva obrazy, na kterých je vyobrazená jachta. A vlastně to ve mně evokuje, řekněme, pocit léta a blížící se dovolené.
1: No, zní to úžasně. Tak děkujeme za zprostředkování dojmů z výstavy a přejeme příjemný den a hlavně, ať se tedy dostaneš z toho lodního kontejneru. Hezký den a naslyšenou.
2: Příjemný den. Já bych ještě doplnila, ale Pavle, že výstava...
1: Doplňuji.
2: Že výstava, Když umění mluví, bude tady ve Zlíně k vidění až do 26. června pro zájemce. No a potom poputuje taky do Uherského Hradiště. Kontejner na náměstí práce je otevřený každý den od 8 ráno až do 8 do večera a vstup na výstavu je zdarma. No a samozřejmě součástí programu budou také komentované prohlídky a vernisáž, která se uskuteční už tuto sobotu 30. května v rámci Zlín Film Festivalu. Na další informace k výstavě jsou k nalezení na webu Když umění mluví.
1: A teď už je to z této originální výstavy přímo z lodního kontejneru od naší regionální stopařky Petry Sedláčkové vše. Měj se krásně a budeme se zase brzy těšit ve vysílání naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: To byla tedy naše regionální stopařka. Dnes se s námi spojila z centra Zlína a příště může vysílat třeba právě od vás. Napište, Petře, nějaký zajímavý tip na akci, místo nebo třeba váš spolek. A dejte jí vědět na e-mailovou adresu stopař.zlín@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Rána stříbrná ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vyměníme za stříbřitou vodní hladinu. Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Můžete přeměřovat třeba na mapě, nebo nemusíte, stačí dál poslouchat, protože odpověď najdeme už za chvíli v dnešním vydání seriálu Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas Zlín,

0: V aktuálním počasí v našem kraji je už cítit léto, já myslím, že mi dáte za pravdu. Možná i vás už to táhne v myšlenkách někam k moři. Kdybyste k němu chtěli dorazit co nejrychleji, věděli byste, ke kterému vede od nás nejkratší cesta. V dalším vydání seriálu Co v učebnicích nebylo, to prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: A nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín následně čeká jedno loučení. Závěrečným kolem nadstavby skončila sezóna první fotbalové ligy, a tak jsme přichystali na nějaký čas poslední souhrn toho nejzajímavějšího, co se o víkendu v nejvyšší soutěži odehrálo. Pustíme vám ho už za okamžik.
3: Už více než 100 let je dominantou zlínského náměstí míru. Radnice není jen administrativní budova. Je to architektonická stopa éry, která vtiskla městu jeho moderní tvář. Proč Tomáš Baťa tehdy jako nastupující starosta stavbu kritizoval? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu po 14. hodině a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: regionálním derby porazili fotbalisté Zlína Slovácko 1-0. To už od nás dobře víte, pokud jste stálými posluchači Českého rozhlasu Zlín. A tím pádem také víte, že teď je v našem vysílání prostor pro pravidelný souhrn prvoligového víkendu. Nejvíc pozornosti přitáhl zápas mezi Duklou Praha a Baníkem Ostrava, který byl přímým soubojem o vyhnutí se přímému sestupu.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava na hřišti Dukly Praha vyhráli 3-0. V poslední možné chvíli se tak vyhnuli přímému sestupu a čeká je baráž s Táborskem. Paradoxní je, že mezi střelce se nezapsal ani jeden z hráčů Baníku. Všechny tři góly byly připsány jako vlastní hráčům Dukly. Reagoval na to trenér Ostravanů Josef Dvorník.
2: V podstatě mi to úplně jedno. Tím mi radost neskazíte. Je to gól, jak padají takový góly v Lize mistrů ve finále, rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže dali jsme tři góly. My jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak mi to v podstatě jedno.
1: Kouč Dukly Pavel Šustr nechtěl po prohře vyčítat svým svěřencům chování v konkrétních situacích.
3: Já tu zodpovědnost přijímám celou jako na sebe, protože to je moje práce a měl jsem ten tým, já jsem ho vedl, já ho měl v rukách, takže to jde celý za mnou. Život jde dál, ne všechno se podaří a fotbal tohle to někdy přináší, se sloupili slavnější kluby.
1: Šustr se taky vrátil k minulému kolu, kdy po prohře v Teplicích ostře kritizoval výkon sudího Ondřeje Berky. S trenérem kvůli tomu zahájila řízení disciplinární komise.
3: Už to úplně slyším, jak mi řeknou, tle, stanov, nesmíte ani slovo, tak jo, tak budeme dělat ovce. Ovečky, víte, co dělají ovce, ne? Oni stojí a dělají B, pak je posunou kousek dál, zežerou trávu a zase dělají B, ale já nechci být ovce.
1: V nadstavbové skupině o záchranu ještě Zlín doma porazil v derby 1-0 Slovácko, které čeká v baráži Artis Brno, a Mladá Boleslav doma prohrála 0-2 s Teplicemi. Ve skupině o titul se už pozice týmů nemohly měnit a mistrovská Slávia převzala po výhře 3-0 nad Plzní trofej. Trenér Jindřich Trpišovský už mluvil i o tvorbě kádru pro příští ročník a reagoval na otázku, jestli do Slávie může zamířit reprezentant Tomáš Souček, který s West Hamem sestoupil z anglické Premier League.
4: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že to jednou stane, jestli bude teď v létě, si uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. Samozřejmě, pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
1: Ve skupině o titul ještě Sparta porazila 2-1 Hradec Králové a Jablonec zvítězil taky 2-1 nad Libercem. Střední skupinu o umístění vyhrála Olomouc, která v domácí odvetě přejela Karvinou 4-0. David Nekvinda, Český

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Kemp u přehrady v Horní Bečvě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Stát bude ceny paliv regulovat i v červnu, schválila to vláda. Dnes je v regionu jasno s teplotami až 28 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Hezké odpoledne. Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna totiž systémy muzea napadly hackři, kteří požadovali výkupné. K úniku dat nedošlo. Zlínský kraj nyní řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
1: Kemp u přehrady v Horní Bečvě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Obec chce modernizovat stávající zázemí a zároveň vybudovat nové objekty tak, aby celý areál získal jednotný vzhled. Výsledkem má být podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta prostor připomínající rozptýlenou zástavbu typické valašské dědiny.
4: Ten zásadní koncept toho kempu je jakási valašská dědina, kde je rozptýlena ta zástavba jednotlivých domečků, které budou sloužit jako ubytování pro ty přenocující třeba, kteří nemají stán, přijedou na kolo, tak se můžou i v té chatce různých velikostí ubytovat a přespat.
1: Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to schválila vláda. Rezort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna. Kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daň na naftu. Sport. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa předposlední zápas ve skupině. Odpoledne nastoupí proti Norsku. Národní tým už má na šampionátu jisté čtvrtfinále. Případná výhra by mu zaručila nejhůř druhé místo ve skupině a snažšího soupeře pro první zápas playoff. Na to ale nechce útočník Lukáš Sedlák před utkáním myslet.
5: Asi není třeba ještě moc koukat na nějaký to čtvrtfinále, i když je dobrý pocit, že nějakou jistotu máte, ale ještě nás čekají dva zápasy a spousta práce před náma, furt máme co vylepšovat, takže to je podle mě důležitější.
1: Zápas Česko-Norsko začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 16 hodin a 20 minut.
2: Počasí.
1: Dnes je v regionu jasno s nejvyššími teplotami mezi 24 a 28 stupni a vítr povane mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Další zelená vlna zase za půl hodiny. Pokračuje Pavel Vacek v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dnes nám začal poslední květnový týden, dalšího pondělí už se v tomto měsíci nedočkáme a to znamená v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín jediné. Po čtvrt na čtyři dostane v naplno prostor Věra Hotařová a její host. Jím dnes bude Hana Hanáčková z Nedakonic na Uhersko-Hradišťsku, spoluautorka proslulé Noci s Andrzénem. Než se ponoříme do inspirativního povídání, tak ale stihneme probrat i jiná témata. Kromě kultury se zaměříme i na jedno, které nás o víkendu rozesmutnilo. Zlínská zoo dnes znovu otevřela africkou oblast Karibuny. Ta byla od pátku uzavřená po tragickém incidentu mezi slony africkými, kdy samec Jack usmrtil samici úlu. Podrobnosti přidá už za chvíli reportérka Michála Kočendová. 5 minut po 15. hodině pokračuje vaše dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín budeme teď 8,5 minuty po 15. hodině informovat také o tom, že africká oblast Karibuny ve zlínské zoo je dnes návštěvníkům znovu přístupná. Zoo ji znovu otevřela po páteční tragické události, kdy samec slona afrického Jack za dosud neobjasněných okolností napadl a usmrtil slonici Ulu. Informace má přímo z terénu naše reportérka Michála Kočendová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Míšo, jsou ve výběhu všichni zbylí sloni?
1: Ve venkovním výběhu jsou pouze slonice Zola, Kali, společně s mládětem Zikarim. Samec Jack vidět není. Zoo potvrdila, že ho po pátečním incidentu oddělila od stáda do samostatného prostoru v chovatelském zázemí. Právě po tragické události zůstala oblast Karibuny ve spodní části zoo po celý víkend uzavřená a návštěvníkům se znovu otevřela až dnes ráno. Zoo zároveň celou situaci řeší také s koordinátorem chovu slonů afrických. Podle mluvčí Romany Mikešové se ale ostatní slonice i mládě chovají přirozeně. Přijímají potravu, pijí a pohybují se po celém výběhu, proto se vedení zoo rozhodlo Karibuny znovu otevřít. Jenom připomenu, že už v pátek zoo informovala o uzavření části areálu z technických důvodů. Večer pak oznámila úhyn slonice Ulu.
0: Přibliž prosím, Míšo, co se podle zoo v pátek stalo?
1: Mluvčí zoo Romana Mikešová zatím poskytla jenom základní informace. Podle jejího vyjádření samec Jack z dosud nevysvětlitelných důvodů slonici Ulu přímo ve výběhu napadl. Útok byl natolik vážný, že slonice na místě uhynula, a to i přes okamžitý zásah chovatelů a veterinářů. Následná pitva prokázala rozsáhlá poranění hrudního koše s následným poraněním vnitřních orgánů. Romana Mikešová dnes také uvedla, že samec Jack v den incidentu ani v předchozích dnech nevykazoval žádné známky konfliktního chování vůči samicím. Zoologové a chovatelé podle ní prošli dostupné kamerové záznamy a žádné varovné signály neobjevili.
0: Bylo agresivní chování samce pozorováno už dříve?
1: Určité známky agresivního chování už se v minulosti objevily. Například loni na začátku září se stala situace, kdy Jack v novém výběhu, když se Karibuny část Karibuny 2 otevíralo, tak právě v této oblasti opakovaně dorážel na jednu ze slonic a dokonce ji i přitlačil k zítce a nechtěl ji pustit. Zoo tehdy incident přisuzovala mimo jiné i změně prostředí po otevření nové části areálu, kdy se návštěvníci objevili v místech, na kterých na ně sloni nebyli zvyklí. Doplním, že samec Jack do Zlína přicestoval z maďarské zoo v roce 2023. Tehdy mu bylo 30 let.
0: Dodává reportérka Michála Kočendová ze zlínské zoo, kde samec slona afrického Jack v pátek za zatím neobjasněných okolností usmrtil slonici Ulu. Hezký den, Míšo.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, písničky

0: Bylo 4:15, vy posloucháte Český rozhlas Zlín a díky tomu se dozvíte, kam můžete vyrazit za kulturou. Například dnes od 19 hodin do Městského divadla Zlín, právě v tu dobu, tam ve studiu Z začíná představení Dávno, dávno již tomu, což je taková sonda do hloubky a zkoumání a rozkrývání charakteru Boženy Němcové v odrazu krutosti doby, v níž autorka shledávala paralely s dobou vzniku díla. Jak těžké je zvednout se ode dna a začít znovu, tak na to hledá odpověď nový dokumentární film Homeless Blues režisérky Libuše Rudinské, rodačky z Napajedel. Film není jen o bezdomovcích, je o lidské důstojnosti, touze po blízkosti, o naději, která přetrvává i v nejskromnějších podmínkách. Kino Napajedla dnes uvede tento nový dokumentární film o 6:30 večer. Po promítání filmu navíc následuje diskuze přímo s režisérkou Libuší Rudinskou. Nenechte si ujít. Na koncert královny českých muzikálových jevišť Moniky Absolonové se dnes můžete přijít podívat do Uherského Brodu. Trojnásobná držitelka ocenění Český Slavík vystoupí za doprovodu pianisty Ondřeje Hájka a vokalistů Andreje Holé a Ondřeje Izdného. V rámci tohoto hudebního setkání zazní skladby z muzikálových představení a chybět nebudou ani důvěrně známé a oblíbené hity z jejího repertoáru, které doplní písně z aktuálního alba Láska. Koncert se koná v Domu kultury v Uherském Brodě od 19 hodin. O historii poznávání komet se dnes bude zase přednášet, a to ve hvězdárně Zlín. Vratislav Zika povede besedu o vnímání těchto vesmírných těles od doby před naším letopočtem až dodnes. A taky o tom, jak důležitou roli sehrály na počátku potvrzení gravitačního zákona a poznávání dynamiky sluneční soustavy. Akce začíná na zlínské hvězdárně v 19 hodin. Vlaková stanice Zlín Střed je pátou zastávkou takzvaného legiovlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Legiovlak sledujeme i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Skládá se ze 14 zrekonstruovaných vagónů, které představují vojenský transport. Těmito vlaky se 10 000 československých legionářů přepravili v letech 1918 až 1920 napříč Ruskem po transsibirské magistrále a průjezdci často museli vynutit bojem s bolševiky. Široké veřejnosti bude ve Zlíně přístupný zdarma až do neděle 31. května. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin, ať znáte i přesný čas. Od knih k jiným radostem a hlavně nepromarnit žádný den. To je životní krédo Hany Hanáčkové z Nedakonic na Uhersko-Hradišťsku, spoluautorky proslulé Noci s Andersenem. K rozhovoru v rámci cyklu Naplno ji pozvala Věra Hotařová. Vy můžete být svědky tohoto povídání už za okamžik.
1: Věděli jste, že jeden z čerstvých držitelů ceny Anděl pochází ze Zlínského kraje? Písničkář Jan Běťák z Koryčan sází na lyrické texty i na to, že v jednoduchosti je krása. V úterý 26. května budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvit o jeho výjimečném hudebním úspěchu i o tom, co ho v tvorbě inspiruje. Na setkání se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: země.
1: Knihovnice, spoluautorka mezinárodní, teď už celosvětové akce Noc s Andersenem, držitelka několika významných ocenění, včetně ceny Hanse Christiana Andersena. Maminka dvou dětí, babička, žena, která kolem sebe šíří pozitivní energii a pohodu. To je Hana Hanáčková z Nedakonic na Uhersko-Hradišťsku, host naplno s Věrou Hotařovou. Tak přátelé, vítejte při poslechu pořadu a vás, paní Hanko, srdečně vítám u nás ve studiu Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobrý den, zdravím taky.
1: Jak pak se dnes máte?
2: Sluníčko, vylezlo sluníčko, tak je to dobře.
1: Ale já mám takový pocit, že vy jste sluníčková, i když prší nebo i když fouká vítr, vy to prostě v sobě máte.
2: Já jsem celkově pozitivní člověk.
1: To je na vás vidět. Noc s Andersenem. To je akce, o které se nedá nezmínit. To je 26 let práce a také 26 let zážitků. Některé z nich vám určitě utkvěly natrvalo v paměti.
2: Zážitky s Nocí s Andersenem jsou úplně skvělé a úžasné. My vždycky, když čteme, co se všecko dělo v Noci s Andersenem, protože máme rádi, když se nám organizátoři ozývají, tak býváme u toho i dojaté. Dozvídáme se o tom, že třeba se někde sadila alej stromů. Každý strom dostal své jméno. Děti ty stromy hlídají a celoročně je chodí zalévat. A

0: ještě s vaší kolegyní Mirkou Čápovou, kterou zdravíme, jasně, protože ta se nemohla zúčastnit této debaty, tak to bylo opravdu skvělé.
1: A já si vás pamatuju.
0: No tak paměť.
1: Jak jsme byli velice nervózní a jak to nakonec všechno dobře dopadlo.
0: Bylo to krásné. No, vy nemusíte, ale pořád pracujete. Na plný úvazek dokonce. Knihovnictví předpokládám, že berete jako celoživotní poslání, ale přesto. Zvolnila jste trošku tempo, užíváte si práce víc než dříve, nebo ji berete úplně jinak?
1: Já mám pocit, že jsem tempo zatím nezvolnila. I sama v sobě cítím, že mám dost sil na to, abych tu práci odváděla naplno, ale v každém případě věřím tomu, že asi nastane ten čas, kdy trošku zvolním samozřejmě.
0: Ono se pořád mluví o Noci s Andersenem, ale vy jste s kolegyní Mirkou Čápovou vymysleli ještě spoustu dalších věcí pro děti, které jsou sice jenom v uvozovkách pro čtenáře malé v Uherském Hradišti a možná blízkém okolí. Připomeňte něco.
1: Třeba Hradištské sluníčko. Budeme pasovat prvňáčky, budeme mít večerníčky u knihovny, třeba literární soutěž, kterou děláme pro děti celého Zlínského kraje, taky setkání broučků lampionové, které pořádáme několik let, nebo několik desítek let už.
0: No takže... je toho hodně. A inspiraci čerpáte odkud?
1: Inspirace přichází, tak jakože...
0: Jdete takhle po ulici, teď cvrnkne nějaký tak. Oříšek nebo nějaký lístek
1: ne, ale třeba
0: a vy už víte, co si s tím
1: projíždíte
0: počnete.
1: Projíždíte si internet a něco kolem vás projede a říkáte si, to bych mohla třeba v nějaké jiné variantě vyzkoušet u nás a tak to asi je.
0: Teď jste vzpomněla internet. Vy, když jste začínala před těmi 40 lety téměř, knihovnická práce byla mimo jiné papírování. Papírové kartičky půjčovací, další dokumenty, které se musely vyplňovat ručně. A teď je to všechno technizované. Jak jste se s tím zžila? Jste technicky zdatná a zručná?
1: Nevím, jestli jsem technicky zdatná a zručná, ale když už se to zaběhne, jakože chviličku trvá, než se s tím člověk zžije, ale nemyslím si, že to mám jenom já jako stará osoba, myslím si, že to mají i ti mladší, že je potřeba se trošičku s tím programem naučit, zžít a teprve potom to dává ty plody svého ovoce. A teď už si nedovedeme představit život bez internetu nebo bez těch katalogů internetových a tady bez těchto technických vymožeností.
0: Je to i rychlejší asi ta
1: práce,
0: orientace.
1: Je to rychlejší a technika nám určitě pomáhá. Přestože ji proklínáme, často ji proklínáme, tak nám určitě pomáhá.
0: A co děti? Jaké jsou dnešní malé děti,
1: Děti bych řekla, že jsou úplně stejné, jako bývaly dřív. Je pravda, že tolik možná nečtou, ale zase z druhé strany víme o tom, že rodiny, mnohé rodiny nemají vůbec doma televizi a čtou se dětem pohádky a opravdu to vidíme i u nás v denní praxi, že chodí rodiny, maminky i tatínkové s malými dětmi, chodí odpoledne, vybírají si knížky na společné čtení. A pokud děti chodí třeba i na internet, tak i tam si čtou. V podstatě nemůžeme to brát jenom tak, že děti nečtou knihy jako takové, ale ta technika kolem nich je taková, že stejně číst musí. A když už jednou se zasekne drábkem na tom čtení, i třeba na tom počítačovém, tak potom k té knížce už není daleko.
0: Hana Hanáčková je hostem Naplno s Věrou Hotařovou. Připomínám ještě, že to je spoluautorka mezinárodní, dneska už celosvětové akce Noc s Andersenem a také dlouholetá a nadšená knihovnice.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hostem Naplno s Věrou Hotařovou je Hana Hanáčková z Nedakonic, knihovnice, spoluautorka mezinárodní akce na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem. Energická, usměvavá žena a když ji vidíte při práci přímo v knihovně, tak je to koncert. Ale tak, paní Hanko, přemýšlím, jaký koncert potom předvádíte doma, když už jste mimo práci. Vy žijete na vesnici, Nedakonice, to je vesnice. Tak když přijedete domů a všechno s vás spadne, nebo nosíte si práci domů? Vy vlastně vozíte, vy jezdíte na kole, že?
1: Jezdím na kole a mám pocit, že když jedu na kole, tak si vyčistím hlavu, je to pro mě takový relax a už přemýšlím, co doma udělám a co neudělám, co budu vařit, protože mám doma manžela, máme doma pejska, máme kocoura, máme slepice, máme indické běžce, máme takové malé hospodářství, takové klasické vesnické a malou zahrádku, takže přemýšlím vždycky o tom, co všecko udělám, protože si vždycky říkám, že ten den, kdy bych nic neudělala, tak je pro mě tím dnem ztraceným, že v podstatě pořád potřebuju něco dělat a než přijedu domů, tak vždycky to mám naplánované a už vím co.
0: A když přijdete domů, tak nepotřebujete aspoň chvíli relax, takový ten, kdy opravdu vypnete úplně všechno, sesednete z toho kola, sednete si doma do křesílka, manžel vám uvaří kafíčko nebo čaj nebo něco jiného, jo?
1: Tak záleží na tom, kdy přijedu. Pokud mám dlouhý den, tak přijedu kolem 7 hodiny a to už přemýšlím jenom o tom, že půjdu vyvenčit pejska a něco malého udělám a zasednu k televizi. Ale pokud mám kratší den, přijedu kolem té 3 hodiny domů, tak to je potom o jiných samozřejmě. Uvaříme si s manželem kavčo, sedneme si na dvůr, chvilku si povykládáme.
0: A pak vzhůru na hospodářství.
1: Vzhůru, ano, pak vzhůru do zahrádky.
0: Ještě mi prosím vás řekněte, co jsou indičtí běžci.
1: Indičtí běžci jsou kachny, které, jak jsme se dočetli před několika lety, jsou jediným žijícím biologickým druhem, který požírá ty slimáky, takové ty slizáky. Mm-hmm. Takže my jsme se s manželem rozhodli, že si pořídíme páreček a ten páreček se nám jednou rozmnožil, kachna zasedla na vajíčka, tak jsme měli i malé kačenky, ale máme teď momentálně 3 kachny, které pobíhají po dvoře a čistí nám zahrádku. A máme z toho radost, protože od té doby opravdu saláty a jahody, všecko máme v pořádku.
0: Takže žádné postřiky, vy máte prostě biozahrádku.
1: Tak, biozahrádku, ano.
0: A co to chce? Taková kachna,
1: chce to samé, běžec. Chce to to samé, co slepice, v podstatě trošku zrní, oni žerou hodně trávu, zobkají ty brouky v trávě a takové.
0: A sžili se slepicemi?
1: My máme každé zvlášť, slepice Aha. máme zvlášť.
0: A kdyby se náhodou potkali někde na dvorku nebo mezi těmi saláty?
1: Já myslím,
0: saláty,
1: že by se nic nestalo. Tam je to spíš o tom, že všichni říkají, že ti běžci můžou i do zahrádky, protože nic nežerou. Není to pravda. Pokud by si někdo pořizoval indické běžce, pozor na to, aspoň malý plůtek, protože salát jim velice chutnají. Ano. Hrášky jim chutnají, takové ty mladé rýstky, výhonky, to všecko jim chutná. Ale je pravda, že když třeba manžel na jaře orá nebo rije, tak oni těma zobákama to všecko vyčistí.
0: Takže na jednu stranu požírají slimáky a na druhou stranu se sami odměňují tím, že uštipkávají ty mladé rýstky.
1: Ale my to máme to vychytané, tak u nás tak, už se to neděje.
0: A co ještě na tom dvorku vy osobně děláte? Pěstujete něco? Na něco jste pyšná, že se vám podařilo něco?
1: Určitě.
0: Co jinde není? Určitě co?
1: Nevím, jestli nikde není, ale mám bylinkovou zahrádku pěknou, mám tam krásný rozmarín, bazalku, tymián, dobromysl, šalvěj tam mám krásnou.
0: A skutečně to všechno zužitkujete?
1: Skutečně dělám třeba šalvějovou nebo bazalkovou sůl, libečkovou sůl a celou zimu to využívám. A všecko, co vyroste na zahrádce, tak se snažíme zpracovat tak, aby to vydrželo vždycky do jara.
0: Ale když už potom končí vegetační období a je klid, tak děláte co?
1: Já háčkuju, pletu, já mám ráda něco v rukách, takže jsem se zúčastnila kurzu na patchwork a šiju třeba patchworkové polštáře.
0: No ale to je náročné, není?
1: No tak musí si na to člověk najít ten grif, ale moc náročné to není. Umím drhat.
0: To je takzvaně makramé.
1: A makramé, ano. Mm-hmm. Když jsem teď dlouhodobě marodovala v zimě, tak objevila jsem takové sádrové odlitky, takže jsem si objednala formičky a celá rodina potom měla na Vánoce ode mě dárky ve formě sádrových odlitků. Mám ráda vždycky, když za mnou je něco vidět. A čtu, knížky opravdu jsou můj oblíbený relax.
0: No to by bylo zvláštní, kdyby knihovnice nečetla.
1: Tak.
0: Když jste řekla teď, že ráda čtete, tak mě napadlo, když jste celý život ten profesní v dětském oddělení knihovny. Pohádky pro děti nepíšete?
1: K tomu jsem ještě nedospěla, myslím, že ani nedospěju. Nemám takového ducha, toho psavého určitě ne, ale v každém případě ji ráda čtu. I v knihovně si rádi čteme. Děláme třeba třeba takové jakoby scénické čtení, když děláme program pro děti při besedě, tak u toho rádi čteme, dramatizujeme tu knížku a máme několik takových docela hezkých. A v každém případě čtu taky v mým vnoučátkům, to je určitě.
0: Kolik máte vnoučátek?
1: Mám vnoučátka 2, holčičku 5 roku a chlapečka 4.
0: Tak ti ještě rádi poslouchají pohádky, ještě když to čte babička.
1: Tak, a mají své oblíbené knihy.
0: Hana Hanáčková z Nedakonic u Uherského Hradiště je hostem naplno s Věrou Hotařovou.
2: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Od konce 80. let minulého století pracuje v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Je spoluautorkou mezinárodní akce Noc s Andersenem, držitelkou mezinárodního vyznamenání Cena Hanse Christiana Andersena, taky ceny města Uherské Hradiště a dalších. Hana Hanáčková z Nedekonic, host Naplno s Věrou Hotařovou. Jak jste se už přiznala v úvodu, pracujete? A jak dlouho ještě, to víte pouze vy sama. Ale představujete si budoucnost bez knihovny? Vidíte ji v nějakých růžových barvách?
1: Představuju si a myslím si, že ta doba se blíží, že určitě nastane čas, kdy si řeknu, že už to asi stačilo.
0: No a co teda budete dělat, jestli to můžete prozradit?
1: Tak přemýšlela jsem, že úplně asi nejlepší bude odejít někdy na jaře nebo v létě, protože léto je doba, kdy v podstatě nastávají dovolené, takže mi to tak asi nepřijde. No a plánuju si, že budu určitě s vnoučátkama, plánuju si, že budu chodit kolem domu, kolem zahrádky. Mám manžela, takže pokud nám zdraví dovolí, tak bychom si mohli třeba i někam vyjet, protože rádi cestujeme tak po České republice, takže bychom se mohli někam podívat, možná bychom si mohli vyjet třeba i do lázní, potom touží hlavně manžel.
0: A vy toužíte po čem?
1: Zatím takové nějaké touhy moc nemám. Zatím
0: ještě pořád. Takže jak to, budete to brát tak, jak to
1: přijde? Budu to brát tak, jak mi to život přinese. Tak.
0: Co ještě si plánujete? Už jste říkala, že jezdíte na kole, což je poměrně dost velký sportovní výkon. Kolik je to kilometrů z Nedekonic do Uherského Hradiště?
1: Asi 13 nebo 15 kilometrů. Ale já mám elektrokolo, takže já zašlápnu, zapnu motorek a jedu.
0: No ale i na tom elektrokole to není vůbec žádná legrace, protože ono je dost těžké.
1: Já ho všem doporučuji, jestli váháte, otevřou se vám nové obzory.
0: Chcete tím říct, že kdybyste neměla elektrokolo, tak na kole jezdit nebudete?
1: Na kole bych jezdila samozřejmě, ale asi ne do práce.
0: Takže vyjedete z domu za dámu, sednete na to elektrokolo.
1: A dáma vystoupí z kolárky potom.
0: A nikdo na vás nepozná, že jste přijela na kole. Vy jste kreativní žena. Troufla byste si i na genealogii vašeho rodu? To je teď celkem velká móda.
1: No já, můj rodokmen mám zpracovaný po linii mé maminky, protože mě to jednu dobu velice zajímalo. Tak jsem si říkala, kdybych byla třeba z nějakého šlechtického rodu, nejsem. Nejsem, ale mám zpracovaný rodokmen z maminčiny strany do roku 1657 a z otcovy strany našli jsme tam fotografie i lodí, kdy můj dědeček jel do Ameriky někdy v roce 1905-10, nevím. Mm-hmm. Tehdy se jezdilo za prací do Ameriky. Ano. A docela ráda se tady k těmto věcem vracím, to ano. Mm-hmm.
0: A co třeba studium jazyku? Do toho se teď nepouštíte, nebo už jste se pustila? Nebo? Protože když byste náhodou někde vycestovali?
1: Já si myslím, že to mi nehrozí až takhle, ale určitě si říkám, že je dobře ty jazykové znalosti, které jsem měla kdysi dávno za mladá, trošičku podporovat, takže každý den si zkouším. Opravdu každý den. Těch 10-15 minutek a říkám si, že každé slovíčko, které si zopakuju z angličtiny a které si trošičku se mi podpoří v té paměti, které mi tam zůstane nebo se obnoví, tak je to výborné.
0: Mm-hmm. A pohyb? Ten máte vlastně na té zahrádce,
1: určitě,
0: že?
1: Pohyb mám na zahrádce, ale já pravidelně chodím cvičit na takové ty velké míče. Je to takové cvičení, trošku aerobik, trošku relaxace, trošku protahování, trošku yoga a je to výborné. Každý v mém věku nebo i starší je potřeba, aby to tělo trošičku se pohybovalo, protože bez toho pohybu to asi nejde.
0: Co byste chtěla ještě zažít, na co vám nezbývá čas při téhle práci, ale někde v hlavě vzadu to máte?
1: Já mám
0: nějaké
1: pocit,
0: přání.
1: Že takové ty věci, které jsem si chtěla splnit, že takové ty věci ke mně asi přišly. Nikdy bych nevěřila, že pojedu třeba do Dánska si pro cenu. Nikdy bych nevěřila, že tady tyhle ty věci všechny, že mi přinesou třeba přátelství celoživotní. My když vyjedeme někam do nějakých míst, nejenom tady v Čechách, na Slovensku, v Polsku, a vím, že tam je knihovna, vždycky, když se tam objevíme, nebo když přijdeme někam kamkoliv, kde nocují s náma v Noci s Andersenem. A když řekneme, že jsme z Uherského Hradiště, tak každý ví. A máme kamarádky v podstatě po celém světě, což je neuvěřitelné.
0: To je krásný zážitek. Hostem Naplno s Věrou Hotařovou byla Hana Hanáčková z Nedekonic, knihovnice, spoluautorka mezinárodní akce Noce s Andersenem, držitelka mezinárodního vyznamenání Cena Hanse Christiana Andersena a také ceny města Uherské Hradiště a další. Tak věřím, přátelé, že i na vás přenesla tu její neutuchající energii a dobrou náladu, tak ať vám dlouho vydrží. No a vám, paní Hanko, moc děkuji, že jste přijala a přeji vám pohodový a stále tvůrčí život. Nashledanou.
1: Já moc děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
0: Krásné, naplno prožité dny všem přeje Věra Hotařová.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Blížícím se závěrem dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín se u mě pojí vždy takový lehký smutek, který provází asi každý čas loučení. V tomto případě ovšem není potřeba nijak truchlit, jednak je venku počasí, které už má opravdu takový letní charakter. Nevím, jak to máte vy, ale mě tohle vždycky rozjasní. A potom mě také utěšuje, že zítra po 14. hodině se s vámi prostřednictvím našeho rozhlasového spojení opět potkám, budete-li mít chuť samozřejmě, ale hlavně stále pokračuje naše vysílání. Do zpráv si v něm ještě můžeme pochutnat na hudebním zákusku z Petrovy cukrárny a po zprávách vás, věřím, k poslechu dnešní humoriády naláká jednak moderátor Patrik Rozehnal a pak také jeho extrémně zábavný host Josef Dvořák. Tak si užívejte ten poslední květnový týden ideálně v naší společnosti, protože stále platí, aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín, jak vám rád připomíná Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Tentokrát nás bude zajímat druhá polovina 80. let. U mladých, co nepatřili mezi vyložené rockery, bodovali Depeche Mode, Modern Talking, Sandra nebo třeba Bad Boys Blue. U této sestavy se na chvíli zastavím. Přijde mi zajímavé, že původní profese všech členů neměly s muzikou nic společného. Jeden byl kuchař, druhý automechanik a třetí burzovní makléř. Každý se narodil na odlišných místech v Americe, ale nakonec je nějaká náhoda přivedla do německého Kolína nad Rýnem, kde se našli a založili skupinu. I v tomto ohledu měli všichni trochu jiné hudební začátky, ale jejich společným cílem se stala taneční muzika. Dnes už z původní sestavy žije jediný člen, pokud vím, tak se v posledních letech přidali dvě zpěvačky, ale my zůstaneme v období, které bylo pro Bad Boys Blue nejúspěšnější a kam si je taky drtivá většina fandů zařadí, tedy do osmdesátkových kapel.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Otrokovice na Zlínsku schválili novou strategii pro bezpečnější provoz a klidnější dopravu. Vsetín chce odstranit vizuální smog, chystá manuál o reklamních prvcích. Koaliční poslanci chtějí rozšířit skupinu, která by neplatila televizní a rozhlasové poplatky. V noci bude v našem regionu jasno. Nejnižší teploty budou do 8 stupňů Celsia. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Novou strategii BESIP platnou do roku 2030 schválili zastupitelé města Otrokovice. Cílem plánu je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Strategie vychází z podrobné analýzy nehodovosti, dopravního chování i připomínek samotných obyvatel. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
2: Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy.
0: Vsetín pracuje na grafickém manuálu, který stanoví pravidla pro umisťování venkovní reklamy ve městě. Dokument má pomoci omezit takzvaný vizuální smog, agresivní a nevkusné reklamní prvky, říká mluvčí radnice Jana Rašková.
2: Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy.
0: Poplatky za veřejnoprávní média by podle koaličních poslanců neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Rozšíření osvobození od poplatku navrhla v novele skupina poslanců v čele s Patrikem Nacherem z Hnutí ANO. Důchodci starší 75 let jsou totiž podle nich ve vyšší míře sociálně a ekonomicky zranitelní. Podle návrhu by ale poplatky mohly nadále platit na dobrovolné bázi. Česká televize a Český rozhlas by tím podle předkladatelů přišli o 100 miliony korun. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klimentové to dnes oznámil Vatikán. 67-letý Eugene doteď působil jako vyslanec svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán. Dosavadní nuncius Jude Tadeus Okolo se letos po jmenování papežem stal vatikánským vyslancem na Haiti.
1: Počasí.
0: Dnes v noci bude v regionu jasno a bez větří. Nejnižší teploty čekejte mezi 12 až 8 stupni Celsia. Zítra bude jasno s nejvyššími teplotami 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů momentálně nejsou ve Zlínském kraji na dálnicích a silnicích hlášeny žádné nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Příjemný poslech, humoriády s Patrikem Rozehnalem vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda. Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozenál, zdraví, ahoj Pepo.
4: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takovej hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
3: Asi ne.
4: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
3: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.
5: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

0: Hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný.
2: Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
3: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka. Víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu vznášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamilovala. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílem ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit webinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mně se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. A takže Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastnej a spokojenej, víte? A tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastnej a spokojenej, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, páč už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
2: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
2: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaký divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota. A já jsem se vrátil z toho divadla, jsem říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu nějaký papír, říkali, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky, říká, jo, to je dobrý, tohle to. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned nějak. Říkal, ty víš, co podepisuješ? Říkal, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Buriánem naposledy a podobně, ty myslíš toho Luďka.
2: No já to nevím.
0: Vidím
2: a
0: slyším.
2: A přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli. My jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo? No pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo. Ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu. Vyberete ho i vy ještě v dalším povídání. A nebo... Jenom pro zajímavost, s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 011 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru

0: nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: První souboj humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota, boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy?
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit k Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: No, je. Jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle. Teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyším na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové, Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.
8: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
9: No, cestující s malýma koframa, ne?
8: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
9: Jaká možnost?
8: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli, jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
9: Jo. A kam takhle lítáte nejčastěji?
8: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
9: Do Přelouč? Proč zrovna do Přelouče?
8: Já tam mám děvče, víte. A... Čeká na mě už 20 let.
9: To vám nevěřím.
8: No jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kufrů můžu trhnout? To bych byl trhlej.
9: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
8: Ale no jistě, takhle můžu kamci, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
9: Na Kubu?
8: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představ jsem si, 5 mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchrannou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
9: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
8: Myslíte opravdickým letadlem? No tak, šílíte?
9: Proč?
8: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
9: Vás někdo zaskočil, ne?
8: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
9: Mě málem odletěl Berlín.
8: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Humoriáda. Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
10: Já na

0: To možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, my jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš po každý? On říkal, no, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňárny nebo tričko a je to, jo.
1: Počkej, dává ti i seznam věcí, co v tom kufru je? Nebo ne. Plánek třeba
0: v
1: sektoru B1 najdeš trička, hygienu A4 nebo tak? Ne.
0: Ne, Patriku, já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
1: jo.
0: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
1: Co?
0: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo? A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala? A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
1: Zapomněl jsi někdy kód?
0: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem dělal takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
1: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude, kdo to bude? Co tě
3: no teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu

0: Sex a teorie.
1: Chceš se poučit?
0: No, ano.
2: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
0: To je hezký.
1: Jo.
0: No, to je hezký, je, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet.
1: Tak, nechat se unášet na vlně.
0: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
1: To není možný, Pepo.
0: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla, tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
1: No ale prostě, kdy přišel ten zlom, jako?
0: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelně a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapit. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
1: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to náturu. Protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky jste se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak jako, viděl si první jeviště, vystoupil si poprvé na jevišti a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor.
0: Ano, jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
1: Jo, jo, jo.
0: Jestliže mě někdo viděl...
1: Říká ten, co si třeba udělá s pidlou zádech, kde se to erotikou jenom hrží v podstatě.
0: No a všimni si
1: ale,
0: toho.
1: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
0: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
1: Jo.
0: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji. Já jsem měl... Když jsme točili Hřbitov pro cizince,
1: ano.
0: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovný. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
1: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka. Kdo ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bych měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Helenou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Helena Pavlovská tam jako hosta bude mít Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Helena Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: No. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlikcu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře. Další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Uhum. Píšeme jí bod, děkujeme za ní. A kdo další? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
4: To musíte poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala?
6: No, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě její rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky odvodíte z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moje rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou. Přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesení náladě domů, tak jako lékaře, že protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze svý dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně, to mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Teď jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu, říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo a v Krkonoších a ta málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richard, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši, učitele při vyučování v kabinetu, že jo, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl se dotlouct. Byl tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
7: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. i když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
0: A... Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty jsi přežil pedagogy, Pepo?
4: No to... Jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi no, a kamarádky.
1: Akorát učitelé vám v tom překáželi.
4: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že je bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
1: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
4: No.
1: Fakt, jo.
4: No a oni chtěli, aby napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, pořád. Jo,
1: takže ty jsi propul školu díky tomuto.
4: No, i díky tomu. No.
1: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavím je proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miroslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky chlapím.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně. Ještě někdo, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořad, jak jsou ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té humoriáry, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále Pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
4: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnutou v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomlouval.
5: Ne, chválil, no, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začneme, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit,
6: ano, ano,
5: začneme
6: musíte,
5: odzadu.
6: Ano.
5: Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. Jenom jestli dovolíte, tak bych se u toho zastavil, tyhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Já nevím, že asi
5: ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No znala, co
5: víte,
6: je
5: to je velký básník, no tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenová vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No? No tak, pane Šimku, to je opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
5: No, snědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhůtu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
1: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest ran do klobouku, videostop nebo něco takového.
4: No. Jo, jo. Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
4: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježišmarian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak
4: nevětoval. No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak jsem a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
4: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál jsi, Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkají, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to je jasný.
1: Tak vyšlo to. To byl ten největší úspěch. Co
4: já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? Říkal, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a mám prachu jako hrom. No. tak do pátku to vydržel, v pátek najednou nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdnej a on přišel sklopený uši do práce.
1: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, to by za návštěvu zase příště.
4: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
1: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlínském kraji připadá v přepočtu na délku silniční sítě nejvíc střetů aut se zvěří v republice. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Tropické teploty vydrží v Česku minimálně do čtvrtka. Zítra bude v regionu jasno s teplotami až 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné odpoledne. Ve Zlínském kraji je v přepočtu na délku silnic největší riziko střetu auta se zvěří v Česku. Nehoda připadá v průměru na každého 2,5 kilometru. Od loňského října se do letošního března policie a tísňová linka zaznamenaly bezmála 900 střetů vozidel se zvířaty. Nejrizikovějším místem v kraji je část silnice mezi Frištákem na Zlínsku a Horním Lapačem na Kroměřížsku, kde během půl roku došlo k 7 nehodám se zvěří. Pokračuje krajský koordinátor BESIP pro Zlínský kraj Zdeněk Patík.
3: Ta cena takové střední srážky ze zvěří bývá plus minus 50 tisíc korun, takže bych doporučoval, aby skutečně k tomu povinnému ručení ty řidiči si tu srážku ze zvěří, když index srna ve Zlínském kraji vychází tak nepříznivě, tak aby to zvážili, když si budou pojišťovat auto a něco málo si připlatili.
2: Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna totiž systémy muzea napadli hackři, kteří požadovali výkupné. K úniku dat nedošlo. Zlínský kraj nyní řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
2: Tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes i zítra teploměr ukáže kolem 30 stupňů Celsia. Ve středu se denní maxima budou pohybovat od 20 stupňů na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy. Kvůli dlouhodobému suchu varují meteorologové před požáry. Výstraha platí pro Prahu, střední a severozápadní Čechy až do odvolání. Soubor změn, které mění podmínky pro držitele dočasné ochrany, míří do sněmovny. 7 zákonů schválila dnes vláda. Jejich součástí je například zpřísnění podmínek pro žadatele o humanitární dávku. Ti budou nově muset pracovat nebo být vedeni na úřadu práce. Výjimku by měli mít děti a seniori. Nově se taky pro získání pomoci budou muset alespoň 16 dní v měsíci zdržovat na českém území. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara ano, je potřeba víc hlídat zneužívání dávek.
5: Těch problémů je celá řada. My se to snažíme odstranit. Předchozí vláda nezadala tento úkol, nesledovaly se, řekněme, ty problémy a neodhalovala se tak ta, řekněme, dávková turistika. Tento problém de facto je navázán na organizovaný zločin.
1: Počasí.
2: Zítra bude v našem regionu jasno s nejvyššími teplotami 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku v části Us Grůň se stala nehoda. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Je 25. května, 17 hodin a 4,5 minuty. Začíná necelá hodina vysílání plná novinek a zajímavostí ze Zlínského kraje. Dnes například o množství srážek aut se zvěří. Těch je totiž v regionu v přepočtu na délku silnic nejvíce z celé republiky. Nebo vám nabídneme podrobnosti o takzvaném Legio vlaku. Toto muzeum totiž na pár dní zastavilo na kolejích zastávky Zlín Střeď. Tak zůstaňte s námi, připraveno je toho mnohem víc. Krásný podvečer u poslechu Českého rozhlasu Zlín přeje Kristýna Fuchsová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: souhrn dnešních zpráv teď má Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: 48 obcí z jihovýchodní Moravy chce šetřit náklady za odpadové hospodářství. Založili proto svazek obcí Odpad Bílé Karpaty. Podle místopředsedy svazku a místostarosty Uherského Brodu Miroslava Poláška z ODS do roku 2030 vybudují nové překladiště, kde se bude směsný komunální odpad lisovat a odvážet do spalovny. Zlínský kraj schválil investice do školských budov a vybavení za více než 33 milionů korun. Peníze zamíří do rekonstrukcí kotelen, oprav učeben, laboratoří nebo klimatizací ve školách. Modernizace se dočkají střední a vyšší odborné školy v Kroměříži, Uherském Brodě, Uherském Hradišti i Rožnově pod Radhoštěm. Pokračuje mluvčí kraje Jan Vandík.
3: Investice do školských budov a vybavení jsou důležité nejen pro kvalitní výuku, ale také pro bezpečné, moderní a energeticky úsporné prostředí pro žáky i zaměstnance škol.
2: Zlínská zoo dnes po tragickém úhynu slonice Ulu opětovně otevřela africkou oblast Karibury. Ta byla pro návštěvníky uzavřena od soboty po pátečním incidentu, kdy sloní samec Jack za dosud neobjasněných okolností napadl samici slona afrického. Navzdory okamžité pomoci slonice svým zraněním podlehla. Sloní samec byl po incidentu oddělen od stáda a umístěn do samostatného prostoru. Řidiči ve Vsetíně musí počítat s dopravním omezením v údolí Červenka. Oprava mostu i navazující části komunikace omezí průjezd v úseku od firmy Trimil po nedávno zrekonstruovaný most. Dnes se práce dělají za částečného omezení provozu kvůli frézování vozovky. Ve čtvrtek a v pátek pak bude silnice kvůli pokládce asfaltového povrchu zcela uzavřena, říká mluvčí města Jana Rašková.
4: Silnice se úplně zavře jen na konci při pokládce asfaltu zhruba na 2 dny. Oprava vyjde asi na 4 miliony korun a hotovo by mělo být do konce července.
2: Radnice v Hulíně chce bezpečnější dopravu u základní školy. Podle starosty Jaromíra Žůrka z hnutí ANO je v ranní špičce situace u školy nepřehledná a auta rodičů ohrožují pohyb chodců. Vedení města už má projektovou dokumentaci pro 2 nová opatření. První je vybudování průběžného parkoviště na ulici Holešovská, kde rodiče přistaví auto a děti budou moct bezpečně vystoupit.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
0: Nejvíc srn, zajíců nebo také divočáků srazili svými auty řidiči ve Zlínském kraji. V přepočtu na délku silnic v regionu připadá nejvíc střetů aut se zvěří v celém Česku. Proč jsou nehody tady a které silnice patří k nejrizikovějším? Uslyšíte už za chvíli.

0: Ve Zlínském kraji je v přepočtu na délku silniční sítě nejvyšší riziko střetu auta se zvěří v Česku. K nehodě se zvířetem v regionu v průměru dochází každého 2,5 kilometru. Nejčastěji jde o srny, divočáky nebo zajíce. Statistiky ale evidují i případy se psy a dokonce jedním vlkem. Nejrizikovějším místem je silnice druhé třídy u Frštáku na Zlínsku. Tam za půl roku došlo k 7 střetům se zvěří. Více v reportáži Michaely Kočendové.
1: My se zase ani neviděli, ale ona se prostě rozhodla, když my jsme zatočili, že to auto přeskočí.
2: Popisuje nedávnou srážku auta se srnou mezi Loukami a Tečovicemi na Zlínsku účastnice nehody Zuzana Hotařová.
1: Takže jsme zastavili, vystoupili jsme a vrátili jsme se asi o takových 100 metrů a prostě jsme prohledávali to okolí, jestli se náhodou té srně něco nestalo, aby jsme ještě tak případně někoho zavolali. Bohužel srnu už jsme nenašli.
2: Podle krajského koordinátora BESIPu Zdeňka Patíka je po střetu se zvěří nejdůležitější zabezpečit místo nehody, obléct si reflexní vestu, zapnout výstražná světla a zavolat policii. Řidiči by také měli zdokumentovat škody pro pojišťovnu. Existují ale i věci, kterým by se po srážce měli vyhnout.
3: V žádném případě mě nesmí napadnout to, co malého českého člověka by napadnout mohlo, že teda když je škoda na autě, tak bude aspoň srnčí guláš. V žádném případě nesmím tady to uhynulé zvíře nakládat do auta, někam ho odvážet.
2: Škody po střetu se zvěří podle BESIPu často dosahují desítek tisíc korun. I proto Zdeněk Patík doporučuje řidičům zvážit při pojištění.
3: Bych doporučoval, aby skutečně k tomu povinnému ručení ty řidiči si tu srážku ze zvěří, když index srna ve Zlínském kraji vychází tak nepříznivě, tak aby to zvážili, když si budou pojišťovat auto a něco málo si připlatili.
4: Základem srna indexu jsou informace o počtu střetů se zvěří, které pocházejí z ověřených zdrojů.
2: Vysvětluje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny, která se takzvanému srna indexu věnuje.
4: Tedy jak z nehodových statistik Policie České republiky, tak také z tísňové linky 158. Vývoj za poslední roky nicméně ukazuje, že srážek skutečně přibývá. Dáno je to zejména přimnožením některých druhů zvířat a také hustší dopravou.
2: To potvrzuje i myslivecký hospodář Miroslav Dubovský. Vysoký počet nehod se zvěří podle něj souvisí hlavně s hustou dopravou, migrací zvěře a zemědělskou činností v okolí silnic. V nejrizikovějším úseku Zlínského kraje u Frištáku na Zlínsku hraje podle něj roli také nedostavěný úsek dálnice D49. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Život s bolestí je vyčerpávající. Ta akutní je pro tělo varovným signálem. Chronická bolest obtěžuje, vyčleňuje ze společenského života a má dopad na psychiku. Jak se jí zbavit? Připravte si otázky. V poradně pro zdraví na ně bude odpovídat lékařka z ambulance léčby bolesti Baťovy nemocnice Barbara Edlichová. Už 27. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: 17 hodin a 22 minut pro vás máme informace o počasí. Po telefonu proto zdravíme Petra Minstra z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den do Brna.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaká je aktuální situace v kraji?
2: Obloha se nám už čistí i od té průsvitné oblačnosti a mizí někde na jižním obzoru, takže převažuje už jasná nebo ještě skoro jasná obloha. Teploty ty se zastavily na našich stanicích do 26 stupňů, takže bylo o něco chladněji, přece jenom hlavně díky tomu severovýchodnímu větru, i když je jenom slabý nebo mírný. Nicméně na příkladu takových domáckých stanic, které neměří úplně stejně jako naše, tak šli vidět, že ty hodnoty přes 27 stupňů se tam objevovaly. Co se týče dalšího průběhu, tak ta obloha už zůstane jasná a teploty budou jenom pomalu klesat.
1: Takže jaký bude večer a noc?
2: Jasná obloha, vítr ten bude pomaličku zeslabovat a to znamená, že ty teploty půjdou níže, než byly dnešní ráno. 12 až 9 je základní interval, v některých údolích kolem řek to může být i kolem 8 stupňů. No a zítra už očekáváme opět modrou oblohu, většinou jasnou. Teploty ty vystoupí na 27 až 30 stupňů a přes den to bude slabý, postupně mírný severní vítr do rychlosti 20 km za hodinu.
1: To byl zítřek, tak ještě řekněte, jaká bude zítra biozátěž, jak se budeme při vysokých teplotách cítit?
2: Tak, bude to většinou na dvojce střední zátěž, jenom v Setínsko, v návaznosti na Moravskoslezský kraj, který je o něco chladnější, tak tam by měla být jednička mírná zátěž.
1: Tolik předpověď o počasí od meteorologa Petra Minstra. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Já jen připomenu, že zítra tady očekáváme jasno a teploty mohou vyšplhat až na tropických 30 stupňů.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Na železniční stanici Zlín Střed stojí v současnosti historická vlaková souprava, která je uspůsobena jako muzeum představující život československých legionářů. Věděli jste, že při návštěvě tohoto takzvaného legiovlaku můžete v databázi Československé obce legionářské pátrat také po svých předcích? Podrobnosti uslyšíte v rozhovoru Markéty Macháčkové s vedoucím projektu Legiovlak Jiřím Charfreitágem už za chvíli.

Posloucháte Český rozhlas Zlín. Muzeum na kolejích, i tak by se dala popsat vlaková souprava, ve které naleznete expozici věnovanou československým legionářům. Putuje napříč republikou a v těchto dnech zastavila ve vlakové stanici Zlín Střed. Na podrobnosti se vedou

0: budoucího projektu Legiovlak Jiřího Charfreitága ptala redaktorka Markéta Macháčková.
1: V těchto dnech tedy stojí ve Zlíně Legiovlak. O jakou vlakovou soupravu vlastně jde?
2: My jakožto členové Československa celolegionářské jsme se inspirovali našimi předky, právě legionáři, kteří už ve 30. letech postavili vlastně takové pojízdné muzeum. A tak jsme vlastně někdy okolo roku 2012 nakoupili historické vozy, z nich některé už jsou dneska staré přes 120 let. A právě do těchto vozů jsme se rozhodli, že uspořádáme výstavu, respektive expozici, ve které představujeme právě život našich legionářů, především tedy v Rusku v letech 1914 až 1920.
1: Takže to je unikátní už ta vlaková souprava a nejen ta expozice, kterou uvidíme vevnitř. Kde přesně ve Zlíně tedy legiovlak najdeme?
2: My stojíme na nádraží Zlín vpřed, konkrétně ta souprava parkuje vlevo od výpravní budovy, to znamená, že pokud budete stát před nádražím a dáte se doleva, tak určitě neminete naše historické vozy, kterých tam stojí za sebou hned 14.
1: Už vidíme pomyslně vlakovou soupravu, no a když vejdeme dovnitř, tak co v legiovlaku uvidíme a zažijeme?
2: My tam máme hned několik vozů. Začínáme v takzvaném filmovém voze, kde máme dobové snímky a dokument, ve kterém vlastně popisujeme tu dobu. Nicméně potom už se přesouváme do těch jednotlivých vozů, které vlastně představí různé služby. My začínáme v Teplušce, což byl vlastně nejtypičtější vůz, byly to vlastně taková pojízdná kasárna, zároveň tedy domov našich legionářů. Dále se přesouváme přes salonní vůz, který ukazuje vlastně ty reprezentativní prostory a tak, jak žili naši důstojníci, ale procházíme také například zdravotním vagonem, ve kterém ukazujeme, jak docházelo k ošetřování našich vojáků, případně jakou měli vlastní zdravotní službu, přes štábní vůz, ve kterém se plánovaly bojové operace nebo třeba kopírovaly dobové mapy. Tím nejozbrojenějším je pak vůz obrněný, který je v čele té soupravy, ve kterém si mohou naši návštěvníci prohlédnout dobové zbraně, ať už se jedná o lehké či těžké kulomety nebo dělo ráže 76,2 mm. A naši prohlídku pak končíme ve voze prodejním. U nás je možné si pořídit některé upomínkové předměty, ale především tento vůz slouží k tomu, že mohou naši návštěvníci s našimi průvodci zapátrat v databázích a zjistit právě, jestli třeba jejich dědeček, pradědeček nebyl legionářem, a v případě, že my ho najdeme v naší databázi, která čítá na 130 tisíc men, tak můžeme tomu návštěvníkovi i říct, kdy se třeba dostal do zajetí, kdy vstoupil do legií a u jakých jednotek sloužil. Případně jim pak můžeme dát i odkazy na dobovou literaturu, kde se mohou dozvědět mnohem víc o tom, jak jejich předek žil.
1: Tak to jsem opravdu netušila, i když jsem už v legiovlaku byla. Je toto novinka, nebo jak dlouho to funguje, toto vyhledávání v databázích?
2: Databázi tam máme už dlouho, dá se říct, že od počátku, nicméně tu databázi neustále vylepšujeme a díky našim návštěvníkům právě i doplňujeme tváře těm jednotlivým legionářům, takže dneska v té databázi máme 21 tisíc fotografií těch legionářů a stále ji doplňujeme, takže i za tohle jsme velice rádi, že ten náš projekt je živý a jsme schopni tu vzpomínku na naše předky dál udržovat.
1: Tak jsem moc ráda, že jste posluchačům právě toto dnes tady v našem krátkém rozhovoru a pozvání k legiovlaku sdělil. No a pojďte nám tedy ještě, pane Charfreitágo, říci, dokdy můžeme legiovlak ve Zlíně navštívit?
2: Legiovlak bude na Zlínském nádraží až do této neděle, tedy 31. května. Je otevřený ve všední dny od 8 do 18 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin. Určitě doporučím i školním skupinám, mohou se na stránkách www.legiovlak.cz objednat komentovanou prohlídku a také doplním, že návštěva naší soupravy je zdarma díky podpoře od Ministerstva obrany, takže určitě neváhejte a navštivte naši soupravu.
1: Říká Jiří Charfreiták, vedoucí projektu Legiovlak. Já vám moc děkuji za váš čas a za pozvání. Den v kraji.

0: Víte, že místní kluby českých turistů nepořádají jen výšlapy, ale provádí i značení nových turistických tras a pravidelnou údržbu těch stávajících. S kyblíkem barev a štětců i rozhlasovým mikrofonem se na reportáž o klubu českých turistů ve Zlíně vydala redaktorka Markéta Macháčková.
1: Dneska si ukážeme trošku, jak se značí turistická pěší trasa. Máme modrou, která vede z Kocandy do Frištáku. Je to úsek dlouhý 5,5 kilometru.
2: Říká mi předseda zlínského odboru klubu českých turistů a zároveň značkař Petr Schovajsa. Spolu se na jižních svazích ve Zlíně vydáváme na jednu z jeho obchůzek při údržbě turistického značení. Členem klubu je více než 40 let.
1: Značení nejsou jenom značky na stromech a na sloupech, ale taky rozcestníky, kde jsou tabulky. Jinak rozcestníku říkáme tým, je to zkrátka turistické informační místo. Takže první věc, co se podívá značkář, jestli tam nechybí nějaké tabulky, má k tomu předpis, značkařský příkaz. Jsme na Kocandě Bus, tabulka místního názvu jako první. Napíšeme si datum výroby, to je 2012 a musíme jí dát známku od jedničky do čtverky, kdy trojka znamená, že už se musí objednat nová, že je špatně čitelná. Text je čitelný. Tabulka se nám neloupe, takže dáváme čistou jedničku.
2: Jen v okrese Zlín je takto značeno 577 kilometrů tras a ve Zlíně působí na 40 značkařů. Data o turistickém značení se pečlivě evidují na celorepublikové úrovni a Petr Schovajsa je zároveň krajským správcem těchto dat.
1: Východiště všech tras v každém městě je na autobusovém nádraží. Takže kdokoliv se dostaví na autobusové nebo vlakové nádraží, tak by měl najít rozcestník, měl by najít mapu a může se vydat na všechny směry z města.
2: Značkařem se může stát každý od 16 let. Turistické značení klubu českých turistů podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím dotací jednotlivým krajům, ale bez dobrovolnictví by se činnost klubu neobešla. Ten zlínský čítá 120 členů. Přitom v roce 1926, když byl klub založen, bylo členů 27.
1: Klub českých turistů ve Zlíně de facto byl založený před 100 lety v červnu. Ta iniciativa vznikla od firmy Baťa z továrny a první valná hromada byla na náměstí na Záložně v hospodě, což se stala potom schůzovací místnost toho klubu.
2: Pokračuje předseda zlínského klubu českých turistů Petr Schovajsa.
1: I když se u nás říká, že jsme klub důchodců, tak nejsme. My združujeme i mládež, mladé sportovce a ty máme v turistických oddílech mládeže, zkráceně TOM, proto se jim říká Tomíci.
2: Petr Schovajsa takový oddíl také vede. A co je podle něj na činnosti zlínského klubu cenné?
1: Myslím, že to je hlavně velká parta kamarádů a velkou devizou jsou naši cvičitelé turistiky, kteří ty vycházky zájezdy až neunavně a několikrát týdně pořádají.
2: Klub kromě práce značkařů pořádá pravidelné procházky a tuzemské i zahraniční zájezdy. Výzvou pro druhé století existence je podle Petra Schovajsy pro klub posun k digitalizaci, která by některé z činností zjednodušila, a také získání mladých členů, kteří by v tradici klubu českých turistů pokračovali. Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Ke klubu českých turistů se můžete připojit i vy, třeba při zářijové akci Den se značkařem, kdy si můžete tradiční barevnou značku v bílém poli sami namalovat přímo v terénu.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

Ve středu uplyne 84 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Do odbojových akcí byli tehdy zapojeni i tři výsadkáři ze Zlínského kraje. Více uslyšíte po písničce.

0: Blíží se výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ve středu 27. května to bude už 84 let. Do odbojových akcí byli zapojeni i tři výsadkáři ze Zlínského kraje. Jan Hrubý z Kunovic, Josef Bublík z Bánova a Josef Valčík ze Smoliny. Všichni tři zemřeli při zásahu gestapa v kryptě kostela svatých Cyrila a Metoděje v Praze. O jejich životě si povídala Saskia Mišová s historičkou Miroslavou Polákovou z Uherského Brodu. Tady je reportáž z našeho rozhlasového archivu.
1: Co podle vás měli Jan Hrubý z Kunovic, Josef Bublík z Bánova a Josef Valčík ze Smoliny společného, paní Poláková?
2: Kdybych to rychle zhrnula, všichni tři byli velmi stateční, ale kromě toho, že všichni pocházeli z současného Zlínského kraje, tak se dostali do Anglie koncem roku 39 nebo na začátku roku 40 a zpátky na půdu protektorátu potom jako součást paradesantních výsadků. Zatímco Valčík se dostal na naše území už 29. prosince 1941 jako součást výsadku Silver A. Bublík s Hrubým přistáli až 28. dubna 1942 jako součást výsadku Bioskop u požáru na Křivoklácku.
1: Jaká byla jejich role?
2: Valčík, který byl zřejmě nejstatečnější, jako člen výsadku Silver A, a úkolem tady tohoto výsadku, jehož velitelem byl Alfred Bartoš, bylo obnovit radiové spojení s Londýnem, které bylo v říjnu 1941 přerušeno. Poté měli za úkol navázat spojení s ústředním vedením domácího odboje a znovu obnovit odbojovou činnost na území protektorátu, která po zásahu Heydricha byla z velké části zlomená.
1: A co Josef Bublík a Jan Hrubý?
2: Josef Bublík a Jan Hrubý byli členové výsadku Bioskop, který se dostal na území protektorátu až 28. dubna 1942. Byli nasazeni právě do oblasti, kterou znali. A bylo to z toho důvodu, že měli za úkol diverzní činnost. A jejich úkolem bylo likvidovat jednak drážní spojení v oblasti směrem na Půchov, dále na Vlárský průsmyk, a jako třetí úkol měli za úkol likvidování elektrického vedení, které by ochromilo zbrojovku ve Vsetíně a sklárny ve Velkých Karlovicích.
1: Setkala jste se s rodinami těchto parašutistů?
2: Protože právě Valčík pocházel ze Smoliny, tak z jeho rodiny bylo 14 jeho příbuzných popraveno. Byli popraveni v Mauthausenu v říjnu 1942. Zůstalo 14 dětí. A z těch 14 dětí se měla možnost se setkat s jeho neteří. Byla to dcera jeho sestry a vzpomíná si právě na to, když ji odvedli maminku. Ona byla 3 leta, když byla ještě na poli se svým malým bratříčkem a maminku už nikdy neviděla.
1: V kryptě kostela svatého Cyrila a Metodě v Praze nezemřeli pouze tito tři stateční českoslovenští vojáci ze Zlínského kraje, ale i další parašutisté. Je to tak, paní Poláková?
2: Tak zahynul tam i velitel těch československých výsadkářů Adolf Opálka, zahynul tam Gabčík s Kubišem a také Jaroslav Švarc, ale je potřeba říct, že z těch 7 byl jeden Slovák, to byl Josef Gabčík z Polufsie, a z těch zbylých 6 byli 3, kteří byli z našeho kraje Zlínského, a ti další 3 byli také Moraváci, takže dá se říct, že zátah v kryptě Cyrila a Metoděje byl záležitostí Moravy a Slovenska.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Dnešní vysílání Dne ve Zlínském kraji už vyčerpalo svůj čas. Tento zpravodajský a publicistický přehled uslyšíte zase zítra. Nalaďte si Český rozhlas Zlín po 17. hodině. A ještě vás pozvu k poslechu jiného pořadu. Zítra bude hostem Anny Randárové držitel hudební ceny Anděl Jan Běťák z Koryčan na Kroměřížsku. Cenu získal v kategorii Folk za album Jazykem květin. Rozhovor začne po 11. hodině dopoledne na Českém rozhlase Zlín. Od jeho mikrofonu se teď loučí Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Holešov otevře dvě nové dětské skupiny určené dětem od 2 let. Ode dneška můžou lidé ve zlínské zoo zdarma parkovat pod novou fotovoltaickou elektrárnou. VZP spustí nový preventivní program pro firmy. Zítra bude v regionu jasno s teplotami až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobrý podvečer. Holešov aktuálně kolauduje prostory pro dvě nové dětské skupiny. Město je vybudovalo na Grohově ulici u mateřské školy a v objektu Hájenka v Zámeckém parku. Podle starosty Milana Frice z Hnutí ANO je každá skupina určená pro 20 dětí. Město tímto krokem reaguje na poptávku po umístění dětí od 2 let věku.
4: Ty práce na těch dětských skupinách vlastně začaly v loňském roce a během těch řekněme 10 měsíců, tak jsou ty obě budovy připraveny, jsou hotové. Na té Grohově ulici ta cena byla 22 milionů korun a Hájenka vyšla na 26 milionů korun, přičemž valná většina těch prostředků pokryla státní dotace.
2: Návštěvníci zlínské zoologické zahrady můžou ode dneška nechat zdarma své auto ve stínu nově zkolaudované fotovoltaické elektrárny. Ta je nad parkovištěm pro téměř 200 aut. Jedná se o největší fotovoltaickou elektrárnu svého druhu na Moravě. Nově nabídne návštěvníkům stín pro auta a zároveň bude pokrývat skoro třetinu spotřeby elektrické energie celé zoo, říká ředitel zahrady Roman Horský.
5: Máme napočítané, že by to mělo celkově vyřešit 30% celé spotřeby energie zoologické zahrady, takže my dneska můžeme možná počítat s tím, že příští rok, když bude dobře svítit, tak že ušetříme nějaké 3 miliony.
2: Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by je mohli třeba na masáž nebo psychoterapii. VZP totiž spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je aspoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních letech absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Firmy zapojené do projektu VZP teprve vybere. Program s názvem Zdravá firma začne letos v září a potrvá do konce příštího května. Rusko oznámilo, že zahájí sérii systematických úderů na vojensko-průmyslové objekty a velitelská stanoviště v Kyjevě. Ruská diplomacie zároveň vyzvala zahraniční vyslance k opuštění ukrajinské metropole. Moskva tak reaguje na páteční ukrajinský útok na Starobylsk v okupované Luhanské oblasti. Ten podle Ukrajinců zasáhl elitní dronovou velitelskou jednotku. Podle ruských okupačních úřadů byl ale cílem internát pedagogické školy. Při úderu zahynulo 21 lidí.
3: Počasí.
2: Zítra bude v našem regionu jasno s nejvyššími teplotami 27 až 30 stupňů. Povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se podle dopravních serverů projíždí bez hlášených nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Tak to pěkně zvesela vás pozvali k poslechu druhé části dnešní Moravy krásné země Bojané. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned vám prozradím, pro koho dnes zazní písničky ze srdce. Pro pana Jaroslava Hřiba z Uherského Brodu, rodáka ze Šumic, zaspívá Luboš Holý Milostnou Prší, prší, Lensa leje. Od Jaty Wolfa je tady písnička ze srdce pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína a je to Mistřínský kostelík. A ještě potěším bývalého autobusáka, pana Svatopluka Kršku z Brna. Pro něho bude Políček. Písničky jsou to pěkné a doufám, že se budou líbit i ty další, které jsem pro vás vybrala. Ještě pro ty, co nevědí, připomenu, kdo má svátek. U nás Violi, na Slovensku Urbanové a Vanesy. Blahopřeji, no určitě svým blízkým budete vinšovat i vy. A následně to bude, jak praví jeden citát. Když slova odejdou, začne hudba. Přeji příjemný poslech. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Šohajka za krásných nocí.

0: Krásná písnička Ladislava Hrdličky a Václava Babuly dozněla a už tady mám první telefonáty, tak stupe se k nám dovolal pan Kunert. Dobrý večer.
1: No večer, já bych prosil o zahrátí písničky v sobotu 31. Je to v sobotu, v květnu?
0: No, tak sobota je 30.
1: Nebo 30. Já tu mám na kalendář 31. To je jedna. No. Takže já bych prosil zahrát písničku Tupecký žbáneček.
0: Aha, pane Kunete, já vás tedy přeruším hned na začátku, protože vy jste se teď dovolal přímo do živého vysílání a tak toto nefunguje s těma objednávkama. Vy musíte pak, když chcete zahrát v sobotu 30. května, tak musíte zavolat buď toho 30. května v sobotu přímo do toho pořadu, anebo nám napsat na adresu blaho@bo.rozhlas.cz. No a písničky si tedy vybírat nemůžete, pane Kunrte, ale já si vlastně tady tu písničku mohu napsat jako písničku ze srdce pro vás, nebo pro někoho, koho chcete. Tu pesky.
1: No já to chci pro dceru.
0: Ale nebude to toho 30. Jo, já si to napíšu jako písnička ze srdce, Tupecký žbáneček, a jak se jmenuje dcera?
1: Kamila Travencová.
0: Tupecký žbáneček, Kamila jak?
1: Travencová.
0: Bravencová, jo, jo.
1: Ano.
0: Bravencová, a kde pak bydlí, jestli se mohu zeptat?
1: Přímo v Tupecích.
0: Přímo, no to se bude hodit, takže pane Kunrte, jestli chcete popřát, tak zavolíte přímo toho 30. v sobotu do pořadu. No a tady ta písnička někdy zazní prostě v té večerní části Moravy krásné země, zrovna tak, jako dnes budou písničky ze srdce, tak to bude písnička ze srdce pro vaši milou dceru Kamilu Bravencovou.
1: No a Bravencovou.
0: Jak?
1: Travencová.
0: Jo, Travencová. Víte, já jsem napsala Bravencová. Tak Travencovou. No a už teď já vaší milé dceři přeji do dalších let jen to nejlepší. Hlavně ať je zdravá a spokojená.
1: No to budeme přádejný.
0: Tak jo, tak se shodneme. Tak se můžeme rozloučit. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A na tom druhém telefonu už čeká paní Bětka Svobodová z Petrova. Dobrý večer.
2: Ostrá, já vás toho Petrova zdravím. Já mám dneska vzpomínku na mého hodného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka Josefa Svobodu z Petrova, který by dnes slavil 97 roku. A už je to 22 roku, co nás opustil. Se slzami v očích a s láskou vzpomínáme.
0: No a vzpomínejte, paní Bětko, hlavně na to veselé, co jste společně s panem Josefem, jak jste mu říkávala?
2: Jožo, taťko.
0: Jožo, taťko, tak co jste s Jožou a taťkou prožili, kdy to určitě byli veselé?
2: Ano, byl moc hodný a moc jsme té dechovky a muziky užili a i práce byl, ale velice hodný a moc nám chybíš.
0: No super, moc. Tak víte co, budeme vzpomínat při veselých písničkách a pan Josef, nebo jak jste říkala, taťka, ten určitě na vás dohlíží tam ze zhodu, paní Bětko.
2: Určitě, určitě.
0: Tak budeme vzpomínat při písničkách. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuju.
0: Není zač, no a z polky do polky se vydáme s Dolankou.
3: Český rozhlas z

0: Lenka dohrála, Dolanka dohrála. No a už by se měl pomaličku, ale jistě k poslechu připravit pan Jaroslav Hřib z Uherského Brodu, rodák ze Šumic, protože za maličkou chvilku už přijde na řadu ta krásná písnička, kterou mu posílají blízcí. No ale předtím ještě paní Helča z Uherského Hradiště posílá k včerejšímu svátku písničku těmto milým Janám. Paní Kocírové z Chebu, nejsem si jistá, Kocínové z Chebu, Kolářové z Kunovic, Dolinové z Hluku, Kalvárové z Hlučína a Blažkové z Jičína. Všem přeje paní Helča i s Fankem, aby se měli dobře, aby je nic netrápilo, zdraví, aby sloužilo a tak si i nadále mohli užívat života. No a teď už zdravím pana Jaroslava Hřiba z Uherského Brodu, rodáka ze Šumic. Tak pane Jaroslave, teď už zazní pro vás ta nádherná písnička v podání Luboše Holého.
1: Prší, prší, len se leje a jak

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: No a teď už opět Moravá krásná zem s Jiřinou Ostrou. Já se tedy naskok vrátím k předchozí písničce, protože to byla písnička ze srdce pro pana Jaroslava Hřiba z Uherského Brodu, rodáka ze Šumic. Doufám, že poslouchal, že si nenechal ujít tu nádhernou milostnou ze Slovenska. Prší, prší, Lenca leje, Luboše Holého doprovodila cymbálová muzika, technik. No ale teď už telefonát a je ze Šardic a na tom telefonu je pan Jara. Tak dobrý večer.
4: Dobrý večer, paní Ostrá, vám i celému Českému rozhlasu. Prosil bych o zahrátí manželům Želce a Pavlovi Jurkovičovým Do starého Potvorova, jenom tak pro radost teda, ze skazem a cu zdraví. A ještě bych vás taky požádal, jestli byste tam někdy nezařadili jako srdcovku od tohoto Sen lásky, ale od Mistřiňánky.
3: Sen lásky, ano, Mistřiňánka to hraje společně s Grande Moravia.
4: No, já proto to říkám, že jsem to slyšel od nich, já nevím, před měsíce z Houslana, od tohoto, od Varmuže, čili a to tému dodával takovou jemnost.
3: Ano, opravdu, takže píši si Sen lásky, Grande Moravia a Mistřiňánka pro pana Jaru ze Šardic. Tak, pane Jaro, a jaké nesete příjmení? Prosraďte mě.
4: Kyselka.
3: Kyselka, no tak když se nemáte za co stydět, Kyselka. No, ne. Tak jo, a abychom nezapomněli na Želku, takové zvláštní jméno, Želka a Pavel Jurkovičovi, no přinesete jim určitě velkou radost, protože takovéto pozdravy jenom pro radost a potěšení, ty právě jsou na místě v tomto pořadu. Tak jo, tak ještě něco, pane Jaro?
4: No, jenom

0: Jenomže byste to zahráli, já jsem sice nechal tím mojím spolužákom zahrát, my jsme měli 65 roků po maturitě.
1: Takže chcete tu...
0: Už
1: chcete...
0: nás velice málo.
1: Aha.
0: Ne, jenomže jsem... Nechal jsem jim zahrát, ale kdybyste jim tuto srdcovku aj zahrála, nebo...
1: Tak sen lásky zahrají pro spolužáky, ano, a řekněte mě, odkud? Odkud je spolužáky?
0: Je to ze stavební průmyslovky Brno, třída D4, maturující 1961.
1: 1961 stavební průmyslovka Brno, už máme všechno napsáno. Pane Jaro, teď už se rozloučíme, protože na tom druhém telefonu už někdo čeká. Tak jo, takže krásný pozdrav zazněl pro Želku a Pavla Jurkovičovi od pana Jary ze Šardic. No ale teď už ten druhý telefonát. Dobrý večer, kdo pak je u telefonu?
2: Tady Aleška Šepková, prosím vás pěkně, já jsem volala v loni tomu Masaříkovi, tomu Vláďovi, a letos ho nemůžu dovolat, protože ho tam nemáte, že na ten...
1: Ne, pan Masařík už tady nepracuje.
2: No a já si myslela, že tam pracuje, proto se vás tam...
1: No teď už ne, on odešel do zaslouženého důchodu, paní Aneško, tak jako
2: on
1: každý... No jistě, no tak měl dostatečně roku na to, aby odešel do toho důchodu, paní Aneško. Tak abyste mu něco chtěla... No.
2: Já jsem ještě potřebovala, já mám Vladimíra Křížka, jenomže ten je v Krásné Hoře, ale už je mrtvý, ale já bych je potřebovala, kdyby se byla tak hodná, zahrala mu.
1: No to je dobře, tak budeme vzpomínat na pana Vladimíra Křížka, paní Aneško, ano?
2: No a že mám dva křížky a ty jsou v Praze.
1: Jo.
2: To je jako Vladimír Křížek a Malý Křížek, ale já se tam k ním nedovolám. A
1: no tak
2: můžete,
1: teď jste se, paní Aneško, teď jste se dovolala přímo do živého vysílání, teď jste slyšet v éteru, takže bude písnička za maličkou chvilku a my už se můžeme rozloučit. Naschledanou. Tak a další písnička a přání pro paní Marii Neuwirthovou z Jezeřan Maršovic k narozeninám. Milá Maruško, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, lásky, pokud možno, ať si neděláš z ničeho vrásky. Života užívej, každý den se usmívej. Raduj se dosti, každý den protáhni svoje kosti. Na procházku se vydej, kolem sebe se dívej. Na světě je přece krásně, kde kdo o něm píše básně. Posíláme písničku, která tě zahřeje na srdíčku. Vše nejlepší přeji Nešpůrkovi a Slavíkovi. No a bude to přímo písnička ze srdce pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína od Jardy Wolfa. Zdravím oba a je to Mistřínský kostelík.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla písnička Ze srdce od Jardy Wolfa pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína. Byla to písnička Antonína Pavluše v podání Mistříňanky. Tak a teď za chvíličku bude další písnička Ze srdce a já vím, že pan Svatopluk Krška poslouchá, protože mě před maličkou chvilkou volal, ale mám tady vzpomínku od Honzíka Buřila. 24. května 2020 nastoupila moje maminka, paní Jana Buřilová Varmužová do Bohunické nemocnice na vyšetření. Už se ale nevrátila domů. Ten covid ji skutečně dorazil. Musela se svojí sestrou Helenkou se rozloučit na dálku. No a manžel šel v roce 2022 do Bohunické nemocnice a oba pak byli v léčebně u Milosrdných bratří. Maminka pak byla ubytována ve veletě ve stacionáři. Vzpomíná syn Honzík, Bohunka. Maminka zemřela v roce 1970. A tady zahrajte k dnešním narozeninám paní Aničce Maňákové ze Šagátek ve Vápenicích. Milá Aničko, přeji ti hlavně hodně zdraví, lásky a božího požehnání. A ti každý den přinese důvod k úsměvu. Tvá kamarádka Jana z Bojkovic. Tak a teď už po druhé zdravím pana Svatopluka Kršku, protože napřed jsem ho pozdravila osobně, mluvili jsme spolu po telefonu. Pan Svatopluk Krška poslouchá, je z Brna, je to bývalý autobusák, jak už jsem říkala. No a pro něho pak bude políček.

Tak to byl Políček Jana Baránka v podání Lanžhočanky a byla to písnička ze srdce pro pana Svatopluka Kršku z Brna, bývalého to autobusáka, tak ještě jednou ho zdravím. No a teď tady mám dopisy, které možná už byly odvysílány, ale nevím. A problém je v tom, já tedy znovu to připomenu, když, přátelé, chcete odvysílat v o víkendu, tak musíte posílat přání na adresu blaho@bo.rozhlas.cz. Tady tyto přišly právě na adresu Moravy, Morava krásná zem, @rozhlas.cz. No a chtěli ti dotyční to chtěli odvysílat o víkendu, ale já opravdu nevím, jestli bylo odvysíláno nebo nebylo, tak raději tedy ještě jednou. Takže krásná slova patří paní Janě Tlachové ze Šumic. Janule, si pro mě ta, co mě drží při životě. Jsem rád, že tě mám, manžel Martin. A je tady ještě i přání k svátku pro Janu Tlachovou ze Šumic. Hlavně zdraví, to je vzácné a hodně trpělivosti s námi. Máme tě rádi, manžel Martin a syn Tadeáš. No a možná, že i toto bylo přečteno, opravdu nevím, takže ještě jednou přání k sobotnímu svátku patří i naší věrné posluchačce, kamarádce, paní Vlace Schneiderové z Nedakonic. Milá Vlaďko, přejeme ti pevné zdraví, hodně hezkých chvílek s vnoučaty a na zahrádce, ať vám všechno krásně roste. Děkujeme ti za tvoji starostlivost a hezká slova, která pro nás smáš. Přání posílají Lidka a Miloš a Liduška s rodinou. No a teď ještě tady se podívám do studiového mailu, jsem viděla tam. Dnes slaví významné životní jubileum paní Martina Keňová z Vápenic. Život to vzal zase zkrátka, už je tady 60. Budiš pravdou dávné rčení, že star člověk nikdy není, cítili se v duši mlád, žije si na světě rád. A tě život stále baví, vše nejlepší, hodně zdraví. Tak to blahopřeji Michalcovi, no a tak to hraje Lácaranka.

0: Tak to byla polka Josefa Konečného Starý kamarád v podání Láca Ranky. No a Broněk Uher dnes blahopřeje k dnešním narozeninám kamarádovi a zpěvákovi a moderátorovi panu Františkovi Uhrovi z Lanžhota. No a blahopřeje také, včera měla narozeniny paní Jana Zapletalová z Dolního Němčí, dále svátek paní Jana Bartošová a její dcera Jana Folková. Svátek měla i paní Jana Zlámalová ze Slavkova u Uherského Brodu a ještě měla svátek zpěvačka paní Jana Turčinová z Uherského Hradiště. Takže Broněk všem i s jejich rodinami a muzikanty, Boršičanky, Dolněmčanky, ale také Moravanky, přeje jen to nejlepší, přeje hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. A tady ještě čtu, dobrý den, chtěla bych poděkovat Jardovi Wolfovi za Secovku a pozdravit Jardu Wolfa a Natálku Jakšovou z Bzence i s maminkou Ivonkou a zároveň si popřát paní Ivance Slabákové brzké uzdravení. S pozdravem Naďa Jakubíčková. Písnička je nachystaná, je krásná, lidová, sedí sokol na javory.
1: Český rozhlas Zlín.

Nádherná písnička. Hrála Grácia, zpívali Jožka Černý s Karlem Hegnerem, Sedí sokol na Javory. No a já bych vám všem, přátelé, chtěla poděkovat za to, že jste si naladili i tu večerní čas Moravy krásné země, že jste se zaposlouchali třeba do těch písniček, které jsem pro vás vybrala. Takže vám moc děkuji a děkuji vám písničkou v podání Doubravěnky.

Tak to byla polka Josefa Macha Miroslavy Plačkové, až se sedmí hrála Doubravěnka. No, teď už se maličko začíná smívat, ale ne tedy ještě úplně. Ale každopádně Morava krásná zem, ta druhá dnešní část už končí. Je 18 hodin 650 minut. Dále, jak je ostatně zvykem, zprávy a na pěknou notečku. Dnešní hudební výběr nás zavede k hranicím s Polskem, Slovenskem i Bavorskem. Hudební putování od hranice k hranici připravil Jaroslav Kneisel. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra vás pozdraví Karel Hegner. Na závěr Vlado Kumpan a jeho muzikanti, na dobrou noc Miloslava Procházka.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Otrokovice na Zlínsku schválili novou strategii pro bezpečnější provoz a klidnější dopravu. Kemp u přehrady v Horní Bečvě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Papež Lev XIV. Vyzval ve své historicky první encyklice k regulaci umělé inteligence. Zítra v regionu čekají ty jasno, teploty až 30 stupňů. Se zprávy Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. Novou strategii BESIP platnou do roku 2030 schválili zastupitelé města Otrokovice. Cílem plánu je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Strategie vychází z podobné analýzy nehodovosti, dopravního chování i připomínek samotných obyvatel. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
2: Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy.
0: Kemp u přehrady v Horní Bečvě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Obec chce modernizovat stávající zázemí a zároveň vybudovat nové objekty tak, aby celý areál získal jednotný vzhled. Výsledkem má být podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta prostor připomínající rozptýlenou zástavbu typické valašské dědiny.
3: Ten zásadní koncept toho kempu je jakási valašská dědina, kde je rozptýlena ta zástavba jednotlivých domečků, které budou sloužit jako ubytování pro ty přenocující třeba, kteří nemají stán, přijedou na kolo, tak se můžou i v té chatce různých velikostí ubytovat a přespat.
0: Regulace cen pohonných hmot v Česku bude pokračovat i v červnu. Rozhodla o tom vláda. Ministerstvo financí cenové stropy benzínu a nafty vydává od začátku dubna. Stanovuje je na základě třídenního průměru velkoobchodních cen. Ty pak zveřejňuje na svých webových stránkách. V červnu bude dál platit i snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců. Papež Lev XIV. Varoval před příliš rychlým vývojem umělé inteligence. Obává se hlavně toho, jakou roli může hrát AI ve válečných konfliktech. Moderním technologiím věnoval lídr římskokatolické církve svou historicky první encykliku Papežský list určený téměř 1,5 miliardě katolíků po celém světě.
4: Artificial intelligence already touches many areas of our lives.
5: Lev 14. se zúčastnil představení encykliky netradičně osobně a vedle něj stanul zástupce technologické společnosti Anthropic Christopher Olach. Přestože chce Vatikán vést dialog s technologickými firmami, obává se toho, že se příliš mnoho moci koncentruje do rukou několika soukromých společností a vyzývá tak vlády k větší regulaci umělé inteligence, která má být podle něj nástrojem člověka, ne něčím, co ho bude vést. Největší nebezpečí podle něj představují autonomní zbraňové systémy, v kterých o životech dalších lidí může potenciálně rozhodovat právě AI. Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude v našem regionu jasno s nejvyššími teplotami 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje pořad Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer vám v úvodu dalšího vydání pořadu Na pěknou notečku přeje od mikrofonu Jaroslav Kneisel. Naše pořady bývají hudebně někdy ode zdi ke zdi. Ale přátelé, dnes to bude od hranice k hranici. Hudebně si dnes odskočíme na místa, kde se potkává hranice České republiky s Polskem, Německem a samozřejmě Slovenskem, ale postupně. Začněme dnes na severu, v Jablunkově, kde působí soubor Novina, tedy kapela i zpěváci, které si nyní poslechneme. Prvně to bude Halekačka a poté směs milostných a vojenských z Horského Těšinského Slezska. Snímky gorolské muziky souboru Novina z Jablunkova vznikly v ostravském rozhlasovém studiu v roce 2021. Zaprašám muziky gorolské. Hej,

Bardzo ďakujeme pánstvu z Gorolskej muziky zboru Novina z Jablunkova. Jak jsem uvedl z kraje dnešní notečky, tak dnes to bude od hranice k hranici. Z polsko-československého trojmezí se vydejme na úplný opačný konec republiky na hranici česko-německou. Možná bych spíše měl říci bavorskou. Do hraničního regionu Chocko. Poslechněme si Chocké kolečka v úpravě Josefa Krčka, jak je nahrál v roce 2019 plzeňský lidový soubor.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: V dnešní, řekl bych, je příhraniční pěkné notečce dozněla Chodská kolečka v podání plzeňsko-lidového souboru a dozvěděli jsme se, že my děvčátka jsme veselí. To aspoň dospívali a také dohráli členové Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje. Ale zpět blíže k nám na Moravu a na pomezí moravsko-slovenské, na Kopanice. Přátelé, pojďme si dát písně se svadební tematikou a také melodie, na které se může tančit čardáš. Zahraje hudební uskupení Metoše, tedy kapela, která se nevyhýbá poučené interpretaci. Tak nějak mohla znít muzika na moravských Kopanicích ještě těsně po druhé světové válce. Hraje kapela Metoše.

dnešní pěkné notečce dohrála kapela Metoše z moravsko-slovenského Pomezí a myslím si, že tento originální zvuk si zaslouží představení i jmenovitě muzikantů. Tedy v kapele Metoše hrají primáš Tomáš Beníček, B trubku ovládl Radim Krchňáček, na heligonku zahrál Štěpán Bartoš, do bubnu pral o dušu Jakub Šustr, jinak výborný kontráž, a všichni chlapi také zpívali společně s Vladimírem Kučerou. A nyní na javorník. Troufnu si tak od boku střelit názor, že snad nemáme u nás více kopců se stejným názvem. Javorníky jsou kopce a hory na Moravě, ve Slezsku, ale třeba i nedaleko města Vimperk. Javorník to je i název několika měst a obcí u nás. Ale vyjdeme z toho, aby nám to pěkně zapadlo do dnešní dramaturgie. Že v následující sadě valašských písní půjde o některý javorník, který je strážcem moravsko-slovenské hranice. Hrají a zpívají členové valašského souboru písně a tanců Troják z Valašské Bystřice a sólově to budou hned v úvodní táhle manželé Anna a Jan Adamcovi a později sólově také jejich syn Jenda Adamec mladší. No a nebude chybět dívčí i smíšený sbor souboru Troják. Tož tedy včil na valašskou javornickou notu.

Dospívali a dohráli členové Valašského souboru písně a tancu Troják z Valašské Bystřice. Dnešní notečka už míří ke svému konci. Dnes jsem si vytyčil, že se hudebně zastavíme na několika našich hranicích. Dotkli jsme se česko-polského, německého i slovenského pomezí, ale v závěru mi dovolte navštívit město, které už ve svém názvu předjímá svou funkci strážce hranic. Hrají a zpívají členové cymbálové muziky Strážničan pod vedením Vítězslava Pálenského. Kéž jsou pro nás hranice místem setkání a otevřeného dialogu, ať už jsou to hranice jakékoliv. Do všech stran vás zdraví a s tradiční prosbou Buďme dobří se od mikrofonu loučí váš Jaroslav Kneisel a ještě si dovolím informační appendix a připomenutí, že všechny naše pořady si můžete poslechnout i zpětně na našem webu či prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. A teď už Strážničan.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Český rozhlas Plus pripravil trojdielnú dokumentárnu sériu o premene slovenských médií. Seriál sa volá Slovenská lekcia a vychádza z výpovedí tých ľudí, ktorí slovenský rozhlas a televíziu tvorili, ale aj tých, ktorí o budúcnosti týchto médií politicky rozhodovali. Dokument ukazuje zápas o verejnoprávne médiá, ktorý nie je len odbornou debatou o zákonoch a financovaní, ale je to príbeh konkrétnych ľudí, ktorí sa zaoberajú otázkou, kedy ešte zostať, kedy už odísť a kedy sa verejne postaviť proti vlastnému vedeniu a politickej moci. Autorom série je Jakub Horáček, ktorý kolegyni Kamile Šusterovej vysvetlil, akému časovému úseku sa dokument venuje.
1: V dokumentární sérii Slovenská lekce mapujeme historii slovenských veřejnoprávních médií od momentu jejich sloučení do jedné instituce v roce 2011 a jdeme až do současnosti. V prvním díle začínáme aktuální situací, kdy 60 lidí dostalo v STVR výpověď. Na tom seznamu těch lidí, kteří musí médium opustit, jsou i ti pracovníci, kteří v roce 2024, kdy se vlastně rušila RTVS, byli členy stávkového výboru a organizovali protesty proti plánům vlády Roberta Fica na tu proměnu. V zásadě jsme se chtěli zaměřit na to období od roku 2011 do zrušení RTVS s tím, že tam je vlastně ten dodatek, co se v té instituci děje poté, co vznikla STVR.
2: A tento príbeh slovenských médií, v čom on môže byť zaujímavý pre českého poslucháča?
1: Ta slovenská lekce, kdybych to měl takhle říct, tak by měla spočívat v tom, že veřejnoprávní média jsou poměrně křehký organismus, jsou vystavovány různým tlakům. Myslím si, že ta slovenská zkušenost ukazuje, že je velmi snadné těm tlakům podlehnout. Zároveň, že ne vždy to musí být velmi viditelné. Jasně, v roce 2024 to bylo poměrně dost viditelné, ale v sérii popisujeme i události z roku 2008, kdy část redakce zpravodajství kritizovala tehdejší vedení RTVS, konkrétně tedy bývalého generálního ředitele Jaroslava Rezníka, za to, že jde na ruku některým politickým tlakům. Docházelo tam k velkým konfliktům uvnitř té redakce a vyústilo to až ve výpovědi ze strany tedy vedení, že vedení někoho propustilo, ale i v reakci na to posléze odešli i někteří další pracovníci, což samozřejmě poškodilo tu reputaci, kterou to médium mělo, ale zároveň tohle se děje velmi, jak to říct, za zavřenými dveřmi, že ne vždy je to vidět, protože to jsou často nějaké interní spory, kdy se řeší například takové, řekněme, pochybné vyvažování, že když o někom uděláte jednu kritickou reportáž, tak druhý den byste o něm měla udělat, řekněme, oslavnou reportáž. Jo. A toto jsou takové nuance, které těm posluchačům jako nemusí být na první pohled úplně zřetelné, ale jsou důležité.
2: A keď hovoríme o těch skrytých momentech, které jsou důležité, čo byl podle vás ten rozhodující okamih, kdy se začaly slovenské média uberat tou cestou od té nezávislosti? Co bylo to rozhodující?
1: Já si úplně nejsem jistý, jestli můžeme označit nějaký okamžik za rozhodující. Konec konců v 90. letech za vlády Vladimíra Mečára se o slovenské televizi říkalo, že je to v podstatě takové mečárovské médium. Potom sloučení rozhlasu a televize, kdy se do čela dostal generální ředitel pan Václav Mika, tak tohle období naopak většina těch zaměstnanců vnímá velmi pozitivně. A pak tam vidíme zase nějaký obrat, jak už jsem říkal, když nastoupil Jaroslav Rezník. Na Slovensku obecně ten vztah některých politických stran k médiím je, řekněme, vyhraněný. A myslím si, že je důležitý to vnímat právě asi v kontextu toho, jací politici jsou zrovna na Slovensku u moci. A to je, myslím, velmi zajímavé, že na Slovensku se někteří politici ani netají tím, že veřejnoprávní média by jim měla v uvozovkách patřit. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko tvrdil v jednom rozhovoru, že RTVS by měla být v podstatě státní televize. Jestli bych něco měl označit za klíčové, tak je to možná spíš ne nějaká událost, ale možná nějaká změna v myšlení těch politiků, kdy si ta média veřejné služby začnou přivlastňovat.
0: Celou sériu najdete na webovom odkaze plus.rozhlas.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. O větší byty v družstevním bydlení na Kamenném vrchu v Brně se můžou nově hlásit i jednotlivci. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
2: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
0: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
3: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+KK taky perspektivnější.
0: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů dnes odpoledne schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
4: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
0: Celkem by hala měla stát 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem do Prahy, brzdí se za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Kolona kamionů je souvislá až k nehodě. A na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici nadále čekejte silný provoz, brzdí se na prvním kilometru. Za sjezd na Ořech pojedete osobními auty necelou půl hodinu, navíc za nájezdem z ulice k Barandovu se srazil kamion a osobní auto, blokují připojovací pruh. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Do světa showbiznesu ho vyneslo 4. místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
5: Děkuji.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
7: Jen

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuju vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuju. To se mi ještě nestalo, že využívám vysílání, mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: první. Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No to by se mě možná k vám líbilo víc, ale
1: to je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A my já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš?
1: Je to tak.
0: O tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
1: no,
0: se na tom vyšívá?
1: Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, tyjo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom mluvím, vy. Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazujou, jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla to byla o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má...
1: No, a pak uvidí a je se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci, řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažijou.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád, jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, on malá, celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na Disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů a ztrát, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že si to v tom outučku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tedy na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala, ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No, ale úplně. Já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno, a hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok. A teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď? I když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva, nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a la Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem to vlastně ne, že můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás
0: narazil. To muselo bolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech čtvrtým místem československé superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jdeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím. No
0: vidíte. Ale to jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na čtvrtém místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal. A říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být, Bůh nade mnou.

0: A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
1: No, autorita.
0: Je to tak.
1: Autorita a dokonce i to čtvrté místo vám nařídil.
0: Přísahám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš čtvrtý, ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendík, drž. Čtvrtý místo, tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
1: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
0: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
1: Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila a jen tak ze srandy řekla jako, hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už bylo tak 2 roky? Je to možné?
1: No je to možný, je to možný. Je to 2-3 roky, 2023 tak. Myslím, 2024.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknu, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemohou, nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Umíte se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5krát denně si voláme. A to nejsou jakože 5minutový hovory, to jsou třeba hodinový hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a tak to je. No, takže jako moje máma, to je moje největší láska. No.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak že díky tomu teď nejsem doma, no. A říkám, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No Jan, to jo,
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činností, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy
1: na koncerty. Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal, takhle, okay. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, který mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, který budou prostě zářit, který budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, jako takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím.
0: Tak třeba jednou.
1: A to je můj největší sen. A já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Karli, Notu, Univerzum, a třeba takový ty větší akce nebo focení, nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Fórum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznávím znova O2 Univerzum, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco z 50% jako jistotou, chci mít v těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to neřekla
1: černýho
0: název
1: páva, tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsem chtěl jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková osobnost.
1: Já držím takové vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou už ně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem tě chopil.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu. Já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále. A to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ministr školství zastavil plošné testování znalostí páťáků a deváťáků kvůli komplikacím z testy. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitele ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníku.
3: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
2: Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna totiž systémy muzea napadli hackři, kteří požadovali výkupné. Data ale neunikla. Zlínský kraj teď řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
2: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
5: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou dány různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
2: Lanovka na Petříně nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodili silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik přes 134 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře poskočili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: D1 u Ostravy směrem na Polsko stále stojí na kilometru 346. Jedná se o Klimkovický tunel, kde je překážkou nadměrný náklad. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov. Před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase silnic 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Petr Spálený zprávou Já jsem tady a ty tam. Jednou z tuctu nahrávek jeho zatím posledního novinkového alba Můj dým, které vyšlo v roce 2013. Já vás ovšem dnes zavedu do jeho projektu, který se objevil mezi novinkami před rovnými 40 lety pod názvem Motel Nonstop.

pátek vůbec nic. Petr Spálený a jeho Promiň z alba Motel Nonstop, které vzniklo ve spolupráci s Apolem Pavla Krejči. Jeho škádr tvořili baskytarista Honza Podjukl, kytarista Olda Kellner, bubeník Emil Grešl a pianista Jarda Vraštil. Potkáte je i v písničce Já se nestratím.

Tak trochu osobní vyznání milovníka koní Petra Spáleného, adresované klisně jménem Lady. O dva roky dříve stejně upřímně a vlídně oslavoval Petr psí štěně, které se jmenovalo Peggy.

Naším dalším hostem byl Waylon Jennings s country baladou písničkáře a zpěváka z texaského Houstonu a člena nashvillské autorské dvorany slávy Mike Newburyho s vlídnou radou If You See Her, kterou Zdeněk Rytíř otextoval ještě v dobách její největší zámořské slávy a Petr bezchybně přivedl do alba Motel Nonstop. Petr Spálený, Když ji potkáš.

sugestivní na to můžeš vzít jet, další písnička Petra Spáleného, který do obsahu alba Motel Nonstop přivedl jako autor celou polovinu titulů. Jednou z prvních a dávno zapomenutých countryové, které se v jeho zpěvníku objevily, byla už v roce 1971, tomu bylo 27, novinka veterána Dicka Curlese, Jukebox Man.

Jukeboxman Dicka Carlose jako Nejsem žádnej mnich a pak o rok starší a mnohem slavnější Dáma při těle s textem Pavla Vrby. Už v roce 65 ji v autorském vězeňském originálu nabízel téměř nenapodobitelný Lee Hazlewood.

Další z countryových veteránů, kteří ovlivnili zpěvník Petra Spáleného, Texas Andon Williams a jeho hitprádová jednička z roku 81 I Believe in You. Ještě docela čerstvá, zakotvila o rok později v sestavě alba Motel Nonstop s textem Zdeňka Rytíře Já věřím tvým snům.

Tak píšu psaní kapitána skupiny Apollo Pavla Krejči s textem Petra Spáleného z alba, které vyšlo před rovnými 40 lety a jmenovalo se Motel Nonstop. A to podle písničky, jejíž originál prosycený rasovými problémy Ameriky vyšel až po dlouhých tahanicích, ale v éteru se nikdy neobjevil. Mel Haggard, Irma Jackson.

Merle Haggard a jeho Irma Jackson stará letos rovné půl století. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera, do něhož vám Petr ještě přidá přiznání, co ti můžu dát, a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Do výběrového řízení pro poradní orgán dětského ombudsmana se přihlásilo přes 700 dětí. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Teplotní rekordy dnes padly na 5% meteorologických stanic, které fungují aspoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad 30 stupňů. Třeba na Bolevci v Plzni meteorologové naměřili 30,6 stupně. Tropické počasí má být i zítra. Teploty vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Víc než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
2: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
1: Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště ve městě. Vychází z terénního sledování Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídliště zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal sílu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
4: Jednoznačně lepší. Brusasky a hlavně na mantinelích v silových soubojích jako nás přetlačili, kdy nás sezí si vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dali další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
1: Poslední zápas ve skupině čeká český tým v úterý od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko už je opět průjezdná, skoro půl hodiny se stálo na kilometru 346 u Klimkovického tunelu kvůli nadměrnému nákladu. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov, před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase na silnici 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi Žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 000 korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž, a když se pan Koláček schotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává být i pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: Žluté plerézy. Přijďte dnes do Uránie. Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy. Módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy dernière création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak vyjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. Proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí hada a zničit, zdrtit morálně. Řehravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Drožkář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, Paříž, Uranie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se 3 výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do 3 dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a ze široka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před 3 lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný. Motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe Hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou. Koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jimmy, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života, od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy,

Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trudná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštět ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A v skutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžasné oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jimmy Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl... 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy... Ten kupní list by mohl být na vaše...

i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli Jimmy také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupl do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak její vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale: hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 Bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým stezkem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku: holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Bettins hodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi byla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen, nějak si se zakuckala?

zvání a běda, nikdo to nebere, nikdo se nehlásí, nikdo to nezvedá, nikdo to nezvedá. Zisky i dluhy píšeme do análů, jeden jak druhý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal. Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

0: Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota. Ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní. Zlomem mu raději 3. Jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, z klíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda, jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantárův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána. Nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny hned přinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věků v amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo ony, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle, O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásel ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím zpozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 000 lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova 11 nastoupila. 45 000 lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy. A kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mývají hráči rugby. Stejné pržové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mývají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš,
0: povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím.
1: Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl.
0: Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako styčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil a napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Bude o pomoci. Té laskavé a vítané, ale i o chvílích, kdy může dobrý úmysl bolet nebo dusit. Zaměříme se na téma nevítaná pomoc. To je situace, kdy pomoc od blízkých není vždy vítaná a může spíš narušovat prostor, než něco ulehčovat. Vnucuje se vám někdy tchýně, sestra nebo bratr s tím, že chtějí pomoci doma nebo s něčím jiným, i když o to zrovna nestojíte, nebo stalo se vám to někdy, třeba v práci? Jak nastavujete hranice, když už je těžké říct si o klid nebo o soukromí, aniž by vzniklo napětí? A kde podle vás končí dobrý úmysl a začíná přehnaná péče nebo kontrola? Přijďte si o tom popovídat nebo jen naslouchat v bezpečné a respektující atmosféře. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, je telefon, nebo napište přímo pod téma na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomenu, téma zní nevítaná pomoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4:23. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o pomoci, která není vždy vítaná. Stává se vám někdy, že vám blízcí chtějí pomáhat víc, než je vám příjemné? O tom bude povídat pan Robert z Olomouce, který volá jako první. Vítejte, jsme rádi, že otevíráte noční linku.
1: Dobrý večer. A teď k tématu. Jednak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a asi takhle. Někdy potřebuji poradit, protože třeba něco spravuje to složitý a vážím si to, když někdo poradí, protože moderní věci jsou složitý. Ale mám v práci kolegu a on mě radí, když nepotřebuju poradit. Já říkám, prosím tě, neraď mě, u té práce potřebuju přemýšlet. On je to takový dost nepříjemný. A jako jinak není špatný chlap nebo něco, jo? Ale někdy z něho mám hlavu jak pátrací balón, jako no.
0: Mm-hmm. Máte takže pocit, že je to teda nevyžádaná rada a že se snaží dělat chytřejší, než je? A nebo kdo byste nám to popsal?
1: Tak on na mě dělá takové ten dojem, jako že všechno znám, všude jsem byl, všechno jsem viděl. Jinak a právě to je takový jako nepříjemný, jo, protože já potřebuji té práce přemýšlet, jo, a i druhému už moje mami, to bylo podobné, on prostě, když jsem potřeboval poradit a říkám, prosím tě, teď mě poraď, tak on mě řekl, no teď ty víš všecko, nejlíp sám. A když jsem nepotřeboval poradit, tak jsem mě s prominutím furt za zadnicu a tam bylo nepříjemný to, že prostě, já říkám, a teď já fakt nepotřebuji poradit, jo, takže to se těžko vysvětluje, no je to takový nepříjemný zkrátka.
0: No, možná se u toho člověk spíš cítí pod tlakem, nenechá ho to klidným a možná sám pak dělá více chyby, takže si třeba
1: nedokáže
0: poradit. No a hlavně, když je to na pracovišti, tak to může trošku kazit vztahy, to se vracím k tomu vašemu prvnímu příběhu. Tak co s tím? Možná někdy vyřešit tu věc s humorem, jasně si nastavit hranice, ono se to někdy lehce řekne, ale už se to koná, vidíte, protože člověk nechce nikoho urazit, protože přeci jenom spolu na pracovišti žijete 8 hodin minimálně, takže samozřejmě člověk nechce narušit nějaké vztahy. Zažil jste někdy pomoc, která se tvářila jako dobrá, ale vlastně to někdo udělal schválně tak, aby vám to ublížilo, že vám někdo poradil schválně špatně?
1: Tak to přímo ne, ale třeba stalo se, že někdy prostě jsme něco spravovali s chlapomu, no a teď někdo prostě furt do toho mluvil, ale když jsme se pohádali a pak jsem třeba plakal, protože to bylo z rozčilení, jo? Že ta hádka člověka mrzí, samozřejmě, že to zabolí. Jako.
0: Uh-huh. A umíte si, Roberte, říct si o pomoc? Nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sám?
1: No, umím. Já mám třeba kamarádku, je to moc prima holka, mám mu moc rád. Protože žena mě umřela, to není žádný státní tajemství, jako vdova vdovců je hodně. Takže já třeba přijdu za to kamarádkou a ona ví, že prostě jsou věci, na které nestačím. Takže já jsem na ně hodné, koupím mi třeba čokoládu, protože ona má ráda čokoládu, jo. Ona mě pohladí vlasy, já ji pohladím vlasy, jo. Řeknu, třeba potřebuji děvče, když já na to nemám prostě, no tak když mě nafoukneš míč, budu rád a mám radost, že si můžu hrát. Ona zase má radost, že třeba si dá dobrou čokoládu, nebo že jí zaplatím z koníčku něčeho dobrýho, čili to je taková vlastně vzájemná pomoc. Ona pomůže mně, já i a spokojenost na obou stranou. No,
0: no. Říct si o pomoc je někde totiž mnohem těžší, než pomáhat druhým. Člověk se tím tak trošku odkryje, stane se zranitelným, takže proto se na to ptám. Tak děkujeme za váš čas, jo. Jsme rádi, že posloucháte noční linku a jo. Můžeme se poslechnout Karla Gotta.
1: Jestli můžu jenom krátce. Pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Jardu Včeraře a všechny linkaře a toho pana ze Stupkové A toho nejmenšího kluka, teď nevím, jak se jmenuje, on moc sympatické, takové malé vždycky zavolo z Prahy.
0: Dobře, teď myslím, nevybavím, že ne,
1: Davida. Tak všechny pozdravujte a moc vám děkuji, že jste mě vzala. Takže slušnost je poděkovat. Moc děkuji a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes si v noční lince Českého rozhlasu povídáme o chvílích, kdy dobrý úmysl může přinést napětí místo úlevy. Jak si v rodině nastavujete hranice? Nebo jak jste si je kdy v životě nastavovali v práci? Měli jste tam nějakého chytrolína, který každému radil? Krásnou noc přeje Jarka.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, dnešní téma zní nevítaná pomoc. Pojďme se podívat na e-mail. Dobrý večer, poslouchám vás pravidelně a dnešní téma mě zaujalo. Já už jsem v důchodu a musím říct, že jsem dlouho měla pocit, že musíme pomáhat všem kolem sebe. Dětem, sousedům, vnoučatům, každému. Jenže časem jsem zjistila, že někdy svou pomoc lidem spíš vnucuji, i když to myslím dobře. Dcera mi jednou řekla, že nepotřebuje, abych jí stále organizovala domácnost. Nejdřív mě to zamrzelo, ale pak jsem pochopila, že chce být samostatná. Dnes se raději zeptám, jestli o pomoc stojí a je nám líp. Teď píše paní Naďa, nevím, jestli to čtu dobře. Hezký večer do studia, dnešní téma je přesně o mé situaci. Je mi přes 70 a mám pocit, že mi děti už vůbec nedovolí normálně žít. Pořád mi říkají, co mám jíst, kdy mám jít k lékaři a jestli jsem si vzala léky. Chápu, že mají strach, ale někdy si připadám jako malé dítě. Nejhorší je, že rozhodují za mě, i když se o sebe ještě dokážu postarat. Nedávno mi syn bez domluvy objednal pomocnici do bytu a já jsem z toho byla nešťastná ještě 3 dny. Člověk potom ztrácí pocit vlastní důstojnosti. Pomoc by měla být nabídka, ne samozřejmost. Paní Naďo, děkujeme za tento příspěvek, už teď se těšíme na další. Volejte, pište k tématu nevítaná pomoc. Umíte se říct o pomoc, nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sami? Kdy jste naposledy někomu pomohli tak, že vám za to byl opravdu vděčný? A měli jste někdy pocit, že když jste někomu pomohli, tak se to nesetkalo s dobrou odezvou? Pomoc je krásná věc, ale jen do chvíle, kdy člověk opravdu potřebuje.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se povídáme o pomoci od blízkých, která může být někdy až příliš intenzivní. Kde podle vás končí péče a začíná kontrola? Je s námi paní Vlasta, která volá z Ústí nad Labem. Krásnou noc.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny posluchače. A tak nějak ten můj příběh je trošku delší. Po jedné linii to bylo, že já jsem byla jako ze 7 dětí a dost nepořádná a nerada jsem nějak pomáhala a zase jsem neměla ráda, když mě, jak moje maminka nebo třídě, kritizovali moji domácnost a prostě tam vlítli a vždycky mi furt něco pomáhali. Jednou jsem se schýní prala o koště, protože jsem nechtěla, aby mě uklízela, tak jsme se o to koště prali a jsme rozbili lustr. A jinak teď já, teda takhle, já jsem měla jako od maminky zničený kyčle, jo, takže jako to, že jsem těžko zvládala takové věci, jako jezdit na kole, a přesto jsem sportovala, běžkovala, plávala všechno, ale pořád to bylo horší a horší, no. A teď už jsem teda v domově důchodců a neumím se sama oblíknout, třeba si obou boty a jako teda jsme tady s manželem, že jo. A manžel by takhle pomáhá, ale někdy mi to přijde, že má na mě stek, že mě bude. Že mě jako pomáhá.
0: Musí pomoci.
1: Jo, a zase ti pečovatel, když si zavolám, aby, tak někteří jsou hodní, někteří prostě mi vytvou, že máme svinky na kuchyňské lince, no takhle, já nemůžu třeba nejít nádobí, protože jako špatně chodím, tak si nemůžu stoupnout k tomu, k té lince a nejít nádobí, jo, anebo tak. Nebo si neumím ustat postel a ona třeba mi řekne, že si můžu ustat postel sama, že mám ruce, jo, a přitom na mě domů bere příspěvek na péči docela vysoký, jo. Ano, a tak jak všechno, no, já nevím.
0: No Vlastičko, vy jste to vzala, ano, opravdu od toho dětství z vaší rodiny skončila jste už až u toho, jak vypadá vyžádaná i nevyžádaná pomoc i rada tedy od vašich pečovatelek v současnosti. Řekněte mi, je těžší pomoc nabídnout nebo ji přijmout? Jak jste to měla vy?
1: No, já bych řekla přijmout, je to těžší. Jo. Mm-hmm. Ono takhle, já třeba, když můj syn, ty mají dojčata, těm už teda teďko bude jen na 20, a když byli malí, tak jsem tam jezdila každý den ráno, se vstávala 5 hodin, jezdila jsem, pomáhala, hlídala děti a jako ta snacha nějak zvlášť jako mi neprojevila jako
0: přízeň
1: za to, že jsem jí takhle pomáhala, jo.
0: Myslíte, že to brala jako samozřejmost, nebo?
1: Ano, brala, no. Ale je fakt, že já jsem taky nerada pomáhala, jo.
0: Nerada nebo ráda?
1: Nerada.
0: Nerada pomáhala?
1: Ano, nerada pomáhá, jak teda tý mamince, protože časem jsem na ní jako dostala stek, že mi zmrzačila ty kyčle a pak, jo.
0: Takže se to na vás podepsalo?
1: Ano, aha. Ano.
0: No tak teď se vám to vrací možná od toho manžela, jak jste říkala. že se mu někdy nechce. Ale tak no, já rozumím, že někdy člověk může být unavený, ale samozřejmě v tom není žádný zlý úmysl.
1: Měla úraz, jo, já jsem jako příštila o zlomeninu stehenní kosti, tak jsem byla v léče, kde v Český Kamenici 3 měsíce jsem jenom léhla, pak jsem byla 3 měsíce v Rýci, tam mě učili chodit. Jo, no prostě, já nevím, jak bych to řekla. Já třeba jsem vždycky se trošku s tím osudem prala, jo. Když mi ty kice dělali problémy, tak třeba když jsem jezdila na kole, tak já jsem si to kolo položila, překročila, zvedla, nasedla. No a zrovna to samé jako s tím chozením, turistika, to všechno to mi dělalo problémy díky těm zložačeným kyčlím, no.
0: Tak jste si to potom nosila v sobě, no. Vlastičko, myslíte si, že dnešní mladí lidé umějí víc říkat ne, i když je jim to třeba nepříjemné? Že jsou asertivnější?
1: Já nevím. Já jsem to nezahila. Já
0: říká
1: jsem
0: se
1: prostě
0: to.
1: To že jako nevěsta to brala jako samozřejmost, jo. Že jsem jen tři děti, 2 nebo 3 roky, teď já už přesně nevím, jezdila hlídat, jo. Ale třeba, jo, a vařila jsem jim, nosila jsem jim, oni přijeli, já jim dala na vařinu a to. Ale představte si, že ona mi nikdy neuvařila, jo.
0: Tak asi jste to uměla líp, Vlastičko.
1: Ne, no, já třeba jsem, jako tímhle říkala Simeje, ono tady v tom domově důchodců je strašně špatná strava. Tak jsem ho žádala, aby třeba něco uvařili sobota, neděle a přivezli nám to, jo. No a on jakože radši jezdí na výlety.
0: No, podívejte,

0: ne primul loc la Narvoie. E acolo zeme, este pentru bytkrom, že mi jako oblíká flíka, bobou a jo.
1: Ale tak se myslím, že to dělá rád. I když si trošku zabrble, tak se lidově říká. Vlastičko, děkuju, musíme se rozloučit, dívám se na čas, který jsme malinko přetáhli. Opatrujte se, přejeme krásnou noc a někdy zase tady v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Přijali jste někde pomoc od úplně cizího člověka? Co pro vás znamená opravdová podpora? Slova, činy nebo jenom tiché naslouchání? Dokázali jste někdy odmítnout pomoc bez pocitu viny? I o tom si můžeme povídat v dnešní Noční lince. Krásný.

0: Nevítaná pomoc, téma dnešní noční linky Českého rozhlasu. Někdy stačí dobře míněná rada nebo nečekaná návštěva, ale doma je přesto rázem dusno. I o tom si můžeme povídat. Je s námi pan Oldřich, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Oldřichu, můžete povídat.
1: No, už je to asi 16 roků, kamarád mě nakulatil na budování chaty.

0: Jo. Rodina si myslela, že tam postavím chatu a že tam budu vidět. No, a co se stalo? Já jsem asi 3,5 roku jsem mu pomáhal tady z místa jiště, to bylo 42 kilometrů a to jsem jezdil na skládačce. No, představte si, on zemřel, jo, o 60 roků, už není. No, já jsem měl s ním slovu, že nechci žádný peníze a že tam budeme se rekreovat, až to vybuduje, jo. A teď si představte, že on zemřel a ta jeho žena, a měl jsem ujednaný s ním, že budu mít od té chaty klíč. A teď si představte, že ona přišla, ne, když o té slovy věděla, přišla a že ztratili klíče od chaty, jestli bych jim jiná hraní nedal. No a tak to skončilo a dneska mě ani nezavolal. A tak se říká za obrotu na životu.
1: No, tak jestli jste se tam obětoval 3,5 roku, ještě jste to měl tak daleko od domova, tak tomu rozumím. To je silný příběh. Člověk do něčeho vloží roky to práce, času, přátelství a pak zůstane pocit možná ještě, že to zůstalo i nedořešené. Ona vám to pak nějak vysvětlila, vy jste se jí pokusil tu ženu kamaráda kontaktovat, vysvětlit jí tu situaci, připomenout?
0: Já jsem jí kolikrát telefonoval a ona to vůbec nebere.
1: Tak to je opravdu nečekaná ztráta, nedořešená. Tomu rozumím, ale ten dobrý pocit, že jste pomohl kamarádovi, tak ten tam určitě zůstává. Proto jste to dělal a nikdo nemohl vědět, jak to skončí, takže si nemáte co vyčítat. Přátelé si mají pomáhat a vy jste splnil,
0: co jste měl.
1: Ještě jednou, kdybyste to zopakoval Oldřichu?
0: Že beze mě by tu chatu nikdy nevybudoval.
1: Rozumím, no, že vás to trápí. Děkuju, že jste to sdílel. I takové příběhy patří do noční linky, protože ukazují, že pomoc má i svou druhou stránku, tu těžší. Oldřichu, doufám, že se vám to v dobrém vrátí někde jinde. Ne na této chatě, ale že budete spravedlnosti učiněno zadost a že vás to někde zahřeje jinde. Udělal jste dobrou věc. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy příště. Ano?
0: Děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní linka Českého rozhlasu dnes otevírá citlivé téma rodinných hranic a nevyžádané pomoci. Umíte říct děkuji, ale zvládnu to sám. Pan Milan z Brna je s námi, i vás vítáme.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, já bych to chtěl říct z jiné strany. Dívejte se, já jsem před 2 lety byl, prostě ze dne na den jsem se dostal na ulici. S kabelou, neměl jsem kde spát, neměl jsem jídlo, neměl jsem peníze, nic. Využil jsem služeb armády spásy a kde mě nabídli ty nocleženky, prostě já to zkrátím. Prostě během 14 dní jsem si našel práci, tam jsem dělal rok. Mimo jiné jsem se dostal tam, ne na noclehárnu, ale na azyl, kde jsem chodil do práce, mohl jsem přes poledne spát a vařit jídlo a takhle. Potom mě byla nabídnuta pomoc, jestli nechci startovací byt. Načež jsem říkal, že jsem to teda odmítl s tím, že jako na to nemám, že mám 10 000 výplatu a že tam bych platil 12. Asi po půl roce jsem toho pána z té agentury potkal znovu a to jsem se ho vyhledal já pomoc a jestli by neměl on být, že už bych to snad dal dokupy, že mám novou práci 15 000 a takhle. On mě řekl, pojďte se na to podívat, jestli to budete chtít. Sepsali jsme smlouvu, on to dal řediteli. Takže už druhý rok bydlím, jedna v bytě a prostě chtěl jsem dokázat těm našim problémovým občanům s tím, že když jsem se z toho dostal já, tak jsem každou sobotu chodím z vlastních zdrojů na určený místo, kde jim dávám kafe. Jako zadarmo ze svých peněz, zadarmo kafe, cukr, smetana, kelínky, prostě voda a takhle. A myslíte, že někdo poděkuje?
0: Takže nepoděkuje?
1: Poděkuje, jednou mě tam paní donesla kilo kafe s tím, že to dělám ze svýho a prostě takhle. Já jsem teda vděčnej za to, že jsem se z toho dostal. Děkuju tomu té organizaci, že mám ten byt, kde si ho vážím prostě a v první řadě, co musím udělat, mít střechu nad hlavou a vždy včas zaplacený. To musím teda udělat.
0: No Milane, to je velmi silný příběh, hlavně důkaz toho, že i z velmi těžké situace se dá krok za krokem dostat zpátky do života. Ale řekněte, co bylo úplně ze všeho nejtěžší?
1: Ze všeho nejtěžší bylo vykoupat se a 3 dny jsem nespal, vyspat se. To bylo ze všeho nejtěžší. 3 dny jsem chodil prostě z jedné strany Brna Šalinou nebo autobusem, vlakem, tam. Vůbec nejtěžší bylo se první ti 3 dny vyspat. O to, že nemám peníze,
0: no, to
1: jsem si na ně...
0: To bylo nejkrásnější, ne? Nebo myslel jste to tak, že bylo pro vás nejtěžší, že jste neměl kde hlavu složit. Můžu se zeptat, co vás přivedlo do této tíživé situace, že jste se ocitl na ulici, jak jste říkal, před 2 lety?
1: To bylo takhle, já jsem bydlel na Jižní Moravě v rodinném baráku, které pronajímala tam, jak se tomu říká, agentura. To bylo bez kaucí, zaplatil jsem 7 000, bydlel jsem, každý měsíc jsem to platil. Jelikož to byl barák, kde měl být více rodin nebo více lidí a my jsme tam bydleli 3, takže ta realitka to zrušila. A vrátila to majiteli, že prostě to ne to. Majitel se se mnou domluvil, že mám práci, že mám prostě tohle, že budu platit 7 tisíc a budu bydlet. Jelikož já jsem ještě fotbalově rozhodčí, tak jsem odjel na soustředění, jako na prostě v oprázdninách na soustředění a vrátil jsem se za 4 dny a on mě vymkl byt a že prostě jsem se mu nevozval a že tam už dal jinýho člověka. Načež mě nedal ani věci, takže já jsem s tou kabelou fotbalovou kabelu bude dobrá mamky, ale samozřejmě mám maminku 85 let, tak ji nemůžu říkat, že nemám kde bydlet a tohle jako jo. Tak jsem jako dělal machra, takže 3 dny jsem takhle chodil a prostě to a našel jsem si tu práci a jsem za to vděčnej a prostě hlavní bylo přiznat si chybu, že jsem úplně na dně a požádat o pomoc. To bylo pro mě velmi ponižující, ale když jsem viděl, že nejsem v tom tu chvíli sám, tak, ale měl jsem snahu se dostat, jo, z toho všeho.
0: No věřím tomu, že to je ta nejtěžší věc vůbec, se říct o pomoc nebo ji přijmout, ale byl to vlastně začátek změny, která vedla k něčemu dobrému, k návratu do života.
1: Vyřídil jsem si ty sociální dávky, měl jsem v tu chvíli najednou, jsem měl 4 zaměstnání, nástup takhle. Ve třech mě to nevyšlo a ve čtvrtým, že jsem dělal teda, umím, jako mám rekvalifikaci pekaře, tak jsem nastoupil, sice dohodu o provedení práce, ale člověk prostě, když chce peníze, tak bude dělat i za tu dohodu o provedení práce. A hlavní věc, že jsem nemusel kupovat rohlíky. Co jsem snědl tam, to jsem snědl. Co jsem si vzal, napsal jsem si do sešitu, za měsíc jsem to zaplatil, jo. Bylo to s 50% slevou. Jako ty, to pečivo. A co tam člověk sní, to nic nebyl. Jako prostě to, jo, prostě co jsem snědl, to jsem neplatil. Co jsem si vzal domů, to jsem si zaplatil. A to byl vlastně ten startovací moment. Že jsem pochopil, že mám práci, že musím mít střechu nad hlavou, že v té době jsem měl ještě alimenty. Takže to jsem musel všechno zaplatit. Takže to byl takový startovací moment, že najednou jsem měl, byl člověk, jo.
0: Milané, jste dobrý. Já vám držím palce, ať se vám dál daří držet na té cestě, kterou jste začal.
1: Teďka mám práci dělám závozníka u nejmenované firmy, mám stabilní pracovní, jako je to na smlouvu, teď mám pracovní úraz, že mě prostě, že při práci jsem, všechno bylo v pořádku, ale mám pracovní úraz, takže jsem doma na neschopence a prostě žiju. Nepřežívám a žiju. A dokazuju těm našim potřebným spoluobčanům, že to jde. A že jim to chci dokázat a každou neděli, když teda nepískám, jim pomáhám v Brně na nejmenovaném místě vydávat, teď jsem byl v neděli vydávat jídlo, jo, prostě co mi tam řeknou, ta neorganizace, která každou neděli vydává jídlo, pití a kafe a polévku a takhle. Je to v parku prostě, tak mě vždycky zavolají, jestli mám čas, říkám ano, můžu, tak tam jdu.
0: Tuto neziskovku můžete určitě normálně jmenovat, jestli chcete. Klidně se pochopte, prostě, komu pomáháte, Milane.
1: Je to firma Nesehnutí v Brně, kde v sobotu tam dávám to kafe a v neděli prostě v parku jim rozdáváme jídlo. Jo, a pití. A prostě, a ti lidi jsou tam vděční, teďka tam konkrétně přijela policie včera a kontrolovala to tam, že hledají někoho, tak všichni zkontrolovali a bylo to jako prostě, najednou my tam, prostě my se známe, jo, spolupracovali, jo.
0: Děkujeme, Milane, že jste zavolala, sdílel to byla silná zkušenost, která má velkou váhu i pro ostatní posluchače. Určitě je to tak příklad toho, jak se člověk může zvednout a vlastně nikdy nebylo tak špatně, aby se člověk nemohl zase odrazit ode dna a stoupat nahoru. Tak moc děkujeme, mějte se dobře, zase zavolejte, až bude příležitost.
1: Děkuju, hezký den, na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. V ní se znovu vracíme k tématu nevítané pomoci. K situacím, kdy nám někdo chce pomoct, ale my o to zrovna nestojíme. Nebo naopak pomoc potřebujeme, ale není jednoduché si o pomoc říct. Je to téma, které se dotýká rodin, práce i přátelství. Každý to může mít jinak a každý může mít svou vlastní zkušenost. Tak zůstaňte s námi, jsme to pro vaše příběhy i telefonáty. 731 800 900, to je číslo do studia, do zlínského studia Českého rozhlasu. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka. A pojďme k prvnímu psanému textovému příspěvku. Celý život jsem pomáhal ostatním a nikdy jsem po nikom nic nechtěl. Když jsem ale letos skončil po operaci několik týdnů doma, zjistil jsem, jak těžké je přijmout pomoc od druhých. Nejvíc mě překvapilo, že mi pomohl třeba soused, se kterým jsem se dřív jenom zdravil přes plot. Každé ráno mi donesl nákup a nikdy se neptal na zbytečnosti. Za to někteří příbuzní měli spíš potřebu kontrolovat mě, jestli všechno dělám správně. Děkuji za dnešní noční společnost a zdravím všechny posluchače, Josef Krkonoše. I my vás zdravíme, děkujeme za příspěvek a těšíme se na další.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bláznem si nic nezačínej. Nádherná píseň, která pohladí. Pavel Bobek a Marie Rotrová. Aktuální čas 5 minut po půlnoci. S námi je paní Jarka z Frýdlantu. Vítejte.
1: Já děkuji za krásné přivítání, Jarko.
0: Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy pomoc druhých není tak úplně vítaná. Jak se s tím vyrovnat? Téma pomoc. Co k tomu máte?
1: No, víte, Jarko, my jsme sehraná parta jako rodina, protože my, já se sestrou si hodně rozumíme, to už mamka není, tak mě hodně pomohly rodina i přátelé, takže jsem všem vděčná za tu pomoc a my si pomáháme navzájem, protože zítra už je středa a zítra pojedu do Liberce, do Pavlovic, tam je cirkus a já vyhrála v sobotu 2 stupenky a dneska má prasinové svátek, je Filipa, takže to má zítra k svátku a Netev pojede se mnou, autem pojedem, takže se těšíme, my jsme obě dvě natěšený.
0: Dobře, takže si Jarko, tak zpátky pomáháme k tématu. Pomáháte si tedy jako rodina a pomohl vám někdy cizí člověk tak, že vás to až překvapilo? Napadá vás něco v autobuse nebo u lékaře na ulici?
1: No, jednou jsem šla koupit materiál, to jsem potřebovala a jedna holčina si myslela, že jdu na nádraží s nákupem. Já říkám, a že mi pomůže, jestli chci pomoct, říkám, no, děkuju, se žádná holka, ale víš, já nejdu na vlak, já jdu tady do vchodu na nádraží, do stavební. Aha, tak hodná holčina. A potom tak hodně jako zná, jako ty děti, co jsou třeba do školy nebo to, tak jestli nechci pomoct, říkám, ne, hodně děkuju. Člověk musí si zvládnout sám, ale prostě pomáhat chtějí. Nejsou, že by nebyli některý mezi nimi, že by nepomohli. Jsou hodně, co pomáhají, hodně.
0: No tak to se hezky poslouchá.
1: A to já jim všechno dávám velký díky, protože v pátek mají tady ve Frýdlantě ve škole den otevřených jako dveří a já tam chodím každý rok a já se s těmi dětmi potkám. No už to jsou vlastně už dospělí, že jo, tak už jsme, jako už jsou to dospělí, no a tak já jim říkám děti, no protože jsou ještě školou povinný, no jako učilištěm. No a tak tam jdu v pátek podívat, takže zase to uvidím známý učitele, co tam znám a prostě hodně. A mám tam i praneteř, která se tam učí.
0: Dobře. Jarčo, tak děkujeme, že se teď s námi vysílala v noční lince. Loučíme se a těšíme se na příště.
1: A pěknou cestu domů vám přeju, Jarko.
0: Dnešní noc je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždycky umíme přijmout, anebo jestli nám to dělá problém. Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásná písnička od Damians, mám tě rád, 12 minut po půlnoci. Dnes v noční lince řešíme, kdy je pomoc ještě vítaná, kdy už ne. Každý to může mít nastavené jinak. Paní Marie z Dobříše je teď s námi, krásnou noc i vám.
1: Tak a já bych chtěla říct, já už jsem teď docela taková už starší osoba přes 80, takže mám i problémy zdravotní, chodím z holí, ale nakoupit třeba dolů do krámu, což je asi 600 metrů dojdu. A teď se mi zrovna ve čtvrtek stala takováhle věc a já z toho pak žiju třeba hrozně dlouho. Nakoupila jsem, šla jsem pro chleba, ale samozřejmě toho koupíte víc a pak je to těžký, tak já mám batoh na záda. Ale protože to tam sama nedám, tak šel nějaký mladý člověk, já říkám, prosím vás, mohl byste mi pomoct ten batoh dát na záda? On říkal samozřejmě. No a pak jsem teda šel z toho krámu, on asi šel pro maličkost, šel taky z krámu a pravil, mohu vás někam odvést. A to už se mi zase zdálo moc, já povídám podle toho, kam jedete, jestli do toho kopce, anebo na druhou stranu. A on říkal, do toho kopce. Já povídám, ježiš, tak to bych se svezla. Mm-hmm. Tak mě vám dovezl před barák a jako se já jsem se ho ptala, co dělá za tu chvilku a řekl mi, že to je zřízenec v nemocnici a řeknu vám, že to byl tak, na něm to bylo vidět, že je tak citově založený, že takové pracovníky bych tam hrozně ráda viděla. Jako ví, co těm starým lidem asi udělá dobře, protože je vozí na vozejku tam a tak dále. Takže moc příjemný člověk. A když jsem vystoupila, tak zase šel soused nahoru a říkal, Maruško, dej mi ten batoh. Takže jsem takhle krásně, protože to mám 43 skorů, takže takhle jsou tady lidi strašně hodní. A já si toho nesmírně považuju. Ale myslím si, že když jsem byla jako mladší a schopnější, takže jsem taky lidem pomáhala, jak to šlo. Ne, sice asi takhle tělesně, ale tak duševní věci a takový jsem jim pomáhala, kde to šlo.
0: To je krásný moment. Ale takové situace ukazují, že pomoc nemusí být nic velkého ani složitého. A o to víc potěší, když přijde nečekaně a hlavně, když to člověk nečeká.
1: No a to dneska ještě zase přišla sousedka a říkala, ty máš pořád na těch schodech ještě ty kytky, proč to nemáš venku? Já pán, protože jsem ještě nikomu ho nepoprostila, protože se musím držet zábradlí a teď ten truhlík bych neunesla. Ona říkala, tak já ti to tam hodím, tak mi to dala na balkon. Tak rozumíte, ale já si toho neskutečně vážím tedy, protože to jsou zlatíčka všechno a dělají mi ten život příjemnější, bych chtěla říct. No, takže všem děkuju, jo. On to nikdo neposlouchá, to jsou všichni lidi v práci, tak stávají, ale mám je moc ráda, všechny ty sousedy a ty dobrý lidi okolo. Tak to jsem chtěla říct.
0: Děkuju, že jste zavolala, podělila se o to. Takové drobnosti často člověku zlepší den a někdy mu připomenou, že v lidech je pořád hodně dobrého a když to ještě teď sdílíte s námi, tak je to dobro ještě násobené, protože teď jste zahřála svým povídáním a svým příběhem u srdce určitě mnohé posluchače.
1: Přeju, ať se vám hezky ušne a ať se vám něco hezkýho vzdá.
0: Děkuji vám tak také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeká nás nádherná píseň od Ivety Bartošové.

0: Krásně se to poslouchalo. Další písnička bude od Michala Davida, jmenuje se Nenapovídej, ale ještě předtím pozdrav pana Jaroslava z Ostravy. Dobrý večer, poslouchám vás a musím se zapojit. Je mi 76 let a mám zkušenost, že pomoc se v dnešní době trochu mění. Dřív jsme si sousedsky pomáhali přirozeně, bez velkého přemýšlení. Dnes mám někde pocit, že si lidé ani neřeknou, když něco potřebují, nebo se naopak bojí pomoc přijmout. Já sám jsem nedávno pomáhal sousedovi po úrazu a uvědomil jsem si, jak důležité to pro něho bylo, až když mi potom děkoval a přišel se slivovicí. Nemusí jít vždy o velké věci, někdy stačí obyčejný zájem. Děkuji za dnešní téma, zdravím všechny posluchače. Jaroslave, i my vás zdravíme, i my vám děkujeme a posíláme slíbenou píseň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždy umíme přijmout anebo diplomaticky odmítnout. Paní Zuzana z Pardubic si teď s námi bude povídat.
1: Ano, dobrý večer přeju.
0: A
1: děkuji vám, že jsem se dostala tak rychle k vám. No já, víte, je mi 87 let a bydlím v takové garsonce, kde jsou hlídané byty seniorské a je tam i pečovatelská jako pomoc. A já jsem přijela pár doby a zrovna jsem byla po operaci kyčle a tak jsem se divila, že si mě nikdo ani nevšiml, aniž by se zeptal, jestli nechci aspoň uvařit čaj nebo něco takového. Já jsem ráda samostatná, neráda jako mám pomoc, ale to jsem opravdu potřebovala. A protože v ten týden, co jsem už ležela na lůžku, tak přestalo jet topení. Takže byl leden a byla hrozná zima. Já jsem si musela si postrat vstát a dát si dvojí deku. Ale můžu říct, že nikoho to nezajímalo, nikdo mě nepomohl a sama jsem se divila, jak ta služba teda pracuje, že by pomohla těm lidem, když jsou v takové situaci. Nikoho nic nenapadlo. Divila jsem se a bylo mě to líto, opravdu líto.
0: Paní Zuzanko, tomu rozumím. Bude to mít ještě nějaký dobrý konec, anebo to je všechno?
1: No, víte, já jsem volala řediteli, aby, jestli by se mě nepřišel podívat na to topení. No a on sice přišel, ale já jsem ho požádala, protože mám ráda chodit bosa po podlaze, že abych ji měla čistou. On tam vlez ve svých botách. A říkám, pane řediteli, takhle ne. Vzejte si boty. A on říkal, tak to vám teda nic neudělám. Zavřel dveře a byl pryč. No a asi za 3 dny přijel opravář a ten se zdůvol hned před dveřma, protože jsem slyšela, jak pan ředitel na něho křičí a zouvej si boty vyzývavě. Jo? A to jsem mu poděkovala, že je mu to hodnej, že si ty boty zůl. A víte, co mě řekl? On mě řekl, víte, já si myslím, že měl vyhovět, protože jenom barbaři chodí v botách po koberci. No, byla jsem milé překvapená. Spravil mě elektriku a potopení zase šlo. Ale opravdu ani ten lékař, který má na starosti ty seniorské byty, nepřišel za mnou. Ne.
0: No a dovolala jste se

0: o vysvětlení a možná nápravě nebo minimálně omluvy a to se vám nepodařilo?
1: Ne, nepodařilo. Byli na mě drzí a tak jsem mu taky někdy prostě byl zaujatý na mě a když už jsem trošku chodila, tak jsem byla na chodbě, měla jsem chodítko a nějak, on jako pozdravil, já odpověděla a nešla mě televize. Já říkám, pane řediteli, nejde mi televize, mohl byste se na to podívat. A on říká, já jsem vám to schválně vypl. No a proč? A proto, že neumíte poprosit. Kdybyste zavolala a poprosila, tak bych vám je zapnul. Tak můžete to zkusit. A já říkám, ne, pane řediteli, já umím poprosit, ale vám ne. Tak mě tu teď nechal a pak říkal, no, já jsem myslel, že si vás převychovám, ale asi to nepůjde. Mně, 87 letý babke, přesně, že by mě převychoval.
0: No, no Zuzanko, tak to je teda těžká zkušenost a hlavně, když se vrátíte po operaci do vašeho seniorského domova, tak potřebujete oporu, pomoc, jak to praktickou, tak možná jenom si s někým popovídat, aby se vás zeptal, jak se cítíte, jestli nepotřebujete pomoci. Děkuju, že to říkáte nahlas, protože i toto je důležité téma, že pomoc někdy chybí právě tehdy, kde by měla být nejvíc samozřejmá. A já doufám, že se to nějakým způsobem dokáže pohnout tím správným směrem, že se třeba ozvou ostatní, kterým se dějou takové samé věci a že se dočkáte nějaké nápravy. No, to já jsem ráda, že alespoň spolu si o tom můžeme popovídat.
1: Určitě ne. Protože to skončilo ještě hůř. My jsme měli, chodila jsem pedikérka, šikovná paní, vždycky hezky udělala nohy, ale jeden pán měl diabetický palec a vedoucí to svedla na ní, že mu ho zničila. Ona se bránila, říkala, že je to blbost, že ten pán má diabetes, a proto má diabetický palec, což to potvrdil i lékař. Ale ta paní se prostě urazila, že to na ní chtěla svést, tak odešla. Jako. Jsme neměli žádnou. A já tu pedikuru potřebovala. A jedna sestřička, která tady dělá, tak ona třeba píchá i mě, kdo potřebuje takhle. Tak mě jednou za mnou přišla a říká, já jedu za Janou jako na pedikuru, jo? Nechcete se mnou? A já říkám, jo, je kamaráda, proč ne? No a tak jsem si nasedla k němu do auta, že vždycky se tam někdo najde, kdo jí donáší nějaký ty blbosti, opravdu blbosti. No a ona prostě si myslí, že těm staříčkým ženám, chlapům, ona může být nadvýši.
0: Zuzanko, já se omlouvám, ale budeme se muset rozloučit. Já věřím, že jsme řekli téměř vše, co jste měla na srdci a těším se, že budeme v povídání pokračovat někdy příště. Ano?
1: Moment. A na druhý den ona přišla za mnou a začala na mě ječet, říkám, co ječíte? A pak začala řvát, slzy pekly, sopely tekl. No, byla hrozná a pak mě říkala, protože
0: Zuzanko, já se moc omlouvám, ale my jsme ten čas opravdu výrazně přesáhli a tohle už je trošičku i mimo téma. Takže teď vám poděkuju, popřeju krásnou noc a povíme si to příště. Ano?
1: Ne, prosím. prosím.
0: Tak to dokončete v jedné větě.
1: Ona mě řekla, musela se mnou jezdit k lékaři, protože jsem slepá. A pak mě říkala, a víte co? A já vám můžu nasrať. No, koukala jsem na ní.
0: Dobře, dobře.

0: Dobře, dobře.
1: Tak přejeme krásný zbytek noci, Zuzanko, opravdu je čas loučení. Svět lásku má, je taky čas na písničku od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pomoc je naše dnešní téma. I to, že ne vždy je nám příjemná. Dnes si o tom povídáme od 23. až do 1 hodiny, například teď s paní Jitkou. Z jakého kraje voláte?
1: Severočeskej.
0: Vítejte, povídejte.
1: No, taky bych měla podobné případy, ale hrozně mě teda rozhodilo teďkom ten příběh té staré paní 87 leté, která mluvila přede mnou. Hrozně mě to rozlobilo. A taky se mě rozlobila Věruško, protože vy utnete, zrovna když už se blíží vyvrcholení, nenecháte jí domluvit, to jste klidně mohla tuhle písničku vynechat. A aby se Anitko, lidi ostatní dozvěděli teda co a jak. To je jedna věc.
0: Ano,
1: a druhá...
0: To já vám úplně rozumím, tam jde o to, že opravdu už jsme ten čas přetáhli tak výrazně a místo vás nám mohl zavolat někdo jiný a pokárat mě za to, že jsem se mohla rozloučit dřív. Ale já si myslím, že přesně vím, jak to myslíte a já jsem si s tou paní pak ještě popovídala mimo éter, to abych vás uklidnila. A co jste chtěla říct to druhé téma?
1: Zažívám. Přesně něco.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Takže, a budete to... také vyhovořit k tomu tématu pomoci?
1: Ano, to je téma.
0: Ano. Dobře, tak paní Jitko, já myslím, že tady bychom se teď spíše možná...
1: A potom na závěr, když paní říká ten nejhorší konec vyvrcholení, tak vy na to říkáte,
0: jo.
1: Dobře, jak kdyby to bylo dobře, víte co, tohle to se mi absolutně nelíbí.
0: Dobře, paní Jitko, děkuju vám za upřímnost, otevřenost, noční linka je otevřena opravdu každému názoru, takže to myslím upřímně a... Pojďme se podívat třeba na web noční linky, než se nám dovolá další posluchač. A tak nemusíme, protože telefonní linka je obsazená. Kdo volá? Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
0: Já se tam slyším dvakrát. Tak to zkusím ještě jednou.
3: Haló?
0: Ano, už jsme stlumili telefon. Rozhlas, ano. Výborně.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Tady Luboš ze Slovenska. Jsem tam správně?
0: Ano, už jste ve vysílání, nevítaná pomoc. Vidíte.
3: No, já bych mohl vyprávět od raného mládí, kdy jsem ostal jako sirotek bez rodičů a jezdil jsem vlakem z Prahy přes Budějovice, Plzeň, zpátky do Prahy, tam jsem si dělal úkoly, učil jsem se takovým způsobem, že to byl úplný horor. Ale vždycky mi někdo pomohl a vytáhnul mě z té nejhorší brindy, že třeba na učňovce mě napsali večeře, že si můžu vyzvedávat na nádraží střed, za to jsem byl velmi vděčný. Vždycky jsem si vzal štanglu salámu tam, když mě zkoušeli, jestli náhodou nepropijím učňovský kapesný, já jsem jim ukázal na druhý den, že mám všechno, že po hospodách nechodím. A i pan učitel, třeba když mě dal někdy poznámku, říkal, doma to dáš podepsat, já jsem se tomu zasmál a já říkám, já nikoho nemám, já jezdím vlakem přes noc a ráno zase do učení. A takový příhody jsem měl neuvěřitelně a to jsem pomáhal ještě lidem ve vlaku, když neměli jízdné, já jsem jim půjčil peníze na jízdné a oni mi to pak poslali zpátky. A takový příběhy bych mohl vyprávět za celý život, kdy jsem měl dům veliký po otcovi živnostníkovi v Míchovicích a o ten mě okradli kriminálníci, který jsem vůbec netušil, že existují takový lidi. A to se táhlo celý život, furt po vás někdo jede a furt aj včel, jak rabujou, ještě mají devadesátky ty městský úředníci a kradou o 106 a soudějí se z nejlepší advokáty, Sokola si berou, aby vysoudili pro svoje bohatství tu největší, no úplná hrůza, mohl bych to popisovat furt prýž dokola, ale třeba otec, když byl živnostník a všechno jsme ztratili a zebrali nám auto a živnost a dostával jsem strašný bitky, řezal mě úplně, jak kdyby si to chtěl na mě vymlátit a tak já jsem chodil a prosil jsem lidi, co mě měli rádi, jestli by si za mě šli zebrat ten výprask, A tak našli se takový lidi, co šli a že jako my jdeme si zebrat ten výprav tady po vysvědčení, jako že jsem nesplnil ty podmínky a tak otec úplně šíl z toho, že málem se řezal je. Já jsem potom ještě navíc dostal nářez od těch
0: za
3: lidí,
0: to,
3: co jsem mi žádal,
0: že
3: mě přepadli a zmlátili. Aha. No prostě to bylo neuvěřitelný. A je to, jak ty starý lidi dneska se tam hlásej, jak končí ten svůj život, to jsou jako životní tragédie a já jsem to zažil už ve 30 letech, kdy jsem byl na operaci s mandlema a tam jsem poslouchal ty sestry zdravotní, oni se chtěli dívat na televizní program a babička, která potřebovala přebalit, tak je volala a ona, oni mezi sebou, že co ta bába už nechcípne a co tady furt otravuje, já jsem na to hleděl. A to ani nechci popisovat, co jsem zažil s těma mandlema, co se mnou vyváděli, když jsem neměl známost. No, takže vlastně, kdybych to zhrnul, tak největší poděkování patří za tento pořád, kdy si lidi můžou postěžovat, říct, jak končí jejich životy, do takového nádherného programu s takým příjemným hlasem, jako máte vy, tady ty moderátoři a že je vyslechnete a snažíte se profesionálně s nima uvést je do toho éteru. Je to velice krásný pořad a všichni by si toho měli vážit. Je to krásný. Tak vám děkuju za všechny.
0: Já taky, Luboši, jsme rádi, díky, že vás posloucháte, že jste se zapojil. No teď kapela Činasky.

0: Má nevítaná pomoc, jak v rodině, mezi přáteli, v práci. Pomalu budeme uzavírat. A to s panem Jančou, který volá tady ze Zlínského kraje. Vítejte.
1: Dobré ráno. Já bych měl takovou nezvyklou, spíš duševní záležitost, že mi dneska, nebo včera vlastně to bylo na pouti na Jižních svazích, odpustili od srdce tři lidé po mnoha měsíčních prostě spore na ostří nože, takže mi moc pomohli. Pomohl mi kněz ve zpovědnici, že mi nedával nějaké rady velké prostě, že ty moje problémy nechal na pokoji. Potom já jsem v Miláně byl ubytovaný u jedné rodiny, měl jsem pokažený doma DVD rekordér a pán, a nevím, jakým způsobem to mohl tušit, mi dal normálně celý nový DVD rekorder v Hamburku, mě dal evangelický kněz permanentku do ubytovny námořnické, protože jsem se ho bez peněz, takže tak zase další pomoc. Potom já jsem pomáhal v Římě na nádraží termíny, kde spí lidé na ulici, že jsem dal rumunskému bezdomovcovi svoji bundu. Samozřejmě byla potom zima, to byla takový omyl. A poslední takový vážnější případ, jsem se snažil pomoci v Hamburku v benzinové pumpě jedné slečně, kterou doprovázeli dva Arabové a jeden Černoch. A já jsem mi říkal, že taky chovají slušně, že to je žena. Vzali z regálu láhev s pivem a rozbil mi jeho hlavu. Tolik krve, co ze mě vyteklo, prostě jsem nezažil ještě. A oni nasedli do Mercedesa, který řídil ten černošský taxík, a já jsem vytáhl z regálu další flašky a začal jsem jim to rozbíjet do auto. Přední sklo nejde rozbit na Mercedesovi, boční sklo se jim podařili rozbit. Takže tak za pomoc jsem byl tak jako špatně odměněn. A to je vše.
0: No, tak pomáhat druhým by někdy nemělo být důvodem k tomu, aby člověk utrpěl nějakou újmu ještě k tomu. Tak to na zdraví. Pokud vám bylo ublíženo v souvislosti s tím, že jste někomu pomáhal, tak to nelze nebagatelizovat. Nevím, jestli jste se potom vy dovolal nějaké pomoci, jestli jste to třeba nahlásil a mělo to nějaké pokračování, nebo tím to skončilo?
1: Benzinář zavolal sanitku, říká, ta benzínka byla plná střepů ode mě potom, jako, jak jsem jim to auto likvidoval. Sanitka mi odvezla do nemocnice, zešili mi hlavu a měl jsem čekat jako v ordinaci, ale neměl jsem já jsem totiž neměl průkazku pojišťovny, a to není celá fér, ale prostě nevěděl jsem, co jsou, že mám počkat v čekárně, a já jsem odešel prostě do noci, jsem odešel prostě pryč.
0: Takže to skončilo takto otevřeným příběhem. No, pane Jančo, tak snažil jste se pomoct, to je dobře, tak to má být, a někdy k toho ten neskončí dobře, což je samozřejmě velmi špatně, ale když se zeptám, jestli byste pomohl znovu, tak co byste mi odpověděl?
1: Tak samozřejmě.
0: I se stejným koncem.
1: Já ještě pomáhám jinou cestou, jako tím, že se téměř každý den modlím růžence a věřím tomu, že tím pomáhám duším očistit, aby se dostali co nejdříve do nebe.
0: Děkuju, že i o tom mluvíte určitě. I ta pomoc a podpora, což je dnešní téma, tam někde z vrchu sem také patří. Děkuju za váš čas, účast v noční lince. Přeju krásnou noc a krásné
1: ale
0: brzké.
1: Ale takový trémista, podle vás jste to poznala, že no, mám trému.
0: Že jste poprvé v životě volal, vidíte. Ano, a zvládl jste to dobře. Hezky jste si to nacvičil, telefonní číslo si uložte a zavolejte zase příště.
1: Ne, už nebudu po druhé volat, jsem řekl všechno, co mám na srdci.
0: Bude jiné téma, bude si o čem vyprávět. Nechám to na vás, naslyšenou.
1: Jediný, že by bylo téma výchova dětí potom nějaká, to bych měl komentáře. Dobře.
0: Témata jsou rozmanitá. Přeji
1: pěkné ráno a klidný spánek. Já říkám, já to plně emocí z toho večera, z toho odpuštění, jako, takže se pokusím hned co nejdřív usnout taky.
0: Tak krásné sny přejeme. Noční vysílání Českého rozhlasu končí. Děkuji za to, že jste se s námi povídali, že jste nám volali, že jste nás poslouchali. Děkuji za vaši společnost během noci. Přeji klidnou noc a příjemné probouzení se do nového dne. Loučí se Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
2: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás lenivých smrtelníků se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivonil k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Pelopones a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero, třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korintského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši, to bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Peloponés s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
2: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
1: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran. aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
2: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesně řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
1: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
2: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
1: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka báberle a čtvrtý zatím s chladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si nebude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy pět, před očima se chvěje stránka, jsem pouhým kandidátem věd, ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránk. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně vřídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka, jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady to máš.

pro Karla, na tři slovíčka, on vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom kapr svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom, do úst pár slov, pár laskavých vět, do pouště studnu a slunce a strom, pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr, ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní, ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr, plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

Uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedu med. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práci víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá? Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vřeto v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasoupený chlapík s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Si myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázní, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanům. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtil hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kónová s paní Roubičkou a ta má pěkný nový kožich. No, ten musel stát pěkný peníze. Ale kde pak? Já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka. A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic. Jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochluplíp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché, protestoval jsem.
0: Ale je. Celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě. A když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičil. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě, prosím, jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.